zámek a věř tomu, kdo chceš. Byl na tom zámku svohonec a lano z konopí.

škrab a jazyk má bílý. Nemůžu

staženou cévu a nervový tik.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bez vad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta

dočká mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona,

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.

0: by nežila, vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.

vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu, mami

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.

0: kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlím kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej!
1: Peklo bránu!
0: Ve své

这是龙爸脾气。Radio Junior

0: trošku. Klepnu ji a máme na guláš.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Je zlato mého rodu, konečně může duch do duch

0: zahrádky gorilí.
1: Rádio Junior.
2: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Jakobiska, jmenuje se
1: Takobysčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko

štěňátko jaguára.

0: Štěňátko Danka, Dančátko a štěňátko Ježka.
1: Ježáko.
2: Ježkátor.
1: Co?
2: Ne.
1: To ne, to ne.
2: Má zuby, takže Ježkátor.
1: Ježulátko.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě Ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček.
2: Ježkátor.
1: Ne, ne, ne.
2: Ježkátor.
1: A Ježkolačka.
2: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to malý ježe. Malý ježeček. Ježulátko.
3: Posloucháš?
4: Rádio Junior.

s klidem rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolám mě k tabuli.

0: sladku dnešnímu.
1: Je pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To je listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví.

0: Zaś za tu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Radio Junior.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: spatříš jen rozvířený smetí. Přes střechy a zdi, jako ninja letí.
1: Zaspal si večerní pohádku?
2: Utekla ti víkendová hra?
1: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
2: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
1: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
2: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
1: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 316.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. No a správně nám odpověděla Ilonka Matějů, že to je 23. září od 19 hodin. To už bylo a náš rozhovor si už brzy budeš moct prohlédnout i na YouTube kanálu Rádia Junior. A jaká bude postřehovka pro 316. díl Hitparády Rádia Junior? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, který zpěvák nebo rovnou zpěváci vystudovali informatiku a jsou to ajťáci, takže který zpěvák nebo kteří zpěváci z našeho žebříčku vystudovali informatiku a jsou to ajťáci. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: A co bude první novinka pro tento týden? Hitovka od Chrise de Sarandiho, Good Old Days, tedy staré dobré časy. Chris vyrůstal v malé vesnici Buckham, nedaleko Londýna, a k hudbě se dostal už ve škole. Jeho učitel hudby ho dokonce přesvědčil, aby začal zpívat ve školním sboru. Kolem 14 let ale usoudil, že sbor není zrovna nejvíc cool, no a založil si vlastní kapelu. Naučil se také hrát na kytaru a saxofon a později studoval grafický design. Zajímavé je, že nějakou dobu žil v Berlíně, kde také začal svou hudbu nahrávat. A právě tam se postupně rozjela jeho sólová kariéra. Chris má za sebou i velký mezinárodní hit Cynical se skupinou Two Colors a duem Safri Duo. No a teď přichází s písní o vzpomínkách na staré dobré časy. Tady je Chris de Sarandi, Good Old Days.
0: Novinka.

0: Tak to byla první novinka hit parády Rádia Junior Good Old Days, za kterou stojí mladý britský zpěvák Chris de Sarandy. Líbí se ti? Tak pro ní a nebo pro dalších 11 písní hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hit parády Rádia Junior. A nebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na radiojunior.cz/hitparáda. A odkaz najdeš i ve storíčku na Instagramu Klára Nováková, moderátorka. No a teď už je tady
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Zorka Krejčí, která chce do našeho žebříčku dostat Perpetuum mobile od Evy Farné. Eva se na hudební scéně objevila už jako 11letá. Tehdy vyhrála festival dětské písně v Havířově a všiml si jí producent Lešek Vronka, který nabídl nahrání desky. O dva roky později, ve 13, vydala svůj první single Měl jsi mě vůbec rád a stejnojmenné album. Od té doby už uběhlo 20 let a Eva pořád zpívá a píše nové písničky. A právě její nejnovější single Perpetuum mobile je o věčném koloběhu práce, povinností a snaze všechno stihnout. O tom, když pořád někam spěcháme, pracujeme, máme toho moc a zapomínáme na odpočinek a na to, co je pro nás opravdu důležité. Navíc Perpetuum mobile znamená věčný pohyb a Eva ho používá jako symbol nekonečného kolotoče povinností. V písni se zamýšlí i nad tím, jestli je takový životní koloběh vlastně zdravý. Eva Farna, Perpetuum mobile.
1: Novinka.

Jak se ti líbí druhá novinka hit parády Rádia Junior? Jestli ano, tak hlasuj pro mega hit Perpetuum Mobile od Evy Farné. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů? Vypadává novinka z minule od německého DJa a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní nebo rovnou jako šťastlivci. Jenže tentokrát moc šťastní nejsou, protože se do našeho žebříčku nedostali. No tak třeba příště se na ně štěstíčko usměje.

0: ve 316. kole už neuslyšíme ani singl Usínám od Davida Málka, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho po 10 úspěšných kolech v našem žebříčku dostali do síně slávy hit parády Rádia Junior. Gratulujeme! No a kdo neviděl náš rozhovor s tímhle klukem z vizáží Prince z pohádky, tak se k němu dostanete z hlasovací tabulky hit parády. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám jen tak z našeho žebříčku nevypadl? Je to minule 8. Pavel Čadek s písní Strach, který tentokrát balancuje na poslední postupové 10. příčce. A když už jsme tady probrali dětství zpěváků v novinkách, tak se pojďme podívat i na to Pavlovo. Na violončelo začal hrát už v 7 letech. Původně přitom jeho rodina počítala s tím, že bude hrát na klavír. Jenže violončelo už měl v rodině jeho dědeček, takže Pavel vlastně tak trošku symbolicky převzal jeho nástroj. Už v 8 letech začal vymýšlet vlastní písničky a se svou sestrou, která hrála na klavír, dokonce nahrávali první alba na kazety. A dospívání pak hrál v kapele, která kombinovala vážnou hudbu s metalem. Takže docela pestré hudební dětství, co? No a co myslíš, že Pavel vystudoval na vysoké škole? Za A. Dějiny umění nebo za B. Teoretickou informatiku a nebo za C. Tělocvik. No a správná odpověď je za B. Pavel vystudoval teoretickou informatiku. Takže je to vlastně písničkář a ajťák v jednom. No a tady už je jeho strach. Pavel Čadek.
1: 10. místo. Ahoj.

strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která klesla z 8. místa na 10. A kdo se nám tentokrát šplhá žebříčkem nahoru? Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. Před týdnem byli 10. a teď si polepšili na 9. A když už jsme minule zjistili, že Vesna je slovanské označení pro jaro a také bohyně jara a mládí, tak mám pro vás další zajímavost. Vesna má totiž svůj protějšek v Moraně. Ta je naopak spojovaná se zimou a koncem zimního období. No a tak mi vrtalo hlavou, jestli náhodou už nějaká kapela s názvem Morana neexistuje. No a zjistila jsem, že jedna existuje, je na Slovensku, jmenuje se sice Morena, ale to je hodně blízko. Je to slovenský hudební projekt herečky a zpěvačky Dominiky Kavašové a hudebnice Andrej Bučko. Zajímavé je, že původně vznikl z divadelního představení pro Slovenské národní divadlo a písničky z představení měly takový úspěch, že z nich nakonec vzniklo i album. Takže v rámci Česka a Slovenska existuje jarní kapela Vesna i zimní Morena. No a já do příště zkusím zjistit, jestli je i nějaká kapela inspirovaná létem a podzimem. Ale teď už zpět k soutěžní hitovce. Já si tě brát nebudu, zpívá ženská skupina Vesna a Ben Kristoval. 9.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byly 10., teď jsou na 9. příčce. No a k našemu rozhovoru s frontmankou skupiny Patricie Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak má taky jednopříčkový postup vzhůru? Taylor Swift s písní Applied. Před týdnem byla 9. a teď si polepšila na 8. místo. A pojďme se zase na chvíli vrátit do jejího dětství. Víš, kde Taylor Swift vyrůstala? Za A v jednom z největších mrakodrapů v New Yorku. Nebo za B v Los Angeles poblíž filmových ateliérů Hollywoodu. Nebo za C na farmě, kde se pěstovaly vánoční stromky. No a správně je za C. Taylor vyrůstala na farmě v Pensylvánii, kde její rodina pěstovala vánoční stromky. A nebyla to žádná malá zahrádka. Rodina měla celou farmu a Taylor jako dítě pomáhala s prací kolem stromků. Už tehdy ale bylo jasné, že jí víc než zemědělství přitahuje hudba. Jako malá zpívala na různých akcích a postupně začala psát vlastní písničky. V 16 letech vydala své první album a single Tim McGraw, který se dostal mezi 40 nejhranějších písní v USA. Velký průlom pak přišel v roce 2008 s albem Fearless a hitem Love Story. Taylor bylo tehdy teprve 18 let a od té doby její kariéra nabírala opravdu rychlé tempo a patří mezi největší hudební hvězdy současnosti. Taylor Swift, Applied.
1: Osmé místo. Aha.

0: Z 9. místa na 8. si polepšil Applied od Taylor Swift. A kdo nám tentokrát v hitparádě Rádia Junior trochu klesl? Pokáč s písní Ignore. Před týdnem byl 6., teď je na 8. místě. A pojďme se podívat, co dělal Pokáč ještě jako kluk. Víš o tom, že jako dítě chodil 7 let do hudebky na klavír a že tam dokonce hrával v kapele, kterou tvořil jeho táta, sestra a několik učitelů. Jenže Pokáče tehdy hudba zase tolik nebavila a ve 13. s hudebkou skončil. Místo muzikanta se chtěl stát profesionálním fotbalistou. Jenže tomu úplně nevyšlo a sám později přiznal, že na fotbal byl tak trošku kopyto. Ve škole mu ale šla matematika a to dokonce tak hodně, že vyhrával matematické olympiády. A tak se nakonec vydal úplně jiným směrem. Vystudoval softwarové inženýrství a stal se ajťákem. Na kytaru začal sám hrát až v 16 a o pár let později napsal svoje první písničky. No a teď je jedním z nejoblíbenějších českých písničkářů. Pokáč, Ignore.
1: 7. místo. Na, na, na.

0: 6. na 7. místo sklouznul Ignor od Pokáče.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát 5. a teď 6. Tak si u vás v hitparádě Rádia Junior vede 14-letý Jony s písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky a víš, čím je tohle město známé? Třeba s kamenělinami a drahými kameny. Nové Pace se dokonce přezdívá město drahých kamenů. V okolí se totiž našly zajímavé skameněliny a minerály a místní muzeum má jejich velkou sbírku. Takže zatímco se pod zemí ukrývají poklady staré miliony let, nad zemí vyrůstá jeden 14-letý hudební klenot. No a kdo ví? Možná se jednou bude říkat, že Nová Paka není známá jen svými kameny, ale taky Jonym. Teď ale zpátky k hitparádě. Dvakrát už byl 5., teď je 6. Podaří se mu příště znovu probojovat mezi první pětku? Jony? Tanči?
1: 6. místo.

Franči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některý z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo pak nám otevírá první pětku hit parády Rádia Junior? Před týdnem čtvrtá Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. No a když už máme v názvu písničky Sokola, tak jsem si jistá, že víš, že Sokol není jen pták, ale také název velké české sportovní organizace. Sokol vznikl už v roce 1862 v Praze a jeho členové se scházeli v Sokolovnách, kde společně cvičili a sportovali. A Sokol není jen gymnastika, dnes nabízí spoustu různých sportů a pohybových aktivit pro děti i dospělé. Takže pokud tě baví pohyb a hledáš nějaký sport, který je cenově dostupný, můžeš se podívat, jestli máš někde poblíž Sokolovnu. No a teď už je tady Bára Ladrová a její Sokolík Pepík. Páté.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, sklouznul ze 4. místa na 5.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám katapultoval z novinky na 4. příčku? Je to dívčí skupina Lollipops a to prosím nová generace, která má v hitparádě písničku Všechny barvy máme. A já doufám, že jste se dívali na náš rozhovor, který proběhl 23. září v 19 hodin. Byla to naprostá paráda a já mám velkou radost, že novými Lollipops jsou právě Gigi, která má růžovou paruku, Emča, co má zelenou paruku, Anička, která má žlutou a Jasmínka s modrou barvičkou vlasů. Holky byly naprosto úžasné, přirozené, probrali jsme toho děsně moc a hlavně jsme probrali jídlo. Takže pokud si poslechnete náš rozhovor nebo se na něj podíváte i na YouTube kanálu Rádia Junior, tak se dozvíte, které jídlo holky milujou, které nesnáší, co jí ve školní jídelně, ale co jim dělá třeba i babička, co mají fakt hodně rády. No a taky jsme probrali i spoustu jiných věcí, třeba jakou roli by chtěli získat, kdyby hráli ve filmu. No a představte si, že by docela si rádi zahráli ve filmu a byli dinosaury nebo dinosaurkami. Dokonce se i nazvali a vymysleli si jména pro svoje dinosauří role. Tak jestli chcete vidět, jaké, tak si určitě mrkněte na náš rozhovor, dostanete se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior a já se těším už na nějakou další akci a další rozhovor, který s Lollipops uděláme, protože nová generace je naprosto stejně báječná jako ta předešlá. Takže zdravíme obě generace. Lollipops, Všechny barvy máme.
1: 4. místo.

0: všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka z minule, která se katapultovala na čtvrtou příčku a stává se skokanem týdne. A v nové generaci Lollipops je růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka a náš rozhovor si můžete pustit na YouTube kanálu Rádia Junior. A nyní se už dostáváme na medailové pozice. Kdo pak se opět probojoval na vítěznou bednu? Je to Adéla Křivánková, která byla minule zlatá a teď odnáší si z naší hitparády bronzovou medaili, ale i tak je to naprosto báječné skóre, protože posuďte sami, už má jednu zlatou, jednu bronzovou, opět zlatou, potom jeden bramborák, zase zlatou, stříbrnou, zlatou a teď bronzovou medaili. Takže Adélce moc gratulujeme a přejeme jí, aby se jí dařilo v tomto roce a aby přišla na to, na jakou vysokou školu chce jít, protože Adélka je ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. Tak Adélko, já vím, že přemýšlíš mezi právnickou fakultou, ekonomkou, nějakým kulturním managementem a taky mezi zpíváním, tak ať je tvá ruka a tvá volba šťastná, ještě na to pár měsíců máš a potom nám určitě pověz, pro co jsi se rozhodla. Teď už je tady ale Adéla Křivánková, konečně volná.
1: Třetí místo.

0: Minule vítězná a teď bronzová, tak si u vás vede Adéla Křivánková s písní Konečně volná.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A do medailových pozic se nám vrátila i dívčí skupina Rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonem Mativopem, Honzinou a Ariankou a jejich písní Tohle není love song, kterou si jen tak mimochodem během našeho živého vysílání na Rádiu Junior jen tak zpívali i Lollipops, protože tady byli chvilku předtím, než nám začal rozhovor a zrovna tahle písnička hrála. No a holky ji umí úplně z paměti. No a jak se vede Rebelkám? Já doufám, že skvěle a jsem zvědavá, jak bude vypadat seriál Role, protože v něm hrají a má to být seriál ze školního prostředí. Já když jsem byla malá, tak jsem zbožňovala třeba seriál Beverly Hills nebo Škola zlomených srdcí, to bylo taky o škole a líbilo se mi na to koukat, tak si myslím, že až vyjde seriál Role, tak se budu na Rebelky koukat taky a pevně věřím, že se seriál povede. Těšíte se na něj taky? Jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song.
1: Druhé místo. Tohle.

0: před týdnem 7. a teď 2. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka s hitovkou Tohle není Love Song, která v létě překonala 2 miliony shlédnutí na YouTube kanálu. A kdo pak vítězí ve 316. kole hitparády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písničkou My dva. Píseň My dva se věnuje domácím zvířátkům, protože právě to jsou ti parťáci, kteří nám zpříjemňují každý den, když je máme doma. No a mě by docela zajímalo, jakého zvířecího mazlíčka máte doma vy a jak se jmenuje. Klidně mi to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dejte hitparáda soutěž, protože i tohle může být jednou z našich soutěžních otázek, protože mě zajímá, jakého máte zvířecího mazlíčka a jestli s vámi poslouchá rád i nějaké písničky. No a teď už si užijte Botox a jejich hitovku My dva.
1: První místo.

0: první, druhá a teď opět první je hitovka My dva od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Tak moc gratulujeme. Je vidět, že zvířecí mazlíčci dostali botoxáky opět do čela. Hit parády Rádia Junior. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Zajímá mě, který zpěvák nebo dokonce zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. To znamená, že vystudovali informatiku. Opakuji ještě jednou, který zpěvák nebo dokonce i zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu rádia ještě jednou a až to zjistíš, tak mi to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky. No a teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum Mobile.
2: Strach je normální a nemyslí, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Pavel Čadek a jeho strach.

0: Opalite od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další, líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo. A když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Kdysi se spolu zúčastnili bojového tažení proti jednomu indiánskému kmeni. Teď se ti to dva muži setkali znovu. Co se bude dít? To se dozvíme v rozhlasové hře Pouť za královnou Navajů. Na motivy románu Thomase Maine Reida připravila Věra Eliášová. Režie v roce 2012 Vladimír Gromov. Účinkují Jaroslav Plesl, Petr Oliva, Pavel Rimský, Anna Suchánková, Pavla Dostálová a další.

Posloucháte rozhlasovou hru Pouť za královnou na vahu. Podle předlohy Thomase Mayna Reeda napsala Věra Eliášková.

0: Stará nemocnice v Santa Fe.
1: Sestři?
2: Přejete si?
1: Hledám zálesáka Rubyho.
2: Myslíte toho skalpovaného?
1: Skalpovaného a bez uší.
2: Pojďte za mnou. Jste jeho příbuzný?
1: Ne, to ne. Jsem jeho přítel.
2: Rád vás uvidí. Zdá se, že byl málo kdy sám.
1: Ruby.
3: Henry. To jsou k nám hosti, kamaráde.
1: Klid, jen klid. Jak se vede?
3: No, radši mě indiáni měli usmažit k večeři. O nic. Henry, doktoři říkají, že umírám. Jenže já a umřít v posteli. No, tak co dělá náš kapitán Seaquin? Vzal jsi s jeho dceru krásnou Zoe?
1: Ano, Ruby. Seaquin je můj tchán.
3: A, dobře se spřiženil. No, posaď se. Aha. Budeme vzpomínat. Jak ses tenkrát vůbec mezi náma ocitl? Co jsi pohledával v Santa Fe?
1: Chtěl jsem zbohatnout.
3: No jasně, na zboží, které se tudy vozilo.
1: Jo, měl jsem v bance v St. Louis $10,000 a chtěl jsem je rozmnožit. Nakoupil jsem proto zboží, jak mi poradili zkušení obchodníci. Naše karavana měla asi 100 vozů.
3: A tak takhle to bylo. Nikdy nebyl čas se na to zeptat.
1: Koně. Nejlepšího koně na světě jsem měl. Moro se jmenoval. A taky psa Alpa.
3: Jak dlouho jste jeli do Santa Fe?
1: 7 dní.
3: A tam si na vás počkal guvernér, který vás jak se patří oškubal.
1: Chtěl 50,000 za karavanu. $500 za jeden vůz. Navíc se domluvil s indiánama a ti na jeho příkaz ničili, co bylo potřeba.
3: No to víš, být guvernérem proslulýho Santa Fe, ráje obchodníků, lovců kožešin a zlodějů.
1: Nemohl jsem pochopit, že si celých 50,000 strčil do kapsy. Myslel jsem, že vláda...
3: Vláda? Vláda, to byl v Santa Fe on. To on dal vypálit dům tvýho tchána Henry. A taky dal zničit jeho krásnej, vzkvétající důl. A proč? Protože se postavil proti guvernérovi.
1: Proto se mu lidé nevzepřeli? Že se ho báli?
3: Nebyl to žádný troškař. Indiáni, konkrétně Navahové, mu dělali tělesnou stráž. A další indiánské kmeny dokázal rozeštvat.
1: Myslel jsem, Ruby, že dáváš vinu právě indiánům.
3: Tak oni mě sice skalpovali, ale... Nemám jim to za zlý. Hájili svý území. Jenže takový bílý hroši, jako byl guvernér Santa Fe, to byli a jsou ti praví zloduši.
1: O tom jsem tehdy neměl ani potuchy. Byl jsem zelenáč. Měl jsem 2 kolťáky, krásnýho koně a myslel jsem si, že nade mě není.
3: Tak na začátku byl tvůj Moro.
1: Ano, ano. A můj budoucí tchán po něm zatoužil. Bez Mora bych se neoženil. A bez Mora bych dneska už nežil.
0: Santa Fe před 10 lety.
4: Quiere fumar, caballero?
1: Ano. Díky, pane.
4: Neprodáte svého koně?
1: Prosím. Ne, nikdy.
4: Ani za velmi dobrou cenu?
1: Za žádnou cenu, pane.
4: Dal bych za něj $500.
1: Ten kůň, pane, je můj přítel. Minulý týden mi zachránil život, když jsem se málem utopil v pohyblivém písku.
4: To je škoda. Urazil jsem 200 mil jenom proto, abych si ho mohl koupit.
1: Vy jste nás sledoval?
4: Přijel jsem od jihu, abych tu počkal na karavanu prérijních obchodníků a koupil si od nich pravého amerického koně. A mám k tomu pádný důvod. Kdybyste věděl.
5: Schode tu, madre!
6: Nechte toho, chlapi!
5: Jak to je ten škodí?
6: Všechno jsou to udavači. Já je viděl. Můžu si přisednout, pánové? A hele, nechte! Sedíte tady a zabíráte místo. Vypadněte! Tua!
4: Co je vám, příteli?
1: Ten člověk mě bodnul nožem do zad.
4: Jste samá krev? Pojďte, postarám se o vás.
0: kapitána Sikvína, Rio Abajo.
1: Kde to jsem?
2: Zoe, podívej, náš raněný otevřel oči.
7: Vítáme vás, příteli.
1: To jste vy? Ten, co chtěl koupit mého koně?
7: Ano. Řekl jsem, že se o vás postarám. Jste v mém domě v Rio Abajo, 200 mil od Santa Fe. Mé jméno je Sikvin. Kapitán Sikvin.
1: A Moro?
7: Váš kůň? Stál jsem o něj a líbí se mi pořád. Váš kůň je ve stáji, čeká na svého pána. Dovolte, abych vám představil svou dceru.
2: Buenos dias.
1: Zoe.
7: Vida, co všechno nevíte. A tohle je moje žena.
2: Těší mě.
1: To jste hráli vy?
2: Ano, já na harfu, Zoe na mandolínu. Líbí se vám naše hudba?
1: Myslím, že mě uzdravila.
8: To nikdy neříkejte. Hlavně ne před naším doktorem, ten by nám dal.
2: Tuhle píseň milovala naše Adélka. Naše druhá dcera, kterou unesli Indiáni.

0: Tak jsem se zamiloval. Nikdy jsem neviděl krásnější dívku Ruby. Byla jako anděl. Jakoby vystoupila z nějakého obrazu.
1: Sikvin asi nebyl rád, co?
0: Zahrnul mě výčitkami. Pak se začal ptát, co o něm vím. Nevěděl jsem nic, jen pár narážek od obchodníků, že nějaký Sikvin je lovec skalpů. Ale toho uráželo.
1: Lovci skalpů? Takhle vláda řešila problémy s Indiány, že na ně uspořádala lov. Kdo přinesl skalp s černým vlasem, dostal peníze na dlaň. Kolik Mexikánců a jiných majitelů havraních vlasů tomu padlo za oběť. Tak, tak.
0: Kdo to pochopí? Člověk, který nikdy nebyl v údolí del Norte, nemůže uvěřit, že se normální, slušní lidi dají na lov druhých lidí, Ruby. Když jsem se doslechl, že Sikvin je jedním z nich, ani jsem mu nechtěl podat ruku.
1: Houby! Sikvinovi vždycky šlo jen o to, aby našel svoji dceru. Byl jsem s ním na třech výpravách a nikdy jsem neviděl, že by někoho zabil. Byl to skvělej vůdce. Měl autoritu i u těch nejtvrdších týpků, ale zabiják to nebyl.
2: Dům kapitána Sikvina.
3: Nejsem Francouz, jak se o mě říká. Jsem kreol z New Orleansu. Před 15 lety mi v Santa Fe patřil zlatý důl, o který mě připravil guvern.

0: On ukáže.
1: Proč unesli jen jednu z vašich dcer?
0: Žena se Zoují se naštěstí ukryli a pak stačili utéct. Navahové přepadli i můj důl. Zabili dělníky a zničili důlní zařízení. A to všechno na guvernérův příkaz. Odešel jsem do El Pasa a snil o tom, že seženu dost dobrovolníků stejně postižených, kteří by se mnou šli hledat naše ztracené děti a manželky. Celý kraj sužují indiáni svými vpády.
1: Hájí své území.
0: Jenže v každém městě, od severu až na jih, žijí teď nešťastní tátové. Kolik výprav už jsem podnikl, ale Adélku jsem nenašel.
1: A teď se chystáte znovu?
0: Ano. Dnes je moje četa silnější než kdykoliv předtím. Navíc jsem dostal zaručené zprávy, že se bojovníci Navahů připravují k cestě na jih, snad až do Duranga. A tehdy chci já se svými věrnými vniknout do jejich města a najít svou dceru. O nic jiného mi nejde.
1: Myslíte, že ještě žije?
0: Přece se neženu za přízrakem. Chlápek, jemuž se podařilo utéct z indiánského zajetí a který tam musel nechat svůj skalp i své uši, tvrdí, že ji viděl. Prý se stala jakousi královnou Navahů. Těší se velké úctě a má nejrůznější výsady. Tak, mladý pane, teď, když víte o něco víc, o otci dívky, kterou jste si zamiloval, řekněte, jestli jste nezměnil své úmysly a své city.
1: Naopak.
0: Možná jste tedy i pochopil, že si ji musíte zasloužit.
1: Udělám, co budete chtít.
0: Pojedete se mnou do země Navahů hledat moji druhou dceru?
1: Jak si přejete. Ostatně, mám dobrého koně.
0: Správně. Nemůžu-li mít vašeho koně, budu mít s koněm i vás.
1: Takže vám pořád jde hlavně o mého koně.
0: To zvíře je k nezaplacení, příteli. Ještě si na má slova vzpomenete.
2: Tak takhle to bylo. Ne láska k dceři, ale kapitána zajímal kůň. No jo, to jsme my, válečníci, Henry. Království za koně. A mezi náma mazákama se vodstvo tohle jehně.
1: No. Ale učil jsem se rychle.
2: Tvůj kůň ti dodal ceny. Mimochodem, víš, od koho měl Sikvin všechny ty zprávy o indiánech?
1: Jasně.
2: Jo?
1: Od nějakýho Rubyho, zvanýho taky Baby.
2: Třikrát jsem utek Navahům ze zajeti. Jo. Poprvé mě to stálo skalp. Po druhý uši. A po třetí, to už jsem utek bez ztráty bodu.
1: Nebejt tebe, Ruby. Nebylo by nic. Ty jsi měl vždycky ty nejlepší nápady, když nám teklo do bot.
2: No, proto. Baby je všema mastma mazaný chlápek. No, kdyby nebylo...
1: Já vím, chudejch poměrů, které ti byly osudem, byl bys tebe slavný vojevůdce.
2: Lepší než Cortés.
1: No, kam se hrabe Cortés. Ale víš, co jsem ocenil nejvíc?
2: Co pak?
1: Jak jste s kapitánem dokázali dát dohromady takovou pestrou společnost. Angličani, Kanaďani, Irové, Mexikáni, Černoši, co utekli z plantáží, Indiáni. Indiáni mi vůbec nelezli do hlavy.
2: Delavarové spojili se s bílými a bojovali proti Navahům, Komančům, Apačům. Je to národ bojovníků. Běloši jim vykázali zemi, ale oni nechtěli pěstovat kukuřici. Chtěli bojovat.
1: Jako jeden bílej zálesák.
2: Jo. Rub, zvaný Baby, alias skalpovaný Cortés.
3: První schůzka před výpravou. Tajný úkryt na břehu řeky.
0: Přátelé, zítra všechno zbalíme a vyrazíme proti nepříteli. Navahové chystají válečnou výpravu až kam si na jih. Zatímco budou pryč, pronikneme do jejich města. Jaký je účel naší výpravy?
4: Ulovit co nejvíc skalpů.
0: Ne, Pablo. To určitě ne. Tentokrát žádné skalpy. Nikdo, ať se nedotkne vlasů indiánských žen a dětí.
4: A co z toho budeme mít? Musíme přesnout. Budeme rádi, když to vůbec přežijem.
0: Nepřijdete o jediný měďák, to vám slibuji. Kořist, které se zmocníte, bude vaše. Ale žádné zbytečné vraždění. Jasné? Kdo se mnou nesouhlasí, ať vystoupí a řekne svůj názor. Co je tedy účelem naší výpravy? Jedeme si pro své přátele, příbuzné, pro své ženy, dcery. Já sám jsem jedním z těch, kdo takového blízkého člověka postrádá. Jsou celkem tři průsmyky, kterými můžeme jít. Západní Puerco? Tahle cesta ale není bezpečná. Navíc nesmíme zapomínat, že máme nepřítele i doma.
5: Guvernér.
0: Z téhož důvodu se nemůžeme rozhodnout ani pro polviderský průsmyk, kde je, kromě toho, málo zvěře a my sebou nemáme tolik zásob na dlouhou cestu.
2: To je pravda, jenže kolem starého dolu taky není moc zvěře.
0: Vymyslel jsem jinou cestu, Ruby. Musíme se obrátit k jihu. Pak se stočíme na západ přes Jano, až ke staré misijní stanici a teprve potom zamíříme k severu přímo do země Navahu.
2: Dobrý nápad, kapitáne.
0: Zítra vyrazíme. Jděte a připravte všechno, co je třeba.
3: Osmý den pochodu. Bývalá misijní stanice zvaná Oáza.
1: Tohle je nádherná krajina. Jednou se sem vrátím jako cestovatel, pane Sikvine.
0: Pokud tu zavládne mír. Zatím tady všichni hledali jenom zlato. Krásu krajiny nikdo nestudoval. A přitom Nové Mexiko, to je oáza. Bohatá a plodná. Už jsme osmý den na cestě, musíme si odpočinout. Dvě míle před námi je zřícenina bývalé jezuitské misie. Tam přespíme. Rozvaliny nás budou chránit.

0: Senzace! Ovocnej sad! Těch jablek!
1: A dole teče San Pedro!
2: Hotový ráj!
0: Chlapi, našel jsem zelí! A rajčata a melouny, jupí! Trochu zdivočelí, ale... A merunky, pojďte sem!
2: Poslední ticho před bouří.
3: Kdyby Bůh dal, Henry, ta pouť se mi zdá nekonečná. Každá zastávka, každé prodlení, to jsou pro mě muka.
2: Ale jak vás ti chlapi poslouchají, kapitáne? Vůbec to nechápu. Taková smečka.
3: Neříkejte smečka, Henry. Mají své ráznou představu o právu, ale jedno u nich platí. Muž musí držet své slovo. A na tom se dá stavět. A pak je tu i pár těch, kteří jedou pro své ženy a dcery.
4: Po dalších 15 dnech město Navahů.
5: Město Navahů, už ho vidím, konečně.
3: Díky Bohu. Stát, hoši. Stát.
2: Je od nás na dohled. Jejich domy vypadají jako pyramidy s plochou střechou.
3: Půjčte mi dalekohled, Henry.
6: To největší stavení je chrám.
2: Ale jak se k němu dostaneme? Všimnou si nás už z dálky.
3: Půjdeme za Úsvitu. Nic jiného nám nezbývá. Vidím stoupat dým. Zapalují oheň na oltáři. O bože, kéž je tam i ona.
2: Ale proč stojí na střeše a obracejí se k západu? Co to znamená?
6: Loučí se sluncem a prosí ho, aby zítra přišlo zas. Navahové se klaní slunci jako svému bohu.
3: Dobře. Brzy ráno zaútočíme. Zatroubím na polnici a vyrazíme. Teď se najeste, odpočiňte si. Ale nikdo ať nerozdělává oheň. Dohlédněte na to, Henry.
2: Jistě, pane.
4: Tamtéž, brzy ráno před východem slunce.
7: Neklame mě sluch? Voláte amigos, vy, válečníci?
3: Nechceme vám ublížit.
7: Proč byste nám ubližovali? Žijeme v míru s bílými Pueblos.
2: Kam tedy odjeli vaši muži? Neodjeli přepadnout města bílých Pueblos?
3: Klid, Henry.
7: Co od nás žádají, bílí bratři?
3: Přišli jsme si pro své příbuzné. Pro vaše zajatce. Jsou to naše ženy a dcery.
7: Můj bratr se mýlí. Nemáme žádné bílé zajatce. My ne. Možná Apačové.
3: Ale ano, jsou tady. Mám o tom spolehlivé zprávy. Můj rudý bratr nás nesmí zdržovat výmluvami, kterým sám nevěří.
7: Senore náčelníku, vaše zprávy jsou mylné. Zde nejsou žádní bílí zajatci.
6: Co? Ticho, ty starý lháři. Neznáš mě? Vidíš tuhletu holou hlavu? Nebyl jsem snad vaším zajacem.
3: Nehraj si s námi, starý muži.
7: Trpělivost, amigo. Uvidíte naše bílé ženy, ale nejsou to zajatkyně, jsou tu dobrovolně. Jsou to dcery velkého Montezumy. Otevřete vnitřní bránu.
6: No, prosím, že to jde.
8: Sedíte
6: první, druhá, třetí.
3: Moje dcera mezi nimi není. Kde je vaše královna?
6: Ptá se, kde je královna. Aspoň, že mlčíš. Klid, kapitáne, najdeme si ji sami. Ona toho moc ví. Pomáhá tomuhle starému čarodějovi při všech

0: Ruby.
1: Stufa, tam hoří jejich posvátnej oheň. Je to tajný místo, nikdy jsem tam nebyl.
2: Upalují se tam lidi.
0: Zavedeš mě k ní, starče. Je to moje dcera.
3: Ne, bílý muži, to je naše královna, dcera slunce, dítě náčelníka Navahu.
0: A dost! Víc už tě poslouchat nehodlám. Do Estufy!

0: tajemné místo v podzemí určené pro obřady.
1: Tohle baby už vidělo lecos, ale takovou díru teda ještě ne. Oheň. A v tom ohni jsou kosti. A všude hadi. Slyšíte, křestýše?
2: Ale Adélka, nikde.
3: Pozor, co je to na stěnách? Hlava medvěda. Bizona. Vlka.
4: Podívejte. V tom výklenku někdo je.
3: To bude ona. Kapitáne, pojďte sem. Krásná holka.
2: Na levém rameni by měla mít mateřské znaménko.
5: Ne, ne, pusťte.
2: Je to ona, Adélko.
5: Nechte mě, neznám vás.
2: Já vím, že mě neznáš. Byly ti 4 roky. Před 14 lety tě unesli z rodného domu. Já jsem tvůj otec.
5: Jste bílí muži, naši nepřátelé. Nesahejte na mě. Mně se nesmí nikdo dotýkat.
2: Vidíš ten medailonek? Nosím ho pořád na krku. To je tvoje matka. Nepoznáváš ji?
5: Neznám tu ženu.
2: Je to tvoje matka.
5: Matka? A vy jste můj otec. Můj otec je slunce. Jsem královna Navahu.
4: Příteli, kapitáne Sikvine, na nic si nepamatuje. Všecko zapomněla.
2: Ach bože, to jí tu mám nechat. Ne, nikdy. Odveďte ji odtud.
0: Shromáždění před odjezdem z města Navahů.
6: Buď živou, anebo...
2: Přiveďte muli. Hej, Ruby, to jsou zajatci. Chci jenom děti náčelníků na váhu.
1: No za koho mě máte, veliteli? Jsou to ty nejvznešenější dětičky, který si lze přát.
3: Nechci ženskou, chci její skalp.
2: Na to zapomeň, pane.
3: Veliteli, za celou dobu jsme neviděli jediný groš.
7: No to je fakt.
3: Už toho bylo dost.
8: Málem jsem přišel o život.
2: Přátelé, vzpomeňte si na svůj slib. Nikoho jsem nenutil, aby se mnou šel. Slibuju vám, že dostanete zaplaceno.
3: Zaplaťte hned, kapitáne. A nadzevo.
2: Všichni dobře víte, že sebou nemám tolik peněz. Až přijedeme do Santa Fe, tak...
6: A nebo skalpy.
2: Opovažte se porušit slovo, které jste mi dali. První z vás, který se odváží pozvednout nůž, na místě zemře. A na onen svět ho pošlu já.
1: Matko boží, koukněte do údolí.
4: To se mi snad zdá.
1: To jsou Indiáni. Vrací se nějak brzo ze svý výpravy. No, hoši, tam jsou vaše skalpy.
4: Někdo jim musel dát hlášku. Kolik jich je?
1: No, nejmíň 150.
2: Teď se musíme postarat o vlastní hlavy. Nemáme čas.
5: Naši se vrátili. Vrátili se. Vy, že jste můj otec? Můj otec nikdy neprohrává.
2: Tahle výprava to byl nejhorší nápad mého života, Henry. Vlastní dcera mě nenávidí jako cizince. Chlapi, na koně a pryč odtud!

0: Vzali jsme to k řece. Do míst, kde protékal kaňonem.
1: A kdo vám poradil kaňon?
0: No jo, ty Ruby, náš slavný zálesák. Bez tebe bychom všichni zařvali.
1: No ten kaňon byla naše jediná záchrana.
0: Ještě řekni, že svěděl, že se přižene bouřka a s ní proudy vody, které nás zachrání.
1: Bůh přeje připraveným. Já jsem si řekl, proti takové přesile můžeme bojovat jedině v kaňonu. Na otevřený pláni nemáme šanci. A Bůh poslal obrovskou vodu, takže naši pronásledovatelé stáli na druhé straně toho proudu a koukali na nás.
0: A my koukali na ně.

0: Na březích řeky uprostřed země navahů.
1: Co vidíte, Henry? Půjčte mi dalekohled.
2: Prosím.
1: Co je? Co jste viděl? Stádo dobytka? Nejspíš uloupeného a... Bože! To jsou naše ženy a děti.
2: Zahlédl jsem Zoe. A taky vaši paní.
1: Jak se tohle mohlo stát? Ruby! Měli přece namířeno do Duranga.
3: Mají svý zvěry, kapitáne. Celý Santa Fe i celý Rio Abajo vědělo, že chystáte výpravu. Takový věci se rozkřiknou. Museli o našem plánu vědět do všech podrobností.
1: Sakra, sakra, sakra! Jel jsem pro dceru, která mě nenávidí. A přišel jsem o ženu a dceru, které mě milují. Ruby, měl jsi zatraceně špatný informace. Určitě vypálili můj dům.
3: Tak za to můžu já?
1: Zatímco my jsme přepadli je, oni přepadli nás.
4: A mě jste spoutali jako otrokyni. Ale vaše nikdy nebudu. Jsem královna Navahů.
3: Napravím svou reputaci, kapitáne.
1: Doufám, že máš nějaký set sakra dobrý nápad.
3: Starý baby má pořád dobrý nápady. Chlapi je počítali, je jich asi 190. A vyčkávaj. Viděj svý děti stejně jako my vidíme ty svý. Tak přemýšlím, jak dostat naše lidi bez zbytečného plýtvání střelným prachem.
1: Chceš se s nimi dohadovat?
3: Zajatci proti zajatcům. Podle mě bychom měli vyvěsit bílej hadr, nabídnout jim příměří a výměnu.
1: Dobře, Ruby. Zkusím se s nimi domluvit. Přiveďte zajatce.
3: Ta hezká malá holka, kterou máme, je dcera prvního náčelníka. A ostatně taky patří významným mužům jejich kmene.
1: Uvidíme.
3: Dneška radím bez jediný chyby, kapitáne.
1: Znám Indiány. Domluvit se s nimi o čemkoliv je přinejmenším obtížné. Řekneme, sejdeme se beze zbraní a vsadím se, že všichni budou mít schované tomahavky. Navahové, víte, kdo jsme? Prošli jsme vaší zemí a byli jsme ve vašem městě. Hledali jsme své příbuzné. Ale nevypálili jsme vám město a neublížili ženám a dětem. Vidíme však, že i vy jste byli v našich městech a že jste si odvedli zajatce. Rudý muž miluje svou rodinu stejně jako bílý muž. Potěší to velkého ducha a udělá to radost nám i vám. Neboť to, co máte ve svých rukou, má cenu jenom pro nás a naopak to, co držíme ve své moci my, je drahé pouze vaším srdcím. Domluvil jsem, Navahové. Čekám na vaši odpověď.
5: Bílý náčelníku, nežádáš nic jiného, než co je dobré a spravedlivé. Bojovníci Navahů uvážili tvá slova a souhlasí s výměnou zajatců. Navrhuji, aby obě strany vybrali 10 mužů, kteří odloží zbraně a potom odvedou své zajatce k místu, kde se řeka křižuje se starým dolem. Tam bude provedena výměna. Pak budou staženy bílé prapory na znamení, že příměří skončilo. To jsou slova bojovníků. Národ

0: Znělo to počestně.
1: Indiáni jsou vychováváni hlavně k boji. Sliby jsou pro ně jenom taktika. No, neošívej se, Henry. Věděli jsme to už, když jsme tam šli.
0: Spíš tušili. Všichni byli ozbrojení. Nože, tomávky...
1: Ale když my jsme taky nešli na lehko. Sikvínovi bylo jasný, že se nechtějí dohodnout, ale zkusit to musel.
2: Vyjednávání v rozvalinách Starého dolu.
3: Ty, bílý náčelníku, tvrdíš, že máš dvě dcery. Naši královnu, která má vlasy černé jako havran, a tuto dívku se žlutými vlasy, kterou jsme zajali v Rio Abajo. Tomu máme věřit? Že ty dívky jsou sestry? A chceš je obě? A o to žádá mě náčelníka Navahů, potomka velkého Montezumy, člověk, kterým sami bílí lidé opovrhují.
4: To je lež!
3: Vzpomeň na guvernéra Santa Fe, ty lovče skalp.
1: Piv pav, Sikvin se neudržel a indiánský náčelník byl po smrti.
0: A bylo po míru.
1: Pak už se to vezlo. Na kopci se objevila asi 50 jezdců. Ale jo, Ruby,
0: vzpomínej dál. Celou dobu se těším, až se dostaneme k naší slavné skrýši.
1: Co jako?
0: Nevíš, ty lháři.
1: No dovol, Henry. Já tu ležím na smrtelný posteli.
0: Jo. Všichni jsme se rozprchli do šachet Starého dolu. A my dva jsme se v jedné té chodbě šťastně potkali. A blahopřáli si, že si snad zachráníme holý život.
1: A proč na nás přišli, o tom už nemluvíš, co? Kvůli tvýmu pitomýmu psovi. Čmuchá. A paníček. A vrhl se s veselým štěkáním do našeho úkrytu. Nebejt tvýho psa, nikdo by nás nikdy nenašel.
0: Pak nás vykouřili.
1: A jo.
0: Prý...
5: No, teď můžeš ukázat, Henry, jak umíš střílet. Ještě dobře, že máš tu svou pistoli, je nabitá.
1: No. A v tom stál před vchodem Indiána už házel dovnitř hořící křovy. To přece nebyl tak špatný nápad, že ty v tom kouři vyrazíš jako první, protože máš pistoli.
0: Ty stará počívko, vyrazil jsem ven jako tupec a tam na mě čekala horda Indiánů. A Ruby nikde. Ruby mě použil jako návnadu. Kdo z těch rudochů taky mohl tušit, že v té díře nebyl schovaný jeden bílý bratr, ale dva.
1: Ale, co tam bylo kouře? Toho ti teda povím. Já jsem se málem udusil.
0: Venku mi svázali ruce a nohy. Pochytali nás v těch štolách pět. Zrzavého Oukorka, Sancheze a dva Mexičany. Uvázali nás na muli hlavami dolů a hurá do jejich města. Víš, co je to mamanči, Kruby?
1: No, ty jsi mi to nikdy neodpustil, Henry. Mamančik, to je krutá indiánská hra, já vím. Ty můj chudáčku.
0: Všichni jsme byli chudáci. Všichni, kterým se nepovedlo uprchnout. 3 dny nás v tom jejich městě drželi bez jídla a bez vody. A pak nám přikázali se svázanýma rukama běžet uličkou a oni do nás měli bušit klacky z obou stran.
1: No, Krista pána.
0: A nakonec jsme měli být upáleni. Zahledl jsem Zoe i Adélu. Ta seděla na trůně. Jenže když jsem viděl Oukorka, jak ho mlátí z obou stran, řekl jsem si, Henry, musíš udělat cokoliv, jenom ne čekat na potupný konec. To ne.

Je to jen lest, aby jsme běželi ze všech sil. Ale já už něco vymyslel. Ukážu jim, jak se jezdí na koni hlavou dolů a na jedné noze. Je to moje cirkusové číslo. Indiáni v životě žádné.

0: No, vidíš, Henry, a to si myslím, jak znám lidi. Upřímně řečeno, nikdy bych to do tebe s prominutím, do toho naivky a zelenáče, neřek.
1: Já bych to do sebe taky neřek. Ale když je člověku 25, nechce se mu umřít. Ale neutekl jsem jenom kvůli sobě. Jel jsem pro záchranu.
0: Stráž za městem si taky přemohl.
1: To jsem měl víc štěstí než rozumu. A můj drahý Moro se tak skvěle držel. Ale Navahové mě pronásledovali. Měl jsem sice náskok, jenže ne moc velký, na nejvýš půl míle. Navíc jejich mustangové jsou velmi vytrvalí. Už jsem zpomaloval, měl jsem žízeň. Potřeboval jsem se napít. Vjel jsem do soutězky.
0: Vjel jsi do soutězky a tam čekalo překvapení.
1: Jo, to bylo. Málem jsem z toho měl smrt.

0: O několik dní později. Soutěska mezi skalami.
1: Hej, pozor! Tady jede nějaký chlápek bez uzdy a bez sedla.
2: Ať mi indiáni uříznou obě uši, jestli to není ten náš mladík Henry, obchodník a nápadník dcery našeho velitele.
3: Ruby! Chlapi, kde se tu berete?
1: Kde se tu bereš ty, Henry? Snad si neutek ze zajetí.
3: Já, tomu podobnímu obchodníkovi se to povedlo. Díky Morovi, ale mám je v patách. Kolik vás je?
4: My jsme jenom přední stráž, za náma je armáda.
3: Cože? Armáda?
2: Jo, náš kapitán Seagreen, který se onehdá zachránil v jedné štole, podobně jako já, nelenil. Během 3 dnů dal dohromady 600 chlapů. 600! Trapeři, lovci, obchodníci, komančové, siouxové, černoši. Ty všechny navahové rozuřili. S požehnáním guvernéra si berou půdu a za sebou nechávají vypálený domy, zničený pole, kradou dobytek. Mysleli si, že když mají za sebou guvernéra, na dně není. Hej, kapitáne, váš Henry utek z indiánského zajetí. Co tomu říkáte?
5: Henry, to je dobře, chlapče, že se vám podařilo utéct. To je skoro zázrak.
2: Žádný skoro, to je opravdový zázrak. Nejen Bůh, ale i velký duch stojí na naší straně.
3: Pane Seagreene, viděl jsem Zoe i vaši ženu. Sanchez, Zrzek a Mexičani tam taky zůstali. Všechny je musíme zachránit. Víte, co je to mamančik, kapitáne? To je jistá smrt. Utekl jsem jim přímo před nosem, ale jsou za mnou. Asi 20 mužů. Nebýt Mora, už mě dostali. Dokonce je vidím.
5: Do úkrytu. Všichni musí být buď zajati, anebo pobiti. Nestřílet. Tiše ho strhněte z koně a smažte ho. Tak. Výborně. Výborně, Ruby. Až dojedou ostatní, všechny je takhle strhněte a smažte. Budeme mít 20 rukojmí. Skvěle, hoši. Teď zbývá poslední část našeho dramatu. Znovu dobít jejich město a osvobodit všechny naše zajatce. Henry?
3: Ano, pane Seagreene.
5: Kdy se máme vydat na cestu? Co radíte?
2: No, na rady jsem tady já.
5: Ale kuš!

0: Půjdeme hned.
1: Ale jak oklamat hlídku, která už z dálky uvidí tak velikou armádu?
0: No, teď něco řekni, Ruby.
2: Poměl bych, kapitáne.
0: No tak.
2: No, vidím, veliteli, že váš rozum i vaše srdce na mě přece jen spolehají. Tenhle ten oříšek není těžký rozlousknout. Máme rukojmí i s pérama a koženýma kalhotama. Tak je vysvlíkneme, pár našich hochů si nasadí čelenky, pana Henryho s dovolením. Přivážeme ke koním jako zajace a to bych chtěl vidět indiánskou hlídku, která by z dálky ve tmě rozeznala, kdo je indián a kdo ne.
0: Výborně, Ruby. Tvoje rady jsou vážně k nezaplacení.
2: No, proto jsem taky pořád švorcovej. Budu muset vymyslet něco, co by se aspoň částečně dalo speněžit.

0: Uznej, Henry, že jsem to dobře vymyslel.
1: Zasloužil bys muzeum, Ruby. Ani hlídka nás nepoznala. Dokonce jsme se dostali až k chrámu, kde byly naše ženy. A za náma pak do města vtrhla celá armáda, jo.
0: Bylo to zkrátka klasický překvápko.
1: Našel jsem Zoe a byl jsem v sedmém nebi.
0: Jenom v sedmém? To teda nic moc. Ale ta její sestra, Adéla, vlastně kvůli ní se to celý podnikalo. Chudák kapitán.
1: Co se dalo čekat? 14 let žila z navahy v jejich městě a oni ji milovali. Byla jiná, krásná. Udělali z ní královnu. Uctívali ji, klaněli se jí.
0: No, nejsem slabá natura, ale tehdy mě fakt bylo kapitána líto. O všechno přišel. O dům, o nádherný prosperující důl, o dceru. Viděl jsi, jak se tvářila, když jsme se objevili ve městě?
1: Kdyby její oči mohly zabíjet, jsme všichni po smrti.
0: To máš pravdu.
1: Ale naše zpáteční cesta byla velkolepá, to uznej, Ruby. Vedli jsme zajaté ženy a děti, které navahové ukořistili. A taky spoustu dobytka, kterého se zmocnili. Když jsme vyjížděli do Santa Fe, všechno obyvatelstvo vyběhlo do ulic a vítalo nás.
2: Závěr výpravy. Cesta ze Santa Fe do Rio Abajo.
3: Tatínku, náš dům stojí.
4: Četa dobrovolníků ho prý nakonec uhájila.
3: Díky bohu, že máme střechu nad hlavou. Není tu nádherně?
4: Když ti nikdo nekrade děti a nezapaluje majetek, tak je tu krásně.
1: Tvůj otec je smutný, Zoe.
3: Kvůli Adéle. Bojím se na ní jen podívat.
1: Je jako tygr v kleci.
3: Spíš jako orel, který se nechce dát skrotit.
1: Skoro si říkám, jaký to mělo smysl.
3: Ale ona přece patří k nám.
1: Tím si nejsem tak jist. Vychovali ji Indiáni. Snad jsme ji měli nechat tam, kde vyrostla.
3: To už nikdy neříkej, Henry. Hlavně ne před otcem.
1: Už mlčím.
4: Tak, pojďme dovnitř.
3: Mama, podívej. Moje mandolína. Tvoje harfa.
4: Zahrajte, děvčata. Ať se cítím zase jako doma.
1: Kapitáne.
4: Ano, Henry?
1: Pozorujte Adélku. Zdá se, že ani nedýchá.
4: Mariano? Pamatuješ se na tu španělskou ukolébavku, kterou si hrávala, když byly holky malé?
5: Myslíš tuhle?

0: Αχ, ναι! Μαμί, μαμίνκο, co mi to jen připomíná?
1: Tvé ztracené dětství, dítě moje.
0: Slyšíš, Henry?
2: Ano, Zoe. Niña mía.
3: Díky bohu.

0: Jak se má Adélka dnes?
1: Vdala se.
0: Vážně? A koho si vzala?
1: Jednoho Indiána.
0: Ne, opravdu?
2: Pane Ruby, obchodníka, mého přítele. Mají dvě děti.
0: A ty děti nemáš?
2: Mám, Ruby, mám. Všecko je, jak má být. Jen jeden chybí. Moro.
0: Moro pošel.
2: Byl to nejlepší kuň na světě. Můj miláček Moro.
0: Hele, Henry, a to víš, že zatímco ty jsi užíval, já se pak ještě zaplet do mexicko-americké války? No, jo, já hod musel být u všeho.
2: To si celý ty.
0: Ale stejně jsem vzpomínal na Indiány. Celý život na ně vzpomínám. Indián, to byl soupeř. Bojoval za svoji zem, za svoje práva, za svoje bizony. Věděl si, oč mu jde. V mexické válce to bylo jinak. Bouchala děla, vojáci se tam přihrnuli ze všech koutů světa, i z Ruska. Ale o co nakonec šlo? No?
2: O území, o co jiného?
0: Hlavně o prachy, Henry. Možná i o území, ale každopádně ne o domov jako u Indiánů, který si bránili to svý. To ne, chlapče. Oni mě skalpovali. Uřezali mi uši. Ale stejně si myslím, že Indiáni jsou nejlepší bojovníci na světě. Jenom doplatili na nás bílé.
3: Vyprávěno v nemocnici v Santa Fe, Nové Mexiko.

Slyšeli jste hru Pouť za královnou na vahu. Příběh sepsal Thomas Mayne Reid v roce 1851. Pro rozhlas zdramatizovala Věra Eliášková. Osoby a obsazení: Henry, Jaroslav Plesl; Sikvín, Pavel Rimský; Růb, Petr Oliva; Zoubí, Anna Suchánková; Adéla, Pavla Dostálová; paní Sikvínová, Zdeňka Seifertová; kněz na vahu, Stanislav Šárský. Dále hráli Kamila Šmejkalová, Jaroslav Horák, Stanislav Majer, Lada Jelínková, Jan Čtvrtník, Jiří Kocman, Petr Šplíchal, Jiří Litoš, Ondřej Vacke, Marek Mikulášek, Michal Balcar, Michal Necpal a Vojtěch Bartoš. Produkce Dana Rajchová, dramaturg Václava Ledvinková, zvukové efekty Tomáš Pergl, záznam a střih Jana Fischerová, zvuk Radek Veselý, hudba Jiří Štroner, režie Vladimír Gromov.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky

a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

rýchla, to sme to vymňoukli.

Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

Sám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro slujata, porcelán. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadil.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Poručit větru dešti. To by si přál každý a přitom stačí tak málo. Postavit věž na počasí, která je to pravé terno. Takhle balamutí obyčejné lidičky z Krkonoš Fernando Grando alias Ferda z Kozí Lhoty. Nechají se nachytat? Pohádku o vysoké věži napsala Božena Šimková. Režie se v roce 2004 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají David Novotný, Ladislav Županič, Martin Písařík a další.

všeho dost, chudej kudlu píská.

0: know. A to já nemám, právě naopak. Já mám tu svou vyřídilku proříznutou od ucha k uchu. A když spustím, párem koní mě nezastaví.
1: Semtele, semele.
0: Vyhlídnu si v tomhle zapadákově šikovné místečko a vsadím se, že mi zdejší křupani budou za pár týdnů zobat z ruky.
2: To by ses musel vsadit se mnou.
3: Je, to je náhodička. Uctivost, pane Krakonoš. Na procházce.
2: Jdu se podívat, jaký ptáček tu ostouzí moje hory.
3: Ale Krakonoši, to jsi mě špatně pochopil. Já přišel s těmi nejlepšími úmysly, jakože se... Fernando jmenuju.
2: A to si rád poslechnu, ty tvoje nejlepší úmysly.
3: Já byl dál než za humny. Já vím, jak to ve světě chodí. Tak příkladně. Víš, proč rybáři nasazují do rybníka štiky? Aby kapři nezlenivěli, nestloustli. A s lidmi je to zrovna tak. Takový menší rozruch je pro ně zrovna dobrodění.
2: Tak poslouchej, Fernando. Moje lidi z toho svého dobrodění vynech. Nebo budeš mít co dělat se mnou.
3: Olala, Krakonoši, že ty se bojíš.
0: Ono by se totiž mohlo ukázat, že ti tvoji lidičkové jsou hlupáci, kteří skočí na každý špek, ani nemusí být moc tlustý.
3: Jen přiznej barvu. Kdyby ses nebál, tak se vsadíš.
2: No, kdo chce kam, proč bychom ho nepřistrčili? Když ti teda za pár týdnů budou, jak říkáš, zobat z ruky, zapomenu na tu tvou písničku a nechám tě být. Ale když ne... Svalím tě ze sněžky jako pytel brambor.
3: To není zrovna férová sázka. Když vyhraju, necháš mě být, ale když prohraju, přijdu rovnou o krk. Co kdybys takhle přihodil kousek z těch svých pokladů? K čemu ti jsou někde pod zemí?
2: Přihodím, až jak dopadne sázka.
3: Svět je sama drž grešle. Ale ne, aby ses mi do něčeho míchal.
2: Proč bych se míchal? Co si kdo navaří, ať si taky sní.
3: Takže platí.
2: Platí.
3: No prosím. A teď z kopce dolů rovnou za nosem.
4: Co to? Pomoc! Pomoc! Padá!
2: Pozor na cestu! Ať si nepřekoušte!

0: Na proutí musej se ty boty blejskat. Musej se ty boty blejskat jako okna o pouti.
1: Kdyby mi tak ty boty říkali pane.
2: To by se z Kubíčku musel narodit v panský kolíbce.
1: Ještě mi nikdo neřekl, oč jsou panský nohy lepší.
2: Mudrovali mudrci, proč je světlo ve dne a tma v noci. To nemáš v hlavě nic jiného než panský holínky?
1: Aničko, to se ví, že mám. Dočkat už se nemůžu.
2: Čeho pak?
0: Až půjdem z vesela cestou do kostela, až nám tam pan farář ruce spojí, konečně budem. Konečně budem navždy svoji.
2: Už aby to bylo. Máma do mě pořád hučí, prej, kam jsi to oči dala? Vždyť ten tvůj Kuba nemá ani vlastní chalupu. A kde jaká bába si přisolí?
1: Však se taky jednou zmůžeme.
0: Ať si kdo chce, co chce, říká, to nám málo vadí.
3: Protože se oba máme.
4: Protože se oba máme nade všechno rádi.
2: Milost pán zvoní. Kubo, popadni boty a utíkej, nebo bude kravál.
1: Ten bude stejně.
5: Aničko, dej mi pusu.
1: Na kuráž. Už jdu, milost pane. Už běžím. Tady jsou ty boty, milost pane.
6: Dávno tu měly být. Já vstanu, boty nikde. Já se nasnídám, boty pořád nikde. No tak ukáž.
1: Ráčil jste včera šlápnout do louže. Musel se mi nechat vyschnout. Mokrý boty se nedají vyleštit.
6: Tak, boty se nedají. Ale víš, co já tě dám? Já tě dám zavřít. Co je to za rámus? Podívej se z okna.
1: Hajný. A někoho sebou táhne.
6: No tak mi přece pomoz do těch bot.
7: Tak do mě ty slouho a zavolej mi pána.
6: Já jsem tady pán. A kdo jsi ty, že se opovažuješ přijít ke mně jako strašák?
8: Vzácný pane, než vám vysvětlím příčinu svého nepatřičného oblečení, dovolte, abych se vám představil.

0: ve světě, jako by bylo zlaté. Jsem malíř, sochař, architekt.
1: No to mě podržte.
0: Umělec.

0: Umělec! Ať do smrti netrefím jedinýho zajíce. Jestli tenhle vandrák není pytlák, co mi zádí v revíru?
1: Signore, nejsem zvyklý, aby mi kdejaký krobiján skákal do řeči.
2: No tak. Hajnej, ven!
0: No to...
2: Ano, a ty taky, Kubo. No tak.
1: Grácia. Jednání pánů není pro uši sluhu.
2: No to rozhodně není. Roznesli by to po celé vsi.
1: A něco přihodili, něco překroutili. Chci vám totiž povědět o frapantní příhodě, která mě potkala.
2: Frapantní? Ano.
1: S něčím takovým jsem se u nás v Itálii, a co v Itálii, nikde nesetkal.
2: Ale to si račte sednout, prosím.
1: Gratissimo. Tedy, před časem jsem se rozhodl, že se trochu porozhlédnu po světě.
2: Ano.
1: A jak tak přecházím přes nějaké hory, najednou tmá mlha. Potom zahřmělo a přede mnou stojí vousatá obluda a řve, ať táhnu z jejího panství.
2: Tak to byl určitě Krakonoš.
1: Krakonoš, ano. Takhle přesně ta obluda hulákala. Než jsem se zmohl na jediné slovíčko, mávla obrovskou holí a já karamba. Místo sametového kabátce tyhle hadry.
2: Ne.
1: A když jsem konečně potkal živou duši, ta duše mě považovala, Madonna Mia, za pytláka. I když chápu, že v tomto oblečení...
2: Ne, moc se vám omlouvám, signore, moc se vám omlouvám za jiného. Ale jistě jste hladový a žíznivý.
1: Bohužel. Člověk nezvyklý útrapám cest a nevlídnosti všelijakých neotesanců pociťuje hlad a žízeň víc než kdokoliv jiný.
2: Okamžitě zjednám nápravu. Kubo!
3: Prosím, milost pane.
2: Kubo, skoč do sklepa pro víno. Pro to nejlepší.

0: Laskavost. Noblesa. No, budou mi trochu volné, ale když je to jen pro začátek.
1: Čemu se směješ, ty huso?
2: Že by si ten pán mohl do vašich šatů vzít nájemníka, nebo dva.
1: Nech si svý rozumy, ano. Prostři, doběhni domů a přiveď tátu, aby tady excelenci přišel vzít míru na šaty. A stav se taky u ševce. Botama, nemůžu sloužit, signore, mám poněkud velkou nohu.
2: A jenom jedny boty, protože každý hned rozšmajdáte.
1: Tak Anče, nechtěj mě dopálit.
0: Anče, olala, rozkošné jméno pro tak něžný kvítek.
2: Pozor, vzácný pane, u nás rostou taky kopřivy, abyste se nepopálil.
1: Zmiz, holka drzá!
2: Už mizím, už tu nejsem, milost pane.
0: Quando temperamento. Úplná italská signoretta.
1: No, jazyk má jak z hadích ocásků, ale jinak... Na práci je jako Kat a její táta krejčí mistr nad mistry. Však se taky učil až ve Vídni. Tak na zdraví, signor Fernando.
0: A není takového mistra škoda v tom vašem, s prominutím, zapadákově? U nás v Itálii by šil pro knížecí dvůr a dceruška by nemusela sloužit. Naopak, kavalíři by sloužili jí. Grandessa, noblesa.
1: No tak u mě si stěžovat nemůže. Přeji dobrou chuť.
0: Děkuji.
1: Ale s dovolením račte odpustím mou zvědavost, ale jak to, že vy Itál mluvíte tak dobře po našem?
0: Vyrostl jsem, pravda, pod modrým nebem Itálie, ale můj dědeček byl Čech. Muzikant, virtuózo, ty jeho housle, hraběnky omdlévaly, kněžny pro něj posílali kočáry. A přitom tady v Čechách neměl co do huby.
1: Tady je vůbec mizérie. A k tomu ještě Krakonoš s tím jeho psím počasím.
0: Pardon. Tak dobře už dědečkovou mateřštinu neovládám. Co znamená psí počasí?
1: No, co znamená psí počasí? Jak bych vám to vysvětlil? Tak příkladně. Začneme sušit. Krakonoš vypustí větrní koně a seno lítá v povětří. Soužně a on pošle kroupy. Brambory mě rok co rok vyplaví, pokud je rovnou nezafouká půl metrem sněhu.
0: Příteli.
1: Ano.
0: Smím vám tak říkat?
1: To je pro mě velká čest.
0: Tak tedy, šlechetní příteli. Vy jste se mě ujal v mé těžké chvíli, nabídl jste mi svůj šat pro začátek, nakrmil jste mě, napojil, dovolte tedy, abych nyní pomohl já vám.
1: To jako myslíte s Krakonošem?
0: S Krakonošem a s tím jeho psím počasím.
3: Protože u nás v Itálii, a to není lež, máme totiž na počasí.
0: Věž.
1: Věž?
0: Věž.
3: A na té věži větrník, ptám se proč asi.
1: Proč asi?
3: Protože tenhle větrník dělá počasí.
1: No ne.
0: No jo.
1: Takovou věž a větrník. To bych si teda přál.
0: Jak by ne?
3: Protože taková věž je Maximo Capital.
1: Ale kdo mi takovou věž postaví?
0: Fernando Grando, architekt, stavitel, umělec.
3: Fernando Grando umí vše.

0: to...
1: No to ano, to ano, to ano, ale to by stálo moc peněz.
0: Zadarmo ani kůře nehrabe. Totiž, ošem, pro sebe já nic. Naopak, rád bych vám splatil vaši laskavost. Ale ty přístroje, olala. Musím je nechat přivést až z Itálie a nejsou zrovna laciné.
1: Je, a v tom je ten háček. Panství nevynáší, pole samý kamení.
0: Já vím. Ale můžete vyhlásit sbírku. Každý jistě rád přispěje. Je to přece pro dobro všech.
1: No, tak to by snad šlo.
0: Pak už potřebujeme jenom tesaře, zedníky, přidavače, nějaký ten materiál a můžeme začít se stavbou.
1: No, tak to by nešlo. Za pár dní začneme sušit, pak přijdou žně.
0: A vítr vám rozfouká seno, obilí potlučou kroupy. Nebo jste zapomněl na Krakonošovo psí počasí? Amigo carissimo, příteli nejdražší. Sušit můžou ženské. A o žně si nemusíte dělat starosti, protože dožní vám Fernando Grando tu zázračnou věž postaví.
1: Ne. Tak rychle?
0: Ještě rychleji. Presto prestissimo. Budete mít úrodu, že se vám nevejde obilí do stodolu, brambory do sklepů. Kde kdo vám bude závidět?
1: A to jako jenom na mým panství?
0: Madonna mia, to se rozumí. Čí je věž? Toho je počasí.
1: A tak.
0: Vaše panství bude nejbohatší v celém kraji. A co v kraji? V celé zemi. Ve vlasti mého virtuózo dědečka.
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak u mě bude svítit sluníčko a v sousedním panství pršet.
0: Jako z konve, budete-li si to psát.
1: To se ten náfuka štěpanický baron vstekne.
0: Třeba vás přijde poprosit o trochu pěkného počasí.
1: Tudle, už dávno mi pije krev.
0: Magnifico. On vám pije krev, vy mu pustíte žilou. Za jeden den sluníčka, jeden měšec zlatých.
2: Když stát se mu to bude moc, tak řeknete mu, běž.
1: Já mu řeknu, táhni.
2: Připijme tedy, signore, na tu zázračnou věž.

0: Au, no to... Košile jako struhadlo. O jemnosti benátských krajek. Co? A co ty korále na límci?
1: Zdobení, prosím pěkně, velice žádané od vznešeného panstva.
0: Možná u vás. V Itálii nosí české korály jen služky. Kalhoty nepřiléhají.
1: Ale sedí dokonale.
0: Leda tak na tobě, krejčíku.
2: Zatím si je nechám.
0: Teď plášť.
1: Prosím, excelence, tenhle kabátek neroztrháte do smrti.
0: Hlupáku, italský šlechtic má nový kabát každý měsíc. Tucet do roka a ještě pár do zásoby. Ševče?
3: Prosím.
0: Boty?
3: K službám, prosím. Kdybyste se ráčil laskavě posadit. Tak. A levá. Pravá. No, jako ulité, excelence, jako ulité.
0: A jako do chléba, kdybychom v Itálii nějaké měli. No tak, co ještě chcete? Mám důležitou práci, zmizte.
1: Ale to no, snad... Jo.
3: Ale to zas ne, pane. Dílo jsme odvedli, tak račte zaplatit.
1: Všechny své peníze jsme dali za materiál.
0: Madonna mia. Nejlepší dvorní dodavatelé v Itálii si považovali za čest obsloužit Fernanda Granda? A tady si nějaký příštipkář a přetrchnitka dovolují mě obtěžovat? Jsem host vašeho pána, jděte za ním.
1: Ale...
0: Řekl jsem, jděte, šupito presto. Nebo vás dám vypráskat. Ale... No vida, už se mě bojí. A za chvilku mi budou zobat z ruky. Jen si rámu z Krakonoši, mě nezastrašíš. Nic bych za to nedal, že se začínáš bát. Tak a teď? Teď si poručím pořádné občerstvení.
4: Co je? Co pak hoří? Když zadělávám na chleba, nemůžu lítat kolem vás.
0: Zvonil jsem třikrát, Karamíjám.
4: Jo, slyšela jsem. A jestli s tou Károu neračíte přestat, vezmu vás kopistí přes hlavu.
0: Oho, taková byla panenka. A tak světa neznala. Kára znamená ve vznešeném jazyce italském drahá. A byla krásná, rozkošná, prostě k zulíbání.
4: Poslouchejte, vy, excellence. Jestli vám na ty italianský slovíčka naletěl náš milostpán, já vám na ně neskočím. Vy jste zrovna takový Talián jako já, hraběnka z Hrabáčova.
0: Tak pozor, děvče. Stačí jedno moje slovo a poletíš ze služby. A ten tvůj Kubíček mašír marš na vojnu.
4: Ne, to ne.
0: Pro tentokrát laskavě zapomenu na tvůj jedovatý jazyk. Pro tentokrát. A teď maso, víno, chleba, sír. Presto prestissimo, což znamená hoď sebou nebo bude zle.
4: Jak poroučíte, excellence.
0: Tak se mi to líbí. Když nestačí lichotky či slovíčko pěkné, stačí trochu pohrozit a každý hned zeměkne. A to jste vy, příteli. Jdete právě včas, abychom spolu posvačili.
5: Nemám na jídlo ani pomyšlení. Já vám řeknu, podaní jsou vrchnosti jen pro zlost.
0: A od toho je vrchnost vrchností, aby s nimi uměla zatočit. Uno tornado. U nás v Itálii pán ještě nevysloví své přání a už je splněno.
5: Všude líp než tady. Vykládám jim, co to bude za úlevu, když si budeme moci naporoučet počasí. Ale jen se zmíním, že by měli taky něčím přispět, hned spustí. Nemáme. Nešlo by počkat dožní. Tři, čtyři týdny.
0: Dožní, pak do brambor, potom Krakonoš naschvál spustí zimu. Ne, ne, čas umělce je drahý.
5: A co nějaká záloha? No, pro začátek. No, třeba Třeba pak něco seženu. A tady jsou.
0: Chápu vaši upřímnou snahu, ale těchhle pár zlaťáků... La pardon, to je nic. Nullo.
5: Ale to jsou všechny mé peníze.
0: Jeden měšec na tak drahocenné přístroje? Je mi líto.
5: Tak co se dá dělat? Nejsou peníze, nebude věž.
0: Momento, momento. Příteli, teď jste mě dojal. Já vám tu věž přece postavím. Si. Napíšu svému italskému bankéři, aby z mého účtu zaplatil přístroje i dopravu na vaše panství.
5: Ale to od vás přece nemůžu chtít.
0: Bude to jen půjčka a na splacení nespěchám. Ovšem, tu zálohu budu potřebovat.
5: Samozřejmě, samozřejmě. Měšec je váš.
0: A teď nestrácejme čas. Musím připravit stavbu ohrady.
5: A na co ohrada?
0: Uložíme do ní všechen materiál. A neříkejte, že by se někomu nehodilo pár cihel, pytel, vápna. A co teprve, až dovezou přístroje?
5: To je pravda, to je pravda. Krade se všude.
0: Přesně tak, amigo. A proto bychom tu ohradu měli nechat hlídat, aspoň v noci.
5: Ale já nemám ponocnýho.
0: Malá starost. Pár chasníků si rádo zahraje na vojáky. To zařídím.
3: Já mu ušil boty zrovna vejstavní a on, že by je v Itálii nenosili ani do chlíva, kdyby tam nějaký měli.
6: V Itálii, že nemají chlívy? A kde mají teda dobytek?
7: Možná v salonu.
8: Třeba tam ani dobytek nemají.
6: No, mistr Krejčí na to přišel. A můžeš mi říct, jak by asi žili bez mlíka, tvarohu a kousku toho masa? Ale... A čím by hnojili pole?
7: Třeba tam pole taky nemají.
6: Ještě lepší, hajnej. Mlíko jim teče v potoce, koláče rostou na vrbě a pečený holuby padají z nebe.

0: nad vejdělkem.
1: Co jsem říkala, Krejčovko?
2: Vidím, v hospodě jsou.
1: Od oběda chlapa zatracenýho vyhlížím a on si tu sedí.
3: A to mám podle tebe stát? Celý den se herbím na verpánku, tak co bych si večer neposeděl v hospodě?
1: Lejt do sebe pivo na hladovej žaludek. No. Kyselo jsem kvůli tobě už třikrát ohřejvala.
4: Paní mistrová, kyselo se dá ohřát i po čtvrtý, ale pivo nesmí steplat.
1: Vy si hleďte pípy hostinské, víme.
2: Táto, nemáš kouska svědomí.
5: Ale...
2: Mlynářova barka má za týden svatbu a ty si vzal akorát míru na sukni.
5: Já bych tu míru bez tak nejradši o někoho přerazil.
1: No,
4: horší.
5: Hostinský.
4: Co pak?
5: Natoč mi ještě jedno.
4: Jo. Jo, když se chce holka vdávat, půjde třeba i v košili, Krejčová.
2: Mužský tomu tak rozumí. A mlynářovi na kabát si táto taky ještě nešel.
5: No.
1: A jak pak ten talianský excelenc? Zaplatil dobře?
6: Ještě líp, protože platit je dobře. Neplatit? Lepší. Že jo, chlapi?
1: Cože? On ti nezaplatil?
5: No.
1: Doma není ani krejcar a ty piješ na dluh.
3: No, nezaplatil, no.

0: A co pak ty seš zač, harmonikáři, že nám to rozdáváš rozumy? My si umíme zjednat pořádek sami. Žádná talianská excellence přece nebude pomlouvat poctivou práci a ještě za ní neplatit.
1: Když se

0: Vidíš? To jsi mu měl říct.
1: Jo, jo.
2: Po ohni je každý hasič.
3: Když to neřek on, řeknu mu to já.
2: Co blázníš, mámo? Vždyť tě zavřou.
3: Zavřít můžou, pustit musej. Přeci nepošlu děti pást. Rejčovko, jdem.
4: Buongiorno, dobrý večer.
3: Novida, mi o velku a excelenc ve dveřích.
4: Fernando Grando, buďte zdraví ve spolek. Dovolíte sdílet s vámi společnost?
5: Moc pěknej pán.
3: To známe. Malovaná skořápka, zkažený žloutek.
4: Pane hostinský, každému co pije.
3: Počkat. Za celou hospodu platit jo a za odvedenou práci ne?
4: Já nechápu, paní.
3: Tu paní si nechte od cesty. Když vám tuhle můj muž dodal boty, který jste si sám ráčil objednat, tak mu je taky račte zaplatit. Ano.
4: Ale ovšem, teď už chápu to nedorozumění. U nás v Itálii platíme dodavatelům jen jednou za rok. Ano, jistě. Jiný kraj, jiný mrav, že ano? Uno, due, tre, quattro a dukát navrch za čekání.
1: 4 zlatý za boty a dukát za čekání.
6: To bych taky čekal.
7: Tato, tak se ozvi.
8: Ale no tak já...
4: Žádný strach, paní Krejčová, Fernando Grando ctí vaše zvyky. Maestro, odevzdal jste práci, budeme počítat. Košile?
7: Jedna.
4: Oblek?
8: Ano.
7: Dvě. Tři.
4: Plášť?
7: Čtyři. Pět. Šest.
4: A samozřejmě dukát za čekání. Spokojen?
8: Děkuji, úctivě, excelence. Signore.
7: Vidíš, šefcovko, zaplatil královsky. A ty jsi na něj nasazovala psí hlavu.
3: Královsky, nekrálovsky, pořádek je pořádek. Táto, dej sem ty peníze. U mě budou jistější.
2: Ale no tak tady je mám.
1: Tak, tady je pivíčko a pro naše mistrové sladká rosolka.
9: Na zdraví.
4: Ano. Smím si přisednout, madam Krejčová?
7: Taková podsta, pane.
4: Potěšení je na mé straně. Vaše dcera slouží u zdejšího pána, mého přítele.
7: Ano, už čtvrtý rok a moc si je chválí.
4: Rozkošná dívenka, bella bellissima. Asi proto, že je vám podobná.
7: Za mlada se za mnou ohlíželi.
4: Řekl bych, že pořád ještě ohlížejí. Rád bych vás však o něco poprosil.
7: Ano.
4: Domluvte jí, ať není tak prostořeká. Krásná tvářička a jazyk furioso. Mohla by si moc uškodit.
7: Domluvím, pane Grando. Neračte se na ní zlobit. Ona je jinak hodná, pracovitá.
4: Skoro jsem rád, že jsem se v Itálii ještě neoženil.
7: Já jí taky říkám, holka, nepospíchej. Co pak tady uděláš za štěstí?
4: Výborně jí radíte. Primissimo. Uno momento. Pane hostinský?
1: Ano?
4: Vidím prázdné sklenice.
1: Oh, jistě, jistě, už se to nese.
7: A děkujeme.
4: Všechno na můj účet. Připím na blahobyt vašeho krásného kraje. A na to, aby vás Krakonoš přestal sužovat tím psím počasím.
1: Tak to prr. V téhle hospodě se nikdo o Krakonoše otírat nebude.
8: Ano, to je pravda. Mea
4: pardone, asi jsem špatně rozuměl. Odnáší vám vítr seno?
1: No.
4: Klučou kroupy obilí a vyplavuje brambory liják? Aha. Celý rok se dřete, plahočíte a co z toho? Proto mě váš pán požádal, abych mu postavil věž na počasí.
1: No, to už jsme slyšeli. Ale taky, že to bude stát hromadu peněz.
7: Ano.
4: No, zadarmo je jen smrt, že ano. A hned zítra začneme na panské louce stavět ohradu.
1: Proč ohradu? O tý se milospáne zmiňoval.
6: Víte, co by na ní padlo dříví?
4: To vám mile rád vysvětlím. Dovnitř budeme navážet stavební materiál a kromě toho každým dnem čekám vzácné přístroje, které na vrcholku té věže budou dělat počasí.
1: Poslouchej, muzikantskej, ty jsi přece prošel kousek světa. Viděl jsi někde takovou věž?
10: Kdo má lidi za hlupáky, velký hlupák sám je taky, neboť neví, že...
4: Ty se do toho nepleť, vandráku.
10: Aby ses nepletl ty, Fernando.
7: Lidičky, on zmizel.
8: Ano,
7: Božínku, vždy
3: Vždyť to byl sám Krakonoš.
11: Perdio, to si s ním teda vyřídím.
4: Ovšem, že to byl Krakonoš. Chce vás odradit, protože až bude věž stát, může si to svý psí počasí strčit za klobou.
6: Počkat. On Krakonoš má své mouchy jako každá vrchnost. Ale co tyhle hory pamatují? Vždycky to s lidma myslel dobře.
4: Ano. Ale hajný, já přece nikoho nenutím. Jestli jsou vám ty Krakonošovy mouchy milejší, nechte si moknout sena, ničit úrodu. Já můžu nabídnout svou věž komukoli a všichni mi ruce utrhají.
12: Protože takovou věž tu by si každý přál, protože taková věž na mou čest jeterno kapitál a pivo pro všechny!

0: Pančo, měj rozum. Co jsme se nadřeli, od huby si utrhovali. A teď, když se můžeme zmoct, vlastní dítě se postaví proti nám. A přestaň s tím nádobím, když s tebou mluvím.
1: On ho asi umije, ten váš excelent.
0: Jaký pak náš? Ale co není, může být. Stavil se u nás včera po obědě, že by objednal látky na 5 obleků. Považ na 5. A povídá, mohl bych vám zařídit velké zakázky, ale pochopte, paní mistrová, to jako já. Když se vaše dcera ke mně chová takovým způsobem...
1: Mámo, to bych se kvůli nějakému hejhulovi měla přetvařovat. A tu tu tu ňu ňu ňu.
0: Přemýšlej, takový fešák. Bohatý. V Itálii má palác.
1: Že jste ho tak viděla?
0: Palác jsem zrovna neviděla, ale... Povídá starý Klouza, poselák, že dnes ráno nesl na poštu psaní se 2 pečetěma. A bylo na něm napsáno Itálie.
1: A víc nic?
0: No, on Klouza vidí bez brejlí jako sova, ale bylo tam něco jako Venca.
1: Nebylo to náhodou Venecia? To jsou totiž Benátky.
0: Benátky. O Benátkách se Excellence zmiňoval, jako že by tam psal pro ty látky.
1: No vidíš, a už napsal. Pro mě za mě psát může třeba do Tramtárie. Dali jsme si s Kubičkem slovo.
0: S tím to teda chytneš. Akorát si šlapeš po štěstí.
1: Je to moje štěstí.
0: Jako bych do dubu mluvila. Radši půjdu. Však ty si na mý slova vzpomeneš.
1: Čert nám byl toho Taliána dlužen. Kubo, co to máš na sobě za maškaru?
2: To je uniforma. Excellence si objednal až v Němcích. Zrovna ji přivezli.
1: A v tom teď budeš kydat hnůj?
2: S tím je konec, Aničko. Ode dneška jsem FOS.
1: Cože jsi?
2: FOS. F-O-S. Fernandova osobní stráž. Já, Joska Tumu a Franta Horáčku.
1: Vy jste mi teda trojlístek. A co budete dělat?
2: Dohlížet na stavbu ohrady a potom ji hlídat. A taky, aby si žádný tlučhuba na Excellence nedovoloval. Fos, fos, fos. Na všechno je kos. Svýho pána věrně střeží před lupiči, před verbeží. Fos, fos, fos. Na lumpy má nos.
1: Tak poslouchej ty, Kubo. Já bych ti ledacos odpustila kvůli tvýmu dobrýmu srdci. Ale že děláš tajtrlíka nějakýmu šaškovi přivandrovalýmu, to ti teda neodpustím. A jestli tu maškaru hned nesundáš, do smrti už tě nechci vidět.
2: Ale Aničko, víš, jak se budeme mít? No. Excellence nám každému slíbil 4 zlatý.
1: Sliby se slibují, blázni se radují.
2: A hned nám nabít zlaťák jako zálohu. Ale já si řek, že ho místo toho poprosím, aby mi z té Itálie opatřil nějakou krásnou látku.
1: Látku? Hm? Na co?
2: Tvůj táta ti z ní ušije svatební sukni. Budeš jako hraběnka.
1: To radši skočím v téhle starý do jizery.
3: Hernandova osobní stráž.
2: Aničko, já...
3: Nástup do služby.
2: Já musím už běžet. Excellence je strašně akurátní.
4: Milost pane, takhle už to dál nejde.
5: Hajnej. Co si to dovoluješ vrazit ke mně jako do chlíva?
4: Račte odpustit, ale já se vzteky neznám. Ten váš Excellence poručil přivést ještě 1 fůru dřeva.
5: No tak ji přivez.
4: Milost pane, a není vám líto toho krásného lesa?
5: Sakramento, je to můj les.
4: Vysázeli ho za vašeho pradědečka, ten aby se teď v hrobě obracel.
5: Hajnej, hajnej ven! Mizera. Jeden drzej, dovolenej, že by už zvonili poledne, ale to není možný. Musím se podívat, kolik je. No, kde mám hodinky? Anče!
1: Milost pane, Oběd bude za pár minut.
5: Ach, na to se neptám. Anče, kde jsou moje hodinky?
1: Jak to mám vědět?
5: No, ještě včera jsem je měl tady, na řetízku, u vesty.
1: Třeba jste si je odepnul.
5: A nikdy si je neodepínal.
1: No, včera možná jo. Nestačila jsem běhat pro víno.
5: A kde jsou mé stříbrné příbory?
1: A kde by byly? V příborníku. Sama jsem je tam uložila. Byla skoro půlnoc, ráčili jste dlouho stolovat.
5: Nejsou tady.
1: Cože?
5: A zlatá cukřenka, taky ne. A servis. A má stříbrná tabatěrka.
6: Děje se něco, příteli?
5: Okradli mě? Hodinky, příbory, tabatěrka. Všechno je pryč. Všechno je pryč. Já jsem žebrák. No co si počnu?
6: Musíme najít zloděje.
5: Ale jak?
6: Kdo věděl o těch věcech?
5: No kdo? Každý ví, že příbory, cukřenka, poháry a nádobí se dávají do příborníku a ostatní drahocenosti do truhly.
1: A ta byla zamčena.
5: No.
6: Ovšem, klíč jste nechával v zámku.
5: Ne, nikdo by si přece nedovolil.
6: Jak vidíte, dovolil. Kdy jste ty ukradené věci viděl naposledy?
5: Včera, když jsme tady spolu seděli. Talíře, příbory i poháry byly na stole, z tabatěrky jsme si dávali šňupeček a na hodinky jsem se díval ještě o půlnoci.
6: Kdo byl v tomto pokoji poslední?
1: No přece já. Kdo by uklidil ten svinčík?
6: A neuklidila si náhodou ještě něco? Za takové hodinky se dají pořídit parádní šaty.
1: Vy chcete říct, že jsem to ukradla já? Milost, pane, vy se mě nezastanete.
5: No, Anče...
1: Když vy si myslíte, že jsem zlodíka, tak já tu nemusím být.
5: Ale no, tak počkej, Anče! Vy si opravdu myslíte, že ona...
6: Jsem o tom přesvědčen.
5: No, ale tak proč jsme ji teda nechali jít?
6: Taktiko, strategiko. Zloděje máme, ale lup nikoli. Ta drzá holka by nic neprozradila, i kdybychom ji na skřipec natahovali. Proto ji budu sledovat a ona mě k těm ukradeným věcem sama přivede.
5: Příteli, ještě že vás mám.

0: Poslouchej, Anče, když mi tady na horách fňukají městské slečínky, že je ofoukl větří, k tomu bych rozuměl. Ale že ty, snad mi nechceš rozvodnit jízeru.
1: Bylo by líp, kdyby si mě voda vzala.
0: Žádný trápení není tak hluboký, aby se v něm člověk utopil, když sám nechce. Přestaň brečet a řekni mi všechno pěkně po pořádku.
1: Ale tady není vůbec žádný pořádek, co sem přišel ten talianský Tatrman. Krakonoši, o tobě se povídá, že víš, pod kterou pokličkou se co vaří. Ale že je tady všechno vzhůru nohama, to nevíš? Nebo je ti to jedno?
0: To byste to měli moc pohodlný. Holka nemá ženicha, krakonoši starej se. Bábě nedojí koza, krakonoši udělej něco. To si neumíte poradit sami?
1: No, vidím, že se u tebe zastání nedočkám. No, myslím, že půjdu, abych nezdržovala.
0: A kam?
1: Kam mě nohy ponesou, ale tady nezůstanu. Kubíčka navlíkli do blejskavý maškary. Máma do mě od rána do večera hučí a teď ze mě ještě udělali zlodějku.
0: Jenže když utečeš, je to, jako by ses přiznala.
1: A co mě zbývá?
0: Hezky se vrať. A já ti slibuju, že na mých horách žádnému lumpovi pšenice nepokvete.
1: Jen aby nebylo pozdě.
0: Nikdy není pozdě. Aby lidi nemohli přijít k rozumu. Ale to taky musí chtít.

0: 15, 17, 18, 19.
1: Dvě esa. Beru. Tak ještě jednou, Franto.
0: Mě už to Josko nebaví.
1: Teď mě taky ne. To bylo řečí, že se bude navážet materiál, že přivezou vzácný přístroje. A kde nic tu nic? Hlídáme prázdnou ohradu.
0: A lidem jsme akorát pro smích. Jen vystrčím hlavu z chalupy, kluci na mě pokřikujou. Fernandova stráž, prázdnou hlavu máš.
1: Mě zas máma dává nemaštěný jídlo. Prej, na to tajtrlíkování sílu nepotřebuješ.
2: Pst. Bacha, někdo sem jede.
1: To je excelent. Excelence, hlásím. Stanoviště ohrada, velitel a jeden muž. Po dobu naší služby se nic nestalo.
3: Excelento. Složte truhlu strakaře a odneste ji do rohu ohrady. Co se divíte? Přístroje na počasí nejsou z papíru. Však je taky z Itálie, vezl kurýr ve speciálním povoze.
2: Pozor!
3: Opatrně, nemehla!
2: Hlásím, truhla na určeném místě.
3: A teď odchod. Dneska v noci budu hlídat sám. Nemůžu svěřit takovou vzácnost lajdákům, kteří ve službě hrají karty.
0: To jako, že máme volno.
3: Řekl jsem odchod. Adio a presto.
4: Rozkaz.
0: Excelence.
5: Dobrý večír.
1: Dobrý večír.
6: Ale, Fernandovo osobní stráž, to jsou k nám hosti. Dneska se nehlídá.
7: Třeba ti jdou hlídat hospodu.
1: Dejte nám pokoj. Jedno pivo,
0: mě taky.
6: Jo, po takový službě je žízeň.
7: Lidi, a víte, že se tady hned cítím bezpečnějíc.
0: Jo, no.

0: Prosím vás, není tu Anče.
1: Co by dělala v hospodě?
0: Krejčová, nevíte, kde je?
2: No, asi ve službě.
0: Tam není. Doma taky ne.
3: Jestli ona se utopila.
2: Chytá tě fantas. Proč by se topila?
4: Vy nic nevíte.
5: Co?
6: Ne. Co měli?
4: Pánovi se ztratili hodinky a zlatá cukřenka. A tabaťerka a ještě moc věcí. No, a excelenc mu tvrdí, že to ukradla Anička.
2: Máce. Táto, já to nepřežiju.
5: Ne, to se mi nezdá. Proč zrovna Anče?
4: Prej proto, že v tom salonu byla.
2: A jak tam mohla nebejt, když tam poklízí?
1: Počkat, kdy se to ztratilo?
4: Nevím, ale dneska na to pán přišel.
1: A zrovna dneska přitáhl excelenc na trakaři strašně těžkou truhlu. A nějak divně to v ní cinkalo.
7: Ale co v ní přece ty vzácný přístroje, co přivez kurýr ve speciálním povoze až z Itálie?
8: No, jaký pak kurýr? Jaký pak speciální povoz? To bych ho musel vidět. Celý den sedím na verpánku u samého okna. Ani toulavá kočka mi neproklouzne.
5: A co když přijel v noci?
9: To bych ho musel vidět zase já. Celé noci vartuju na posedu, protože mám v revíru pytláka. A nic bych za to nedal, že ten pytlák a zloděj jsou jedna a ta samá škodná.
7: Jak to?
5: To sama kdo?
8: Kdo myslí?
9: No, kdo nakukal milost pánovi, že mu postaví zázračnou věž?
5: No jo.
7: To on. Excelenc.
5: Já
7: mám nápad. Excelenc nás poslal domů, že si tu vzácnost bude hlídat sám? Tak my mu teď s tím hlídáním půjdeme pomoct. Všichni.
8: To je ono. Aspoň uvidíme, jak takový vzácný přístroje vypadají.
2: Kubíčku, všude tě hledám.
4: Aničko, ty nejsi utopená.
2: Já mám čistý svědomí. Nebo... Vy snad věříte, že jsem zlodějka?
8: Nevěříme, ale za to víme, ve kterým hnízdečku se skrývá ptáček i slupen.
9: Na co čekáme, až nám ufrkne?
8: Chlapi, vemte motiky, vidle, klacky.
7: Jdeme.
10: Počkejte. Dám vám lucerny. Zavřu hospodu a jdu s vámi. Tohle si přece nenechám ujít.
11: Kubo, ty skoč pro milost pána. Když tuhle kaši navařil, ať si ji taky zatepla sní.

0: Tišejte se, potichu. Obkličte ohradu. Půlka vpravo, půlka vlevo. A čekejte, až vám řeknu.
1: Tak jdeme.
2: Pojďte, pojďte. Zalme se.
0: Neračte pomoc s tím rancem, excelence.
3: Co tady slídíš, příštipkáři?
0: S prominutím, ale tady na horách jsme lidi zvědaví. Přišli jsme se podívat na tu vzácnost, co přivez tajný kurýr až z Itálie.
3: Stráž! Stráž!
4: Dal jste jim volno, ale my je rádi vystřídáme.
2: Lidi, sem s lucernama.
5: Podívejte, jak je pan excelenc vymoděný.
3: Tomu asi šili v Benátkách.
6: V čem přišel, to taky odejde.
0: Ale nejdřív se mu podíváme na zoubek. Ranec dolů.
3: Nesahejte na to.
2: Ne, nedám.
3: Ne.
7: Tak jsme tady s milost pánem. Koukám, že právě včas.
2: Mé porcelánové nádobí, stříbrné příbory, zlata, cukřenka, tabatěrka, hodinky. A tady je můj měšec s penězma.
3: Přivez toho plnou truhlu. Kubo, posviť do ohrady. Mm-hmm. Jo, je to tam.
5: Tak milost pane, kdo je tady zloděj?
0: No.
2: Ty darebáku, okrást mě za všechnu dobrotu a ještě to svést na poctivý děvče. Do smrti ze šatlavy nevylezeš.
6: Počkat!
8: Tak co, Fernando Grando? Jak pak dopadla naše sázka?
5: Jaká sázka?
3: Zmýlil jsem se, velevážený pane Krakonoši. Velice se omlouvám.
8: Abyste rozuměli. Tenhle vykutálený ptáček mi chtěl namluvit, že jste hlupáci, kteří se nechají obalamutit a za pár týdnů mu budou zobat z ruky.
5: No.
8: Nechci vám sahat do svědomí, ale stačilo pár lichotek, pár džbánků piva zadarmo a už jste obraceli.
2: Zadarmo? Hostil je za moje peníze.
5: A jemnost, pane Krakonoši, co pak to bylo za sásku?
8: Když mu skočíte na špenk, nechám ho jít a ještě mu přidám na cestu. Když ne, svalím ho ze Sněžky, ať se dokutálí třeba až do Bella Italia.
5: A to zas ne. Nejdřív ať napraví, co tady na tropy.
9: Ano, správně,
2: ano.
5: Když byli sena, mužti stavěli ohradu a my ženský museli všechnu práci odřít. Tak ať tu ohradu zbourá, rozřeže a rozštípe na polínka. Aspoň budeme mít v zimě čím topit.
4: Ševcovko, ty bys mohla být od hodiny starostou. Tento?
2: Ano?
4: Jasko?
2: Jo?
4: Zavřete toho podvodníka a dobře hlídat.
3: Rozkaz.
4: Já bych mu zvalchoval záda, že by ho v jeho Itálii nepoznali.
3: Nechte mě, ale lidičky, vždyť já jsem Čech. Ferda z kozí lhoty od Jičína, lidi.
0: Podívejme, když teče do vod, hned je každý na šine.
5: Nezlob se, Krakonoši, ale ty máš na tom taky svůj podíl. Člověk málem neví, jestli mu v létě nezavěješ chalupu. A když on sliboval tu věž na počasí. A vůbec, když jsi věděl, co má za lubem, proč si mu to nezatrh?
8: Chytrému napověř, hloupého trkni.
5: No,
8: nenapověděl jsem vám dost tou písničkou v hospodě? Ale tady, když někoho koza trkne, tak jen čeká, až ji někdo zažene do chlívka.
5: Krakonoši, to přeci.
8: No, a vy jste neřekli. Ze Sněžky ho svalovat nebudu, ať je po vašem. Ve dne ohrada, v noci šatlava. A dále slavnostně vyhlašuju. Psí počasí se ruší a nastoluje se jenom zdravé povětří.
5: Ano, děkujeme, Krakonoši.
6: Zdraví ostávali.
2: Já přiznávám, že jsem udělal chybu a mám taky co napravovat. Hajnej, ode dneška si vrchní nadlesník a bez tvýho dovolení nesmí padnout jediný strom.
4: Děkuju, milost pane, děkuju. Hned zítra začneme vysazovat nový smrčky.
2: Ale nejvíc mě mrzí, Anče, že jsem tebe podezíral. A tak bych rád...
5: Ale milost pane, Vždyť on nám všem věšel bulíky na nos.
2: A tak bych rád za to, co zbylo v tomhle měšci, vystrojil tobě a Kubovi parádní svatbu. Teda, jestli tuhle pan mistr a mistrová souhlasí.
5: Jak pak ne, milost pane. Vždyť oni jsou pro sebe jako stvoření. Že jo, táto?
4: Říkal jsem já někdy něco jiného.
7: Aničko, slyšela jsi?
1: Slyšela. Ale ještě chci Kubíčku slyšet, jestli mě máš rád.
7: To ví, že mám. A jak?
4: No tak, sousedi, to tu budeme stát do rána. Mám čerstvě naražený sud, tak to všechno důkladně oslavíme.
2: A tentokrát...

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Říká se, že chybovat je lidské. Přemýšleli jste ale o tom, proč lidé chyby dělají? Proč tak často zakopávají, koktají, pletou si slova, lžou, podvádějí, zapomínají? Můžou za to chybičky, bytosti, které stělesňují chyby. K čemu jsou dobré, se dozvíme právě teď v pohádce Chybičky, kterou napsala Barbora Haplová. Režie Petr Vodička. Hrají Veronika Lazorčáková, Tereza Švejdová, Marek Lambora, Pavel Čeněk a další. Natočeno v roce 2022.

0: chybičky. No tak vstávejte. Přijdeme pozdě. Zase, jako vždycky. Jakube, Kájo, Vojto, Berto, tak šup, ať už jste dole.
1: Já jsem tu přeci dávno, mami, jestli jsi nevšimla.
0: Já vím, Jakube, ale musím jít všichni dohromady. Je to přece jen váš první školní den.
1: No já přece vím.
2: Už sněžím, mami.
1: Já se běžím, Kájo.
2: Zázněčka.
3: Jablajsto bolelo. Jsem tu.
0: A kde je Berta?
3: Berta se bojí.
0: Už zase.
2: Zamkla se na závodě a nechce vylézt.
1: Na závodě vylézt. Výborně, vůli ní přijdeme pozdě.
0: Bertičko, co pak se děje?
4: Nic. Přijdeme bez vás.
0: Berto, kolikrát už jsme to probírali. Chybami se chybičky učí. Nemůžeš být zavřená doma, musíš jít do školy tak jako ostatní.
4: Jenže ostatní nedělají tolik chyb jako já.
0: Ale Berti, vždyť se podívej na svoje sourozence. Vojta padá, Kája plete slova a Kuba si nevidí na špičku nosu. Jste přeci chybičky, není na vás vůbec nic špatného.
5: No tak jo.
0: Hurá! Jsem na tebe pyšná, Bertičko. Uvidíš, že se ti ve škole bude líbit.
6: Milé chybičky, vítejte. Je to vždy slavnostní den, když já, ředitel Kosa, mohu přivítat nové žáky u nás ve škole. Jako chybičky budete mít ve světě vele důležité poslání, totiž učit lidi pomocí jejich vlastních chyb. Jako první projdete přijímacím testem, který vás rozřadí na Ačko fyzické vady, Bčko trhlinky v charakteru, Cčko slovní chybky, Dčko podvodníci, Ečko lži a lžičky, Fko zapomnětové a Gčko zásadní chyby.
3: Zásadní chyby. Slyšeli jste to?
6: Posláním všech chybiček je udělat lidi lepší, čili hodnější, ochotnější, statečnější a tak dále. Jistě se ptáte, jak toho docílit. Jak je vůbec možné přimět lidskou bytost ke změně chování? Tohle si zapamatujte. Chybami se člověk učí. A ty chyby jste vy osobně. Když se na člověka pověsíte, začne víc chybovat. Když z něho seskočíte, vaše síla zmizí. Přeji vám hodně štěstí s vaším posláním.
3: Vidíte někdo naši mámu?
2: Neviním.
1: Má určitě zase zpoždění.
0: Jakube, Kájo, tady jsem. Promiňte, trochu jsem se zdržela.
7: Jsme si všimli.
0: Tak, jak jste dopadli?
3: Ačko, fyzické vady.
1: Mě dali do Bčka, trhlinky v charakteru.
2: Já jsem Cčko, slovní rybky.
0: O, to je bezvadné. Jsem na vás pyšná. A kde máte Bertu?
2: To nejíme.
3: Hele, tamhle je.
2: Neunesu.
1: Co to vleče?
2: Berličko, tady. Už jdu. Můžeme jít domů.
0: Ale co to máš v ruce?
2: To jsou moje učebnice.
3: Ukáž. Mami, koukej, Bertu dali do Gčka. Mezi zásadní chyby.
1: Ale proč my máme mnohem menší knížky než Berta? Mami,
0: No, protože Bertička bude mít důležitější...
1: No, to není fér.
0: Totiž složitější...
2: To nezvládnu.
0: Chci říct prostě jiný úkol než vy.
2: Ty Béďo, to je otrava. Budu furt zavřená ve škole.
0: Berto, ty moje kobliško. Budeš ale nejchytřejší ze všech.
1: Jo, nejchytřejší, ta tak.
2: Proč můžou Kája, Kuba a Vojta jít po obědě hned domů? A já musím být celý odpoledne s úplně cizíma chybama.
0: Protože ty jsi, Bertičko, strach.

0: vzdělání chyb. Budeš mít zodpovědnější úkol než tvoji sourozenci. Úzkostlivé lidi naučíš, že se nemají bát chybovat.
1: Já nechci, já se bojím.
0: No, právě proto jsi na to ideální. Uvidíš, že si školu zamiluješ.
1: Pochybuju.
2: Dnešní hodina se jmenuje Poslání. Proč jste se ocitli v této speciální třídě, G? Co je na vás tak zásadního? Na vás konkrétně? No. Nikdo? Máme tu Bertu. Strach dělání.
1: No jo.
2: Máme tu Jidáše, totiž Lukáše, lhaní svým nejbližším.
3: No, no.
2: Máme tu Kristínu, absenci sebeúcty.
1: Oh.
2: A nakonec Wolfganga. Snahu vyřešit všechno naraz a okamžitě.
3: Jo, tady.
2: Už jste absolvovali úvod do světa lidí. Bezpečnostní výcvik a ostatní základní náležitosti. Teď se ale teprve dostaneme k zásadnímu jádru chybičkovství. Vítejte v úvodu do teorie chybiček.
1: Něco mi říká, že tohle bude ta nejnudnější hodina ze všech.
2: Tak. Ostatní chybičky učí lidi, že můžou být nedokonalými, že se můžou plést. Šlapat si na jazyk, kulhat, vytahovat se, zapomínat a tak dále. Pokud se však lidé nejsou schopni poučit na základě těchto malých nevinných chybiček, přicházíte na řadu vy. Zásadní chyby. Pouze člověk, který se již několikrát nepoučil, vás bude zajímat a na takového se budete soustředit. Jak ho najít a rozpoznat,
1: no,
2: se naučíte v jiných hodinách. Zde se budete věnovat tomu, jaké je vaše poslání.
1: Ježíš, to je nuda.
2: Na příští hodinu si připravte esej na téma Proč jsem chybičkou? Ach, nikdo mě neposlouchá.
4: Dneska jsme byli na trenažéru. No a já se toho robota zeptal, kdo je jeho nejlepší kámoš. A on na to, že to je prezident. A já prezident čeho? A on prezident země koule. A já...
5: Zkrát toho, matlohlavé.
4: Neprůď, Vojtěše. Někde jsem to... A on, že prezident země koule. A já mu hned vlezl za krk. Protože náfuku já poznám hned. No a dostal jsem jedničku s hvězdičkou.
0: To je bezva, Kubo. Chceš ještě přidat?
4: Díky, mami.
0: A co ty, Kájo, jak se směla ve škole?
6: Báječně. Houkně, jak se umím udržet za krkem.
7: Oh, Kájo, sněz země, no tak, to chechtá. No tak už mě pustí. Vojto, sundej země.
4: Vojta?
5: Jdu na to. Au. Au. No tak pojď. Jo, paní učitelka říkala, že za týden nás konečně všecky pustí mezi opravdický lidi.
4: No, konečně.
6: Jufí!
0: Tartičko, proč jsi tak potichu? Jak to jde tobě?
8: Dobrý.
0: Co říkal pan ředitel Kosa?
8: Pořád něco.
0: A například?
8: Pořád dokola opakuje něco o poslání chybiček.
0: Tak to je asi důležité, jestli to opakuje.
4: Kosa taky říkal, že Géčko s náma na tu exkurzi mezi lidi bude moct až příští rok.
6: Hej!
5: To nevá, Berto. Všecko ti povíme.
6: Jo, kůžem vzít i foťák a všecko ti i vykotíme.
8: Jenže to není to samý. Pořád se jenom učíme. I o víkendu, když si ostatní hrajou. Ani na exkurzi nemůžeme. Je to nespravedlivý.
0: Neboj. Dočkáš se, Berti. To se nesmí uspěchat. Strach dělat chyby je vážná věc.
8: Jasně. Si poslouchej stovky hodin o poslání.
2: Uveďme si tedy nějaký příklad.
6: No, konečně.
2: Člověk, který sem tam lže a ještě se nečil nepoučil.

0: člověka neseskočila, mohlo by to mít nedozírné následky. Pokud včas neseskočíte, člověk se může přepólovat. Neboli lidově řečeno, může se úplně zbláznit. Začne se chovat zcela opačně. Je to velmi, velmi nebezpečné. Co to je to? Berto!
1: Ne, já se nebojím, co?
0: Berto, tohle je zásadní lekce. Jestli budete na hodinách dál spát, nenechám vás u zkoušky projít.
1: Promiňte, pane řediteli.
0: Co? Všichni spí? Jak jinak? Ach jo. Pro všeobecnou ospalost prohlašuji dnešní hodinu za ukončenou.

0: dnešní den jste stane jednou z nejcennějších vzpomínek ve vaší paměti. Je to den, kdy se poprvé setkáte se živými lidmi. Buďte opatrné. Lidé jsou mnohem složitější bytosti než naše výcvikové trenažéry. Navíc vás nemůžou vidět a slyší vás jenom jako svůj vnitřní hlas. Mějte se proto na pozoru. Pokud se pověsíte na člověka, udržujte domů zavěšení pod 10 minut. Nikoliv více. Nechceme žádné problémy. Dnešnímu dni nazdar!
1: Zdar!
2: No. Tak jsme to zase nestihli.
3: Musíme vám koupit nový hodinky.
2: Prosím tě, nevíš, co Kosa říkal?
4: Nevěste se na člověka díl než 10 minut.
2: Aha, slyšeli jste. To si zapamatujte, 10 minut.
1: Aha, velkujeme.
2: Tak na co čekají? Tak už otevřou bránu, ne?
5: Pardon, jen se tady pardon.
6: Berto, co tady děláš?
7: Nic, to nejsem já.
1: A co to máš na sobě?
6: To je přeci ten maškarní kostým, co nám máma ušila.
2: Berto, musíš se vrátit.
1: Ani mě ne.
5: Ani mě ne, ne, Jakube.
2: To je proti pravidlům. Chyby z Géčka na exkurzi nesmí přeci.
1: Nebojte, děcka, nic se mi nestane. Chci jenom nakouknout, podívat se na opravdický lidi a pak se hned vrátím.
6: No tak jo, Berti, tě nepráskneme.
1: Hlavně mávej dozor.
2: Tak počkat. Hlavně nám musíš slíbit, že na nikoho nepolezeš.
6: Jo, Berti, fakticky, ruku na to.
1: Nejsem padlá na hlavu. Je-li to kopyto, kadí to.
0: A nyní slavnostně otvírám bránu.
1: Rozkoumávání světa pěkně bolí nožičky. Lidi jsou vážně vyčerpávající druh. Sednu si tady na chvíli na obrovník a pak se vydám na cestu zpátky.
8: Ilonko, seš to ty, ne?
9: Ne, Helenko, ahoj. Adolfku,
8: ty jsi vyrostl.
1: Ani?
8: Takže ty máš nový vlasy, já bych tě právě vůbec nepoznala.
10: Ale prosím tě, já už to mám celý obrovský.
8: Máš to
1: tu. Ani, ty je úplně maličkatý lidský mládě.
8: Ty rostl mi.
10: Ty ukaž, no ne, ty to máš pořád.
1: Hej ty, malý člověku, co to děláš? Paní, halo, halo, paní, vaše dítě vylezlo ven z kočárku. Rome, oni mě neslyší. Člověče, ty se ale ani trochu nebojíš, že tě přejede auto. To nedopadne dobře, vždyť ho to zajede, na to se nemůžu koukat. Uklidni se, Berto, uklidni se. Jenom na chvíli, Lilinku, na něj skočíš.

0: se vylekal. Tak, 3, 2, 1.
1: Plácám bonek, tak
2: to bylo
0: No, tady je ale příjemně. Možná bych si tady jenom na maliličku chviličku zřímla tomu drobičkovi za krkem. A potom se zase vrátím.
3: Je to skandál. Největší skandál v historii školy. Ještě nikdy se nestalo, že by zásadní chyba utekla do světa. Chybičky, slyšte. Berta, strach dělat chyby ze třídy G, zásadní chyby, právě utekla ze školy mezi lidi neznámo kam.
4: Cože?
3: Berta nedokončila svůj výcvik. Není proto připravená na službu. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby se pověsila na nějakého nebožáka. Budiš vám všem odstrašujícím příkladem.
5: No, já to věděl, že to špatně dopadne.
6: Nedělej scény, Jakube. Berta se zas objeví.
4: Já mám o berličku krach.
5: To mi všichni.
7: Ten Adolf je hodný. Od té doby, co jsem ho viděla naposledy, je mnohem klidnější.
8: Ada je prostě zlatíčko. Se nepočurává, spí celou noc a nebrinda.
9: Hlavně nezlob a jen se hezky smějte.

0: si nemyslím. Pořád mám pocit, že si to pořádně nepamatujeme. Přečtem si to ještě aspoň třikrát.
1: Ještě chvíli, mami. Nesnáším, když mi pančelka červeně škrtá chyby. Její křížky mě děsí.
0: Aňo, vstávej. Musíme se učit. Máme ještě několik písemek na příští pololetí. Pak všechny tvoje kroužky, dobrovolničení. Aňo, rychle, abychom něco nezanedbali. Aňo.
2: Jo, už letím. Kolik je vůbec hodin?
0: Je pozdě. Rychle, otevři učebnici a nauč se na paměť stranu 60.
2: Děla jsou ponožené do tepu.
3: Tamhle ta je pěkná.
0: Adolfe, nekoukej na tu holku. Zaboř radši ten nos do učebnice.
3: Radši se budu učit. Stejně bych se jí nelíbil.
0: Správně. Zítra se necháš vyzkoušet ze zeměpisu. Nauč se všechny hlavní města Evropy.
3: Tirana.
4: Ve studiu přivítáme muže, který ještě nikdy v životě neudělal žádnou chybu. 35letý Adolf z Prahy nám bude vyprávět o tom, jak se mu v jeho dokonalosti žije.
5: V dnešní době je pro mladé lidi obzvláště těžké najít si partnera.
6: Ach jo.
5: Studie ukázala, že každý čtvrtý člověk
0: se cítí
5: sám a
0: trpí
5: pochybnostmi o sobě samém.
0: My jsme přeci úplně v pohodě. Aďo.
6: Tohle je tak depresivní.
0: No, mohl by se dívat z okna.
6: Dívat z okna. Jako včera, předevčírem a předpředevčírem. Já se snad půjdu proběhnout ven.
0: Ne, zlomíš si u toho nohu.
6: Ale ještě bych si zlomil nohu. Tak třeba do bazénu.
0: Nadýcháš se vody. Chlor ti rozežere šňůrku od plavek a až tě plavčík potáhne z vody ven, spadnou ti trenýrky.
6: Chlor mě děsí, radši koukat z okna. A zítra taky, a pozítří, a pak až do konce života. Je, tamhle jde ta slečna, co bydlí o patro výš. Kéž bychom se zase někdy potkali ve výtahu. Člověk by si nikdy neřekl, že se jako celebrita bude cítit tak osamělý. Všichni lidé ode mě chtějí jen jakousi dobrou radu. Jak být zdravý, ptají se, čistit si zuby, nekouřit, chodit na poklidné procházky do přírody, vyjmenovávám jim. No a oni koukají jako kdybych je podvedl. Ty svoje motivační pohlednice jim posílám úplně zbytečně.
0: Ty máš ale náladu.
6: A co kdybych poslal takovou pohlednici jí? Té slečně ze čtvrtého patra.
0: Počkej, cože?
6: Pohled s pozdravem a přáním. Jenom musím vybrat, který. Tenhle s nápisem nekuste, prosím, nebo radši tenhle pozitivnější. Jeste ovoce?
0: Na obou vypadáš děsně.
6: Na obou vypadám děsně. Ale ona by mohla pochopit, že jí přeju, aby byla zdravá, protože chci, aby byla živá aspoň do té doby, než se jí odhodlám pozvat na zmrzlinu. A tudíž, že se mi už dávno líbí, ale bojím se jí to říct, protože je tak krásná a já se vždycky leknu a pak za mnou přijde a řekne, já jsem to všechno pochopila. Dává to přeci naprostý smysl. Padneme si do náručí a všechno bude vyřešené.
0: Co to vykládáš?
6: Co to vykládám? Nikdy to neudělám.
7: Tak, pojďte dál, Adolfe, a posaďte se, prosím. Nebo si klidně lehněte na pohovku, jak jen chcete.
6: Děkuji vám.
7: Jen tak ze zvědavosti se zeptám, byl jste už někdy u psychologa nebo psychoterapeuta, nebo je to dnes vaše poprvé?
6: Je to dnes poprvé.
7: A s čím za mnou přicházíte? Chcete o tom mluvit, ne?
6: Víte, já nemůžu přijít na to, co je špatně. vynikám v práci a navíc jsem dostal přidáno. Minulý týden jsem vyhrál vědomostní soutěž s odměnou 100 000 korun. A před měsícem mi moje babička odkázala byt na Vinohradech.
7: Říkáte tedy, že se vám poslední dobou daří? Rozumím tomu správně, ano?
6: To je právě ono. Daří se mi čím dále líp. A přitom se nemůžu zbavit takové zvláštní tíže na ramenou. Nebo spíš tady, za krkem. Jako by se mi tam usadil strach nebo tak něco.
7: Vzpomínáte si, kdy to začalo?
6: Vůbec ne. Poslední dobou se mi ale pořád dokola opakuje jeden sen. Snažím se přelézt přechod po kolenou. Jsem naprosto přesvědčený, že ho chci přejít, ale najednou nemůžu.
7: Ale proč?
6: To nevím. Je kolik je hodin? 11? Je. Promiňte, musím jít. Víte, za půl hodiny mám zase dělat rozhovor do televize.
7: Ale...

0: A já už ve studiu vítám pana Adolfa.
1: Hezké poledne.
0: Pane Adolfe, veřejnost vás asi nejlépe zná pod označením muž, který ještě nikdy v životě neudělal žádnou chybu. No, vy musíte mít přímo život snů, vidíte?
1: Mezi životem snů a noční můrou je někdy tenká hranice, řekl bych.
0: Ano. ano. Jistě. Adolfe, a jak vypadá váš běžný den?
1: Ráno si čistím zuby.
0: Ano.
1: Přesně 3 minuty. Mm-hmm. Pak postavím vodu na zelený čaj. Mezitím zkontroluji, že mám v aktovce všechno. Peněženku, klíče, mobil, diář, svačin. Obléknu si čistou košili, zavřu dveře od bytu, přivolám výtah a když mám štěstí, tak potkám...
0: Ano?
1: No nic, prostě jako každý obyčejný člověk.
0: Aha, tak to je ohromně zajímavé. A nyní je čas na reklamu, ale po ní se zase vrátíme k panu Adolfovi, muži, který ještě nikdy neudělal žádnou chybu. Těšte se.
2: No to snad. Nikdy neudělal žádnou chybu. A mám tě.
1: Správné. Co vůbec já dělám v televizi? Lidi se na mě dívají jako na hrdinu, ale já nejsem žádný hrdina. Jsem prostě jenom sráb. To jsem. A všichni by se měli dozvědět, jak to je.
0: Co?
1: Ano. Ten rozhovor v televizi mi otevřel oči. Jsem podvodník.
3: Něco se hrozně pokazilo. Dýchej. Adolfe, hlavně dýchej.
1: Zbabělec, strašpitel, srab, ustrašenec. To jsem. Nedělám chyby, protože se jich bojím. Ne, že bych byl tak dobrý, statečný. Mám prostě strašný strach.
3: Děláš si legraci? To ne.
1: Ale
3: ne,
1: já...
3: Ne.
1: Nechci být srab. Nesnáším srab. Nechci se pořád všeho bát! Už mě to nebaví!
3: Co to děláš? Nech mě být! Spadnu dolů na zem!
1: A mám toho dost! Nesnáším tenhle život!
3: Au! Au, hej, to bolelo! Adolfe? Žiješ? Ado!
1: Au. Úplně se mi zatmělo před očima. Co to? Cítím se nějak lehčí. To je divný. Zkusím to znova.
3: Ne!
1: To... To bolí!
3: Co?
1: Au! To bolí!
3: Počkej! Adolfe, co si myslíš, že děláš? Zlomíš si nohu!
1: Můžu spadnout klidně ještě jednou! Vůbec se toho nebojím!
3: Přestaň, tohle není k smíchu! Zlomíš si ruku, vyvrkneš kotník, skončíš na vozíku! Roma, on mě neslyší!
1: Co kdybych třeba? Třeba skočil z okna! Nebo vylezl na ležení! Nebo skočil z toho nejvyššího můstku v bazéně!
3: Co? Ty jsi se úplně pomátl! Přeskočilo mu. Ne. To přesně tak, jak říkal ředitel Kosa. Nejdřív jsem z něj udělala sraba a teď... Tak se přepoloval a nebojí se vůbec ničeho. Takhle ho určitě něco zabije. Ne, tohle je... To je neřešitelná situace. Ádo! Kam běžíš? Počkej!
1: Pardon. Dobrý den, slečno. Vás jsem zrovna scháněl. Nešla byste se mnou do cukrárny?
3: Já?
1: No.
3: No, jistě. Moc ráda. A kdy?
1: Co třeba? Třeba teď. Máte čas teď? Já se toho vůbec nebojím.
3: Teď hned?
1: No.
3: Jako teď? No dobře, proč vlastně ne? Mimochodem, ještě jsme se nepředstavili. Já jsem Anna.
1: Já Adolf. Těší mě. Tak výborně, tak jedeme výtahem, nebo sjedeme těch 11 pater dolů po zábradlí? Já z toho nemám ani nejmenší strach.
3: Tak vy se teda na první pohled nezdáte. Tak dobře, jízda po zábradlí, to je výborný nápad, tak já jedu první.
1: Víte, tohle bylo naprosto neobyčejné. Co mi to mohlo jenom stát? Cena kremrole je od jak živa 11.50. Vynásobil jsem jí dvěma a došel jsem k chybnému výsledku, co se mi ještě nikdy v životě nestalo.
3: To je dobrý. Přitom zrovna vy jste... Hm? Počkejte, jak to o vás říkají? Člověk, který ještě nikdy neudělal žádnou chybu.
1: Evidentně jsem nevěděl, o co přicházím. Bylo to tak vzrušující. Vždycky jsem se taky bál jíst kremrole, protože když se do nich nakousete, z druhé strany vždycky vyleze všechna šlehačka.
3: Jo,
1: je to pořád neobyčejně trapné, ale už se toho nebojím.
3: Chápu. Ze stejného důvodu nejím větrníky.
1: Vážně. Tak v tom případě si dáme ještě dva větrníky navrch.
3: A nebude nám z toho sladkého trošku špatně?
4: Ano.
1: Bojte se.
4: Tady jsi. Ty vláho. Dohnat člověka po vlastní je teda pěkná fuška.
1: Co kdybychom teď šli na houpačky a houpali se úplně nejvíc?
4: Tak jo, až do oblasti.
1: Kdo tam bude
4: první? To ne. Já nemůžu popadnout, kde?
1: Jo, na
4: Počkejte na mě! Já!

0: I proč jsem snědl tolik sladkého? A pak se šel ještě se slečnou Anou houpat na houpačku a klouzat na klouzačku a skákat na trampolíny. Je mi zlé.
1: No, vidíš. Co s tebou? Takhle zůstat nemůžeš. Ale já ti neumím pomoct. To jsem teda neuvěřitelně zbabrala.
2: Ruse z hůru! Vytržni se, Berto! Tímto vás zatýkám z nejhoršího ze všech chybičkovských zločinů za učinění člověka srabem!
1: Pane řediteli!
2: S účinností okamžitě! Máte jediné štěstí, že jsem viděl Adolfa v tom televizním vysílání. Bylo mi to hned jasné. Není možné, aby člověk sám o sebe nikdy neudělal žádnou chybu.
1: Pane řediteli.
2: Vždyť on se všeho bojí.
1: No, pane řediteli, Adolf se teď přepoloval a pro změnu se nebojí vůbec ničeho.
2: To snad ne. Toho jsem se bál zase já. Tohle se bude ještě řešit, Berto. Tohle bude mít důsledky. Pojďte se mnou.
1: Co to? Kdo to? Pane řešiteli, co tu děláte?
2: Přišel jsem k vám na večeři.
1: Ale malinka tu není, někde se držela.
2: Já přišel za vámi, ne za vaší maminkou.
1: Aha.
2: Pustíte mě dovnitř, Kájo?
1: Jo. Ano, ano, hoďte dál.
2: Díky.
1: Jenom mě na chviličku pomluvte.
2: Dobře.
1: Ty jsi nazval kosu k nám na večeři a nelekl mi to?
3: V první řadě trvám na tom, abys mě oslovovala mým celým jménem, tedy Jakube. V druhé řadě pak odpověď na tvoji laskavou otázku. Ne, nepozval.
1: Tak kdo?
3: Vojtěše, jsi to ty, kdo pozval ředitele Kosu k nám na večeři a neřekl nám o tom ani zbla?
4: Já? Já si sotva dojdu na záchod. Mám týdenní neschopenku po tom posledním pádu z mostu.
2: Pozval jsem se sám. Jde o urgentní záležitost ve věci vaší sestry Berty. Budu potřebovat vaši pomoc. Společně musíme napravit celou tu nemilou situaci, jak s Adolfem, tak s Bertou.
3: To ale nebude tak jednoduché. Přepólovaný člověk musí přece najít balanc sám. Už mu žádná chybička nemůže ani sednout za krk. Musí si sám uvědomit, kde dělal v životě chyby, proč je dělal a začít na sobě pracovat.
2: Jakube, vy jste četl učebnici pro Géčko?
3: Tak jenom jsem nahlédl.
2: Tak možná víte, že člověk se musí...
3: Ano, zastavit se! Pomalu dýchat, zpomalit, dát si čas, získat nadhled, sebereflexi.
2: A dobře, dobře. Šprty jsem nikdy neměl rád. A co vy dva? Pomůžete nám Adolfa chytit?
4: Jasněčka, jdu do toho.
1: Já laky, vaky, taky.
2: Je mě slyšet? 101, 102, haló, haló.
1: Ano.
2: Výborně. Uprchlice Berto, nejradši bych vás viděl v nápravné třídě pro nejhorší provinilce. Jenže to není možné. A víte, proč to není možné, Berto? Protože takoví viníci, jako jste vy, vůbec neexistují. A já vás tudíž nemůžu k nikomu přiřadit. Svůj trest si odpikáte sama. A to v této knihovně, kde budete zamčená do té doby, než napíšete 101. teoretických esejů na zadaná témata.
1: Sto esejů?
2: Chcete o tom se mnou diskutovat?
1: Ne, pane řediteli.
2: Tak, prvním úkolem je ontologická úvaha nad jsoucnem sraba. Jakmile ji odevzdáte, dostanete další úkol. A pak další. A další, a další, a další. S Bohem.
5: Ontologická úvaha nad soucnem sraba.
1: Ach jo. Jenom z toho názvu je mi smutno. A tomu ani nerozumím. Mysli. Dobře, čím začít takovou úvahu? Třeba by pomohla tamhle ta všeobecná encyklopedie srabáctví. Jo. Ježiš, to je bychle. To je tíha. Dobře. Já se tě nebojím, ty monstrózní svazku. Mě nezastrašíš, slyšíš? Jediný, z čeho mám teď strach, je... Jak je asi Adolfovi? Snad si neublížil.
6: Vážení divňáci, les u nás ve studiu opět přivíráme Adolfa, člověka, co ještě nikdy neudělal žádnou rybu s jeho družkou. Kvočnou Anou.
7: Dobrý den.
6: Podrý den. Ano, vy jste se nezahytla Adolfovi bez chybnosti a lískala si jeho srdce. Lovíte nám jak?
7: Jestli povím. No, tak já ani nevím, jak dlouho jsme na sebe koukali ve výtahu, až jednou mě Áda z ničeho nic pozval do cukrárny. Souhlasila jsem. Dali jsme si kremrole, k tomu větrní.
8: Jo, a nezapomeň na ty gumové hady, Aničko.
7: Gumové hady a pak, představte si, šli jsme na houpačky, na klouzačky a trampolíny. Skvěle jsme se bavili.
8: Bylo mi tak špatně. Ještě v životě mě tolik nebolelo břicho, ale cítil jsem se tak šťastný jako nikdy.
7: Samozřejmě jsem věděla, že je to příšerný nápad.
6: To čistě.
7: Ale nemohla jsem si pomoct. Ta radost v Adolfových očích mě úplně odzbrojila. A od té doby jsme pořád spolu.
6: Chápu.
8: Počkat. Najednou jsem dostal chuť si to zopakovat. Co myslíš, Aničko?
7: Super nápad. Paní moderátorko, nechcete jít s náma?
6: No, leď. No? Jsme uprostřed vybírání. Vyhodili by mě z láce, kdybych odešla. Posaďte se nosím. To by byla hromná chyba.
8: No to máte jistě pravdu. Půjdeme tedy sami. Děkujeme za pozvání do vašeho pořadu.
6: Nemůžete obejít, co tva jsme hačali.
8: Ale ano, můžeme. Právě to děláme. Vidíte?
9: Naschledanou.
1: Ádo, počkej, stůj, mně se nějak špatně jde. Jau, prosím tě, zastav, já potřebuji jít pomalu.
8: Ne, já nemůžu, musím všechno vyzkoušet, tolik jsem toho promeškal a já už se nebojím.
1: Stůj! Au, pomož mi vstát.
8: Proč pořád padáš?
1: Já nevím.
8: Chvátáme, mám hlad. Pojď se tady zahojme jedno bistro, dáme si tam krabí suši, okurkové maky, dvě vařící polévky a pak ještě závitky.
1: Ale vždyť jsme snídali. Jau, vejs, já pořád zakopávám.
8: Já mám pocit, že potřebuju všechno. A hned, a nutně.
1: No to vidím. Normálně je to celkem roztomilý, ale nemůžeš mít přece úplně všechno teď hned. Takhle to ve světě nefunguje.
8: Ale já chci!
1: Proč na mě křičíš?
8: Nejde mi to najednou ovládat. Víš co, já jsem si to rozmyslel. Musím běžet dál.
1: Cože? Ádo, počkej. Nikam... Jau! Au! No tak Adolfe, přeskočilo ti. Já ti nestačím. Je pryč.
8: Tady z toho mostu bude parádní výlet. Pod Potřebuju jenom na druhou stranu. Odtamtud je vidět na hrad.
9: Vlítnul mi pod auto. No viděli jste to?
10: Co je?
9: Sanitku. Rychle zavolejte sanitku.
8: Nemohl jsem přece tušit, že se takhle vřítí do vozovky. Z ničeho nic.
9: Už jedou. Dýchejte, pane. Pane.
11: To je zvláštní. Vypadá úplně jako ten člověk z televize. Ten Adolf, co nikdy v životě neudělal chybu. Znáte ho?
8: To určitě nebude ten Adolf. Taková hloupost. Vběhnout na magistrále do vozovky.
12: Sestro, připravte mi obvazy. Musíme ho ošetřit.
13: Hrozně slabě dýchá. Pane doktore, ztrácí puls.
12: Upadl do komatu. Nereaguje. Adolfe? No tak, pane Adolfe. Adolfe, halo, pane
5: Adolfe. Přísahám, že jsem si to tu někde založila. Na tuhle knihu už jsem měla v ruce při té eseji číslo 18, nebo tak nějak.
14: Kde to jsem?
5: Ado? Co tady děláš? Jak jsi sem dostal? To je náš svět. A tohle je knihovna ředitele Kosy, sem nesmíš.
14: Ty jsi Berta, že jo?
5: Jak to víš?
14: Já tě znám.
5: Že jsem zase něco hrozitánsky pokazila. Jak to, že mě vidíš? Ty mě přece nemůžeš vidět. Ty jsi člověk a já jsem chybička.
14: Myslím, že jsem asi umřel.
5: Umřel? Kosa tě zavraždil? Řekni, zavraždil tě takový mrňous se sykavkami?
14: Ne, to ne, já vlítnul pod auto.
5: Už zase? To všechno kvůli mně. Kdybych se prvně dost učila, nebyla bych teď sama v téhle obří knihovně a ty bys byl živý. Tohle je zoufalství.
14: To ale přeci není pravda, vždyť ty jsi mě přeci tehdy zachránila, když mi bylo asi rok a půl. Nemůžu uvěřit, že jsem o tobě nevěděl. Celou dobu jsi přece byla se mnou.
5: No, to je pravda. Byl jsi takovej roztomilej, jako malý dítě, takový tvářičky. A pak jsem si na tebe zvykla, začala tě mít ráda. Nemohla jsem tě opustit.
14: Jenže, co teď? Nedá se to všechno ještě napravit?
5: To těžko. Zbývá mi ještě napsat 75 teoretických esejů. Já tady budu do skonání světa. A už nemůžu.
14: Teď jsem tady ale já. Co kdybych ti pomohl?
5: No ale jak? To nejde.
14: Hlavu vzhůru, Berto, piš. Zkontroluju ti chyby a u toho se něco naučím o strachu a srabáctví. Mám takový pocit, že jsem se tu neocitl náhodou.
15: Tak tohle je ten váš geniální nápad? Schodit Adolfa pod auto a nechat Bertu podvádět?
4: Já za to nemůžu. Skočil jsem na slečnu Anu a doufal jsem, že od ní Adolf neuteče, když z ní bude mrzák.
16: Ale tíkal dál a dál.
15: No. A co to mělo být s tou moderátorkou? Proč jste ji ztrapnili před celým národem?
16: Já se smažila.
3: Náš plán nevyšel. Chtěli jsme, aby se Adolf na chvíli zastavil a přemýšlel nad sebou. Ale on byl k nezadržení. Nemohli jsme ho dohnat. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Podívejte se, jak jim to spolu funguje.
15: Běhnul pod auto. Co když se z komatu neprobere? Budete mít na svědomí jeho smrt.
4: Tak za prvé, pod auto vlítnul sám. My mu nohy nepodrazili.
16: Nepodrazili.
4: A za druhé, poučit se musí taky sám. Jinak ho bude na věky věku někdo zachraňovat. Jako se o to snažila právě slečna Anna.
14: Bertičko, podívej se. Tohle je skvělý článek o strachu z dopravních značek.
5: Strachu z dopravních značek?
14: já vím. Taky jsem si nejdřív říkal, že to bude k ničemu, ale až se do toho začneš, zjistíš, že je to geniální.
5: Hmm.
14: Co je ti, Berto?
5: Nic. Já jenom, že už to nebudeme potřebovat. Právě jsem dopsala esej číslo 100. Poslední zadání.
14: Poslední zadání, ale to je bezvadné. To znamená, že jsme to zvládli.
5: Já vím, jenže až mě odsud kosa pustí, tak už mě nikdy neuvidíš.
14: Nesmíš se bát mě opustit, Berto. Obejmeme se a můžeš za mnou přijít někdy na návštěvu.
5: Ty mě ale neuvidíš.
14: Někde hluboko uvnitř to budu třeba vědět. Musí to tak být. Já musím se vrátit zpátky za Aničkou do světa lidí.
5: Máš pravdu, Adolfe. Nějak jsi mezi tím zmoudřel. Adolfe? Adolfe?
10: Berto?
5: Ano, pane řediteli?
10: Vykonala jste svůj trest. Gratuluji vám, jste opět volná. Zároveň musím říct, že ty eseje jsou vážně dobré. Rozhodl jsem se, že je zreviduji a vydáme je knižně.
5: Opravdu, to by někdo četl?
10: Ano. Asi to nebude bestseller, přeci jen jde o vážná témata, ale vaše texty o Adolfovi mají nesmírnou výpovědní hodnotu, neboť jim nechybí jak teorie, tak praktická zkušenost.
5: Perlička!
4: Berto!
5: Jo, Perlička, tak to je vypadá
14: hrozný. Gratuluju, Berto.
5: Musíme to vydání oslavit.
4: Přesně tak. Uděláme slavnostní křest.
3: Půjdeme někam do restaurace a oslavíme.
4: Jo!
5: Já bych radši domů. Za maminkou. Adolfe?
14: Aničko.
5: No konečně. Byl jsi v kómatu. Víc než týden.
14: Já tě tak rád vidím.
5: Podívej, něco pro tebe mám.
14: A co to je? Ukáž?
5: Přišlo ti to včera domů poštou. Je to na tvoje jméno.
14: Knížka. 100 otázek o strachu a chybování. Napsala Bertolda Adolfova.
5: Ty tu autorku znáš?
14: Něco mi to jméno říká, ale nemůžu si vzpomenout. Na příkladu dvou přátel se dozvídáme, jak důležité je v životě umět chybovat a využít strach ve svůj prospěch. Dojemný příběh i přemýšlivá úvaha v jednom. To vypadá slibně. Není lepší způsob, jak si ukrátit rekonvalescenci, než pořádnou bychlí.
17: Adolfe, rád vás vidím. Prosím, pojďte dál, udělejte si pohodlí. Tak s čím dneska na sezení přicházíte?
14: Já vám ani nevím.
17: Tak třeba, jak se vypořádáváte s tou ztrátou zájmu televize o váš život?
14: Myslím, že výborně. Necítím se už pod takovým tlakem a ta tíže za krkem zmizela.
17: To rád slyším.
14: Víte?
17: Máte na jazyku ještě něco dalšího?
14: Ano. Totiž nedávno se u nás doma objevila taková záhadná kniha.
17: Říkáte objevila? To je zajímavé.
14: Někdo mi ji poslal poštou. Napsala ji Bertolda Adolfova. Jmenovkyně, zvláštní, že? Ten příběh mi obzvlášť silně promlouvá z duše. Ačkoliv nevím přesně proč. Jakoby byl o mně. Je to o strachu dělat chyby a poté o touze chybovat a všechno vyzkoušet. Mám ji tady. Podívejte.
17: Co jste? 100 otázek o strachu a chybování. Tu autorku neznám.
14: Možná ji zkusím vyhledat. Možná sám začnu psát knihy.

0: Slávovej stýská. Ale jsem na něj pyšná, že ho ta zašlá sláva z televize moc nemrzí.
1: Jsem rád, že jsi doma, Benky.
2: Co vy víte?
3: Třeba reportéry ještě bude jednou zajímat. Příběh člověka, který nejdřív nedělal žádné chyby, pak začal dělat chyby, skončil pod autem, ale v kómatu se začal zabývat studiem. No a tak si vylepšil své mentální zdraví. No nezní to jako báječný novinový titulek?
4: Promiňte, no zase pozdě. Jakube, přestaň se předvádět s těmi svými cizími slovy. Aspoň, když jsi doma u večeře, buď od té lásky. No. Bertičko, konečně jsi doma.
0: Mami, musím ti toho tolik vyprávět.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si vychutnejte podivuhodné a vzrušující dobrodružství v polozříceném hradu v Sedmihradských Karpatech. Tajemný hrad v Karpatech na motivy Žila Verna pro rozhlas napsal Zdeněk Kovář. Režie v roce 1986 Ivan Holeček. Účinkují Vladimír Ráš, František Němec, Josef Kroupa, Rudolf Straka, Ladislav Čejka a další.

0: Jmenuji se, promiňte, vlastně jmenoval jsem se Jules Verne. Byl jsem romanopiscem, zakladatelem vědeckého fantastického románu, aspoň to tak o mě říkají. Jsem už přes 80 let po smrti a přesto mé romány žijí dál a já žiji v nich. Některé z nich si možná časem přečtete, některé jste možná už četli. Dnes tu má být jeden z mých románů, jmenuje se Tajemný hrad v Karpatech, převyprávěn. Prosím, nic proti tomu nenamítám, až na jednu maličkost. Velmi trpím, jsou-li mé příběhy násilně překrucovány a zkreslovány. A tak jsem se rozhodl, že vás dějem svého románu budu provázet sám. Ale protože při každém vyprávění píši svůj román vlastně znovu, odpusťte mi, jestli shledáte, že se mé vyprávění bude trochu lišit od toho, jak jsem téměř před 100 lety tento román napsal. Mohu vám slíbit, že do jeho děje budu vstupovat jen, pokud to bude nezbytně nutné. A nyní již poodhalme roušku onoho tajemného příběhu, jehož děj se začíná odvíjet v jednom z nejkrásnějších měst světa, v italské Neapoli. Až sem zavály rumunského šechtice Františka Teleka jeho toulky po Evropě. Událost, kterou zde můj hrdina zažil, hluboce poznamenala jeho další život. V té době zpívala v divadle San Carlo slavná zpěvačka Styla. Když kníže Telek poprvé uviděl Stylu, ženu mimořádné krásy, vzplanul k ní prudkou vášnivou láskou a záhy ji požádal o ruku. Styla souhlasila. Byl stanoven den svatby a Styla se měla rozloučit se svým obecenstvem. V ten večer, kdy Styla zpívala naposledy, by divadlo San Carlo muselo být 10x větší, aby se do něj vešli všichni diváci. Slyšíte? To Styla zpívá svou nejoblíbenější árii. Ale co to? V loži blízko jeviště postává jeden ze dvou návštěvníků. Má dlouhé, prošedivělé vlasy a vzrušenou, hrůzně bledou tvář. Jeho společník zůstává sedět. Planoucí oči stojícího muže se upřeně dívají na Stylu. Když Styla zachytí mužův pohled, hlas se jí bolestně zachvěje. Velmi znejistí a ve tváři se jí objeví děs. A nyní zvedá ruku k ústům, které se zbarvují krví. Teleku, Styla vrávorá a klesá k zemi. Pospěš k ní na jeviště.
1: Stylo. Stylo. Miláčku.
2: Zavolejte někdo doktora.
3: Rychle.
1: Je mrtvá. Mrtvá. Mrtvá.
0: Knížete Teleka odnesli do hotelu v takovém stavu, že byly obavy, aby nezešílel. Stylu pochovali na hřbitově Campo Santa Nuovo. Večer po pohřbu stanul před Stylinným hrobem onen podivný muž s uhrančivýma očima a jeho společník, který ho do divadla doprovázel. Dlouho se oba mlčky dívali na bílý mramor se Stylinným jménem a ještě ten večer odcestovali neznámo kam. Navštivme nyní jednoho z dalších hrdinů mého příběhu. Jmenuje se Firk. Je pastýřem a pase právě své ovce v divokém lesnatém sedmihradském kraji na úpatí Karpat. Rukou si cloní oči a pozorně hledí do dálky, kde se na obzoru rýsují obrysy starého hradu, který stojí na opuštěné Orgalské planině, obklopené divokými skalami a nepropustnými lesy. Náhle pastýř vykřikne a zahrozí.
3: Ahou, ahou, ahou, ahou! Starý Karpatský hrade, už dlouho nebudeš stát na té mý skále. Ještě 3 roky a bude po tobě veta. Tvýmu staletýmu buku zbývají už jenom 3 větve. Ta 4. se ulomila dnes v noci. Už jenom 3 větve, Karpatský hrade, a pak uvidím tvý rozvaliny. Hahou, hahou, hahou, hahou.
0: Říkáš divné věci, Firku. Ale já ti rozumím. Podívej se, máš návštěvu.
4: Ohej, příteli, ohej. Tak co, jak se daří?
3: No, podle počasí, kramáři.
4: No, takže dneska dobře, protože je krásně.
3: Ale zítra bude pršet.
4: Pršet? Co pak ve vašem kraji prší bez mraku?
3: Mraky přijdou v noci. No, podívej, jak je vlna ovcí drsná a suchá.
4: To tedy bude pro lidi na cestách zlé. Já jdu se svým zbožím až ze Sibině.
3: A na co je to haraburdí, které táhneš?
4: Haraburdí, haraburdí, samé cenné věci. Jej, tenhle přístroj ti třeba prozradí, jestli je teplo nebo zima.
3: To poznám i bez přístroje. A na co je ten krám s tou velkou ručičkou?
4: A tenhle ukáže ti, jestli bude zítra pršet, nebo jestli bude pěkně. Podívej, tohle jsou hodinky. No, mohly by se ti hodit.
3: K čemu? Nejlepší hodinky visí na obloze a jdou sami od sebe. Jo. K čemu je ta roura, jak ti visí u pasu?
4: Tahle, to je dalekohled.
3: Daleko.
4: Prodlouží ti zrak, pastýři.
3: Já mám oči jako rys. Když je jasno, vidím i nejvyšší skály na vrcholu Retezatu. Tam v dálce.
4: Milej zlatej, ani nejlepší oko nedohledne tak daleko, jako tenhle dalekohled. No, ostatně, můžeš se přesvědčit, no?
3: Nebude to nic stát.
4: A nic, vůbec nic. Ovšem, kdyby se rozhodl ten přístroj koupit, no tak... Hele, zavři levé oko a pravé přilož k okuláru.
3: Takhle.
4: Ještě víc. Aha. No, tak.
3: Je, měl jsi pravdu, kramáři. Vidím s tou věcičkou opravdu mnohem dál.
4: No, tak vidíš.
3: Až k nám dolů do verstu. Jo, a poznávám i lidi, co jdou po vsi. Hele, hele. Lesník Nick Deck se vrací z obchůzky. Pušku na rameni. Je. A proti němu dcera Richtáře Kolce. Krásná Miriota. Teď si dali hubičku.
4: Ukáž, ukáž. Na vodušti.
3: Počkej. Podívám se tedy až k hradu. Vidím ho, jako bych stál kousek od něj. Je to tak. 4. větev starého dubu je dole. A nikdo ji nezvedne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Jenom blázen by se do těch míst odvážil.
4: No, slyšel jsem, že hrad je už po léta opuštěný.
3: Kdyby on opuštěný, zakletý. V noci se tam zjevují duchové. Vlkodlaci.
4: Nepovídej.
3: A upíři.
4: Upíři.
3: Ne. Ne. No to není možné.
4: Co pak je? Co vidíš?
3: Z hradní věže stoupá kouř. Už 20 let se z hradních komínů nekouřilo. To sám ďábel si tam musel rozdělat svůj pekelný oheň. Kramáři,
4: no?
3: Kolik žádáš za svoji kouzelnou rouru?
4: No, 2.5 zlatky.
3: No, tak tady je, tady je.
4: Tu máš. Koupil jsi dalekohled pro sebe?
3: Ale kdež, koupil jsem ho pro svýho pána Richtáře Kolce.
4: Jo, tak.
3: Dobrou noc, kramáři.
4: Dobrou noc.
3: Musím honem domů.
4: Dobrou noc. Dobrou noc.
0: Počkej, Firku, a co ovce? Samým rozčilením bys je tady zapomněl. No, písky na psy. Pastýř Firk žene své stádo ovcí k vesnici. Kdybyste mohli vidět jeho vyplašené oči, poznali byste, jak je rozrušený. Jen co zahnal ovce k ovčinci, rozběhl se do hostince, který stál na návsi a jmenoval se u krále Matyáše. Tam se každý večer scházeli nejváženější občané zaostalé vesničky Verst. Udýchaný Firk vpadl do krčmy a zakřičel:
5: pane rychtáři, na hradě hoří.
6: Pomátl ses na rozumu, Firku, jak by mohlo v hradu hořet?
5: Na mou duši z hradní věže stoupá dým.
6: Neblázni, viděl jsi mlhu.
5: Je to kouř. Podívejte se tímhle.
6: Co je to?
5: Přístroj na dívání do dálky. Koupil jsem ho pro vás od kramáře za 2 zlaté.

0: To přímo k hradu.
1: Na mou duši. Kouř?
0: Tak.
2: Je to pravda, z hradní věže se kouří. Pane učiteli.
3: Ukažte.
1: Na mou věru. Vidím.
4: Počte mi to taky. Jo.
1: Tak co?
4: Jo.
1: Krčmář Jonáši.
4: Pravda pravdoucí.
1: Ale kdo to jen mohl udělat?
0: Ďábel, pane Richtáři. Sám ďábel. Staletý buk už má jenom tři větve. Podle starého proroctví bude hrad stát už jen tři roky. Potom ho ďáblové strhnou do pekla.
1: Tak tohle je velmi vážné.
3: Vážné a na nejvýš podivné.
1: Na to se musíme napít. Krčmáři!
4: Nevěstí to nic dobrého. Zlá pověst hradu udělala kraji už tak velké škody.
3: A teď nastanou ještě mnohem horší časy.
4: Každý pocestný se naší vesnici raději zdaleka vyhne. A já mohu svoji hospodu zavřít. Přijdu na mizinu.
3: Odstěhuju se odtud. Odejdu jen co prodá vinice.
5: No, jen jestli je někdo koupí, příteli.
3: Odstěhuju se.
0: Možná by bylo třeba...
1: Co, Firku?
0: Jít se tam podívat, pane Richtáři.
4: Pastýř má asi pravdu, ale...
1: Jít na hrad teď?
4: No, když se kouří z komína hradní věže, musela tam nějaká ruka zapálit oheň.
3: Ruka? Spíš pazour, krčmář Jonáši.
4: No, na to bychom se právě měli dozvědět. Jisté je, že od té doby, co odešel z hradu baron Gorc, kouří se z hradního komínu poprvé.
3: Přátelé, nemusím vás snad přesvědčovat, že ten oheň nezapálili lidé. Proč by hledali útulek na tak pustém místě? A jak by se tam dostali?
1: A kdo tedy zapálil, pane učiteli?
3: Nadpřirozené bytosti, duchové, čarodějnice, nebezpečné noční příšery.
4: Ale proč by si duchové zakládali oheň?
0: A co jejich čáry? Zapomínáte, že k čarodějnictví je potřeba ohně.
1: Tak, to je pravda.
3: Kdo by se opovážil jít na hrad, asi by se odtamtud už nevrátil.
5: A co tedy budeme dělat, sousede? Co budeme dělat?
6: Já vám to povím, Richtáři. Když si chce starý hrad kouřit, nechme ho, ať si kouří. Vy snad, pane učiteli, nekouříte? Bafáte z dýmčičky celý den.
5: Doktore, nežertujte. Vás vůbec neznepokojuje, co se na hradě děje?
6: Ne, ani trochu, Richtáři.
3: Co pak doktor Paták? Ten se vždycky pověstem o hradu tady v krčmě vysmíval.
4: Dokonce tvrdil, že by se šel do hradu podívat, já, kdyby ho k tomu někdo vyzval.
6: No, to přece, přátelé.
5: Na vlastní uši jsme to tady všichni slyšeli.
6: Ano, já připouštím, že jsem mohl něco takového říkat, ale já opravdu nevím, o co vám jak si jde.
3: Abyste svá slova proměnil ve skutek a navštívil hrad.
6: No, podívejte, abych navštívil hrad? Ale to jak si, přátelé?
5: Ale doktore, jak jste doktore, my vás o to prosíme. Prokážete tím velkou službu naší vesnici i celému kraji.
6: Tak chápíte, přátelé, takový návrh a tak znenadání.
5: Vidím, že se vykrucujete, doktore, proto vás o to už neprosím. Já vás k tomu jménem celé vesnice Verst vyzývám.
4: Doktora Pataka není třeba vyzývat. Všichni víme, že je to statečný muž. A když řekl, že by se k hradu odvážil, jistě to také udělal.
6: No, prosím vás, přátelé, uvažujte. Co když odejdu? Ve vsi někdo onemocní a bude mě potřebovat. Co
5: to jsou jen samé výmluvy, doktore.
4: Nože, doktore Pataku.
6: No.
4: Půjdete na Karpatský hrad?
6: No, zdá se mi to nesmyslné a hloupé. Stezky k hradu už dávno zarostly. Mám se po nich trmácet jen proto, že z komínu hradní věže vystupuje kouř. Nezlobte se, přátelé, ale kvůli tomu se na hrad nepovleču.
4: Půjdu tedy já.
1: Ty lesníku, proč?
7: Je to má povinnost.
1: Nerozumím.
7: Nejlépe z vás se vyznám v hlubokých lesích kolem hradu. A kdo jiný by měl jít než já?
4: To je pravda.
1: Ty bys opravdu šel?
7: Ano, půjdu. Půjdu, ale jen pokud půjde doktor Patak se mnou.
6: A co tě to napadlo, lesníku? Proč zrovna já?
5: Teď už se tomu nemůžete vyhnout, Pataku.
6: No, prosím, když chcete, prosím, půjdu s Nikem. I když je to zbytečné.
8: Niku, prosím tě, nechoď.
7: Buď klidná, Mirioto.
8: Nechoď.
7: Já se vrátím.
6: Když se chceš vydat...

0: dát na cestu, lesníku.
1: Kdy?
2: Zítra ráno.
3: Nikolasi Deku, nechoď na Karpatský hrad. Nechoď tam, nebo tě stihne neštěstí.
4: Záhadný hlas, který promluvil, vyvolal zděšení. Odkud přicházel? Na tuto otázku si nikdo nedovedl odpovědět. Ani při důkladné prohlídce hostince nebyl nikdo objeven a záhadný hlas zůstal zahalen tajemstvím. Té noci se obyvatelé Verstu důkladně zabarikádovali ve svých domovech. Na celou vesnici padla hrůza. Nick se však přesto chtěl vydat ke Karpatskému hradu. Od jeho záměru ho nedokázala odradit ani zoufale plačící Miriota.
5: Měli bychom se vrátit, lesníku. Je to šílenství. Šílenství je to! Tenhle jsi přece varoval. Hrozil ti.
6: Ta hrozba se vztahuje jen na mě, ne na vás.
5: Neštěstí má synou tebe. Ale kdo mi zaručí, že já vyváznu bez pohromy?
6: Pohroma sem, pohroma tam. Slíbil jste, že se mnou půjdete na hrad. No, tak nechte zbytečných řečí a pojďte.
5: Ještě si tady v té divočině zlomím nohu.
6: Ale jen pojďte.
5: Nemohu tak rychle, Niku, pokop.
6: Musíme si pospíšit, doktore, abychom z těch houštin byli konečně venku.
5: Se dva pletu nohama. Stezka k hradu už dávno zarostla. Prodíráme se těmi křovisky 6 hodin.
6: Právě proto nesmíme ztrácet čas.
5: Niku, potřeboval bych si odpočinout.
6: Doktore, v komnatách hradu možná najdete i postel.
5: Postel?
6: No, tam si odpočinete, pojďte.
5: No, počkej, co pak se narobro zešílel? Myslíš, že budu ochotný v tom prokletém hradu strávit noc? To se radši hned teď vrátím zpátky do Verstu, a?
6: Tak už toho mám pokrk, pataku. Pro mě za mě si můžete jít. A dejte pozor, ať nezabloudíte. Sbohem, doktore.
4: Pataku.
6: Sbohem!
4: Musíš ho zadržet, bez něj si v téhle divočině ztracen.
5: Počkej, Niku. Prosím tě, Niku, počkej. Vždyť já už jdu. Já už jdu. Já už jdu.
4: Cíl vaší cesty je blízko, moji milí, ale mějte se na pozoru. Jste na pusté Orgalské planině a před vámi se rýsuje temná silueta Karpatského hradu. Vidíte ty zubaté hradby chráněné vodním příkopem? Padací most? A hradní věž strmící k večernímu nebi? Slyšíte to zvláštní ticho?
5: Ptáček tu nespívá. Lísteček se nepohne. Tohle hrobové ticho nevěstí nic dobrého.
6: Ale, doktore.
5: Duchové si nemohli najít lepší místo ke svým rejům. Já nezůstal doma. Komu mě to sem čorti nesli?
6: Padá tma. Teď už se přes hradní příkop nedostaneme.
5: No, konečně trochu rozumná řeč. Nejlepší by bylo vzít nohy na ramena a utíkat odtud pryč, dokud je ještě čas.
6: Ne. Přespíme tady, pod hradbami. A ráno najdeme cestu do hradu.
5: Jen jestli se ráno dožijeme.
6: Tak, tady se natáhneme a budeme spát.
5: Spát?
6: Dobrou noc, doktore.
5: To se ti lehko poví. Ale já se bojím, že tahle noc pro nás skončí zle.
4: Jako se na Orgalskou planinu snáší noc, tak se i do mého příběhu počínají vkrádat stíny. Nick Deck, který je zvyklý spávat v lese, se opírá o skalní lavici a za chvíli je slyšet jeho pravidelné oddechování. Ale doktore Pataku, ty usnout nemůžeš. Vytěšenýma očima se díváš kolem sebe a posloucháš zvuky, které se šíří po Orgalské planině. Tvoje fantazie se rozbíhá jako splašený kůň. Znepokojující šumění se podobá šepotu, sténání a vzdechům. Slyšíš noční příšery, jak tlukou svými křídly. Vidíš čarodějnice rejdící kolem. Vlkodlaky hledající své oběti. Chvěješ se a zalévá tě studený pot. A pak přichází půlnoc. Nejstrašnější hodina. Hodina duchů. Ne. To už není mámení smyslu. Zcela zřetelně vidíš podivné tvory osvětlené přízračným světlem, jak letí od jedné strany obzoru k druhé. Stoupající a hned zase klesající zmraky. Vypadají jako skutečné příšery. Draci s hadími ocasy. Velikánští upíři, kteří cvakají obrovskými čelistmi. Všechno se na Orgalské planině dává do pohybu a na hradní věži začíná být zvon. Zvon probudí i lesníka.
6: Co je to?
5: Hradní zvon. To sám ďábel na něj vyzvání.
4: Z hradní věže vyšlehává prudká záře. Světlo zaplavuje celou Orgalskou planinu a zároveň oblévá oba odvážlivce zvláštní synalou barvou.
5: Niku, Niku! Co se to s tebou děje? Vypadáš jako mrtvola.
6: Vy taky, doktore.
5: Oči máš úplně vyhaslé. Tvář mrtvolně bledou. Za chvíli jsou z nás nemožtějci.
4: Potom už bylo na Orgalské planině ticho. Ani lesník, ani doktor si neuvědomovali čas, který uplynul do svítání. S prvními slunečními paprsky vykročil Nick Deck k hradu. Své rozhodnutí prozkoumat hrad nezměnil ani po nočních událostech. Doktor Patak se chvěl hrůzou a zoufale odrazoval Nika od jeho střeštěného nápadu.
5: Niku, žereš se do záhuby. Prosím tě, vrať se, vraťme se.
0: Děkuju vám, doktore, že jste se mnou vytrval až do této chvíle. Ale já se nemohu vrátit, pokud nesplním to, co jsem slíbil. Vesnice mi věří a Nick Deck drží své slovo.
5: Neblázni, Niku.
0: Vyšplhám se po řetězu a vy tady na mě počkáte.
5: Nedělej to, Niku. Přestaň. Slez dolů.
0: Za chvilku budu nahoře.
5: Vrať se, nebo odejdu.
4: Nick šplhal stále výš a výš. Doktor, který si uvědomil, že za chvíli zůstane pod hradbami sám, se chtěl dát na útěk. Ale nějakým kouzlem byl zbaven pohybu a nedokázal se pohnout z místa. Nějaká podivná síla mu držela nohy a doktor se nemohl odtrhnout od země. Nick se mezitím vyšplhal až na konec řetězu, ale najednou vykřikl bolestí a jako by ho zasáhl blesk. Sjel po řetězu na dno příkopu. Neviditelná síla, která svazovala doktorovi nohy, povolila a doktor se vrhl k Nikovi. Lesník se probral z bezvědomí, ale levou ruku a část těla měl ochrnutou. S doktorovou pomocí se mu podařilo vylézt z příkopu a vydat zpátky na cestu do vesnice. Jistě by ti dva padli v hlubokých lesích únavou, kdyby se z verstu nevypravili tři další odvážlivci doktora a lesníka hledat. Byl to krčmář Jonáš, rychtář Kolc a pastýř Firk. Ochrnutého Nika naložili na nosítka a s večerem se vrátili do vesnice. Vyprávění doktora Pataka vyvolalo zděšení. A když i zvolna se zotavující Nik potvrdil, že hrad ovládají tajemné síly a že ho z hradeb srazila jakási neviditelná ruka, zmocnila se vesničanů hrůza. Není divu, že po těchto událostech krčmář váhal, zda má otevřít dvěma neznámým cizincům, k kteří v 8:30 večer zabouchali na dveře hostince.
1: Kdo je tam?
7: Dva cestující.
1: Živí.
8: Co je to za otázku, krčmáři? Jistě, že jsme živí.
1: A jste si tím jisti?
8: Jsme tak živí, jak jen můžeme být. Ale brzy zemřeme hlady, jestli nám neotevřete.
1: Ano. Ano.
9: Dobrý večer, krčmáři.
1: Klaním se, urození pánové. A čím vám posloužím?
10: Můj pán, kníže František Telek z Krajovy, by zde rád přenocoval. Můžeme u vás dostat dva pokoje?
1: Ha, 2, 3, 4, kolik si jen budete přát, pane kníže.
9: K večeři nám postačí chléb, víno, vejce a studené maso.
1: Jistě, hned vás obsloužím. Zaručuji vám, že budete spokojeni.
9: Cože tu máte tak prázdno, krčmáři?
1: No, to víte, pane kníže, vesničané chodí spát se slepicemi.
9: Když jste nám otvíral, měl jste prostrach uděláno.
1: No, tak já...
9: Cestou sem jsme nepotkali živou duši, vesnice je jako po vymření.
1: Už je dost pozdě, pane kníže, večeře bude za okamžik. Račte si zatím prohlédnout pokoje, pánové.
4: Druhý den za svítání letí po vesnici novina, že se v hostinci ubytovali dva cestující. Zakrátko je krčma plná lidí.
1: Taková čest pro můj hostinec. Škoda jen, že nás chce pan kníže tak brzy opustit.
9: Je mi líto, ale mám před sebou cestu do Karlovského Bělehradu.
11: Náš kraj by si zasluhoval vaší ctěné pozornosti. Je zde mnoho krásných míst k vycházkám i k odpočinku.
12: Kdyby se pan kníže ráčil pozdržet, doporučil bych mu několik krásných výletů do okolí. No,
13: třeba ke Karpatskému hradu.
14: Ty mlč, hlupáku.
9: Jen ho nechte rychtáři. Ať promluví.
11: Je to jen pastýř a plácá hlouposti, odpuste mu, pane kníže. A ty, Firku, koukej, ať už jsi na pastvě.
13: No jo.
9: Počkej, pastýři. Čím je Karpatský hrad tak zajímavý?
13: Vůbec ničím, urozený pane, nestojí za návštěvu. Raději se mu obloukem vyhněte.
9: Proč?
13: No totiž, jak si, že jo.
9: Tak o co jde?
8: Odpověz, když se tě můj pán ptá.
13: Na Karpatském hradu straší, pane kníže.
9: Cože?
4: S nevolí sledovali občané verstu Firkovo přiznání. Obávali se, že bez tak už špatné pověsti kraje tato zpráva ještě více uškodí. Nehodlám vás však nudit vyprávěním toho, co už znáte. Proto přeskočme tu chvíli, kdy vesničané obeznámili knížete s podivnými událostmi posledních dnů.
9: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
14: Cože, zločinci?
9: Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme.
5: A vy byste se na hrad odvážil?
9: Ani sám ďábel by mi v tom nezabránil.
0: No, já jsem také těm pověstem o hradu dlouho nevěřil. Ale pak jsem se sám přesvědčil, že to místo ovládají tajemné síly. Ano, věřte mi, pane kníže, všechno jsem viděl na vlastní oči, jakože se Nick Deck jmenuju.
9: A já vám říkám, že vás obalamutili nějakými primitivními kouzly.
5: No, tady v krčmě byste takhle neměl mluvit, pane kníže. Co kdyby se ten hlas znovu ozval?
9: Tak ať se ozve.
5: Pane kníže, s tímhle si není radno zahrávat.
4: Doktor má tentokrát pravdu. Pokoušíš osud, Teleku?
9: Ozvi se, tajemný hlase. Ozvi se. Volá! Já, kníže Telek, tě volám. Vidíte? Mlčí. Podlehli jste nějakému hloupému klamu. Všechno se možná odehrálo jen ve vaší fantazii. Roko.
15: Pane?
9: Připrav zavazadla. Vydáme se na cestu do Karlovského Bělehradu.
15: Ano, pane.
11: Velevážený pane kníže, kdybyste na svých cestách v cizině náhodou potkal zdejšího hradního pána, barona Gorce... Cože? Promiňte mi moji opovážlivost, ale chtěl jsem jen požádat vaši ctěnou laskavost, aby mu naznačila, že na jeho hradě se dějí podivné věci.
9: Karpatský hrad patří baronu Gorcovi?
11: Ano, pane kníže.
12: Před 20 lety se z hradu odstěhoval a pak už jsme o něm neslyšeli.
9: Od té doby do hradu nikdo nevkročil.
5: Nikdo. Lidé v kraji si myslí, že pan baron žije kdesi v cizině.
9: Před 5 lety jsem se s ním setkal v Neapoli. Co když se baron Gorc vrátil a uzavřel se před světem ve svém hradu?
6: Promiňte mi tu opovážlivou otázku, pane kníže, ale jaký by k tomu měl důvod?
8: Zavazadla jsou připravena, pane.
4: Odlož svůj odjezd, Teleku. Vše, co se zde děje, možná souvisí s tvým starým žalem a bolestí.
9: Zavazadla můžeš odnést zase zpátky do pokoje, Roko. Karpatský hrad mě začíná zajímat.
8: Ano, pane.
9: Krčmáři, postarejte se, abych nebyl nikým rušen.
1: Jistě, pane kníže, u mě budete mít klid a pohodlí. No tak lidi, co tady stojíte? No tak běžte, běžte. Dneska je zavřeno. Tak bude to.
9: Vzpomínáš si na barona Gorce, milý Roko?
8: Jistě, pane. Žil jako my několik let v Neapoli se svým sluhou Orfanikem. Nevynechal jediné představení, v němž paní Styla zpívala. Proslýchalo se, že v
9: Stylu velmi miloval.
8: Ano.
9: Nabízel jí manželství, k tomu šlechtický titul a velké bohatství. Styla však odmítala jeho nabídky. Bála se toho podivného člověka. Baron Gorci vyhrožoval, všude jí sledoval jako stín. A když se dozvěděl, že Styla je se mnou zasnoubená a má se stát mojí chotí, chtěl se pomstit.
8: Ten večer, kdy paní Styla zpívala naposledy...
9: Zavinil baron Gorc její smrt.
8: Smrt?
9: Ano. Vstyčil se náhle v loži těsně vedle jeviště a hypnotizoval Stelu svýma uhrančivýma očima. Ještě dnes vidím tu smrtelně bledou tvář a ďábelský pohled. Působil jako zjevení a Stylu tak vyděsil, že zapříčinil její smrt.
8: Ale o tom jste nikdy nechtěl mluvit, pane.
9: Chtěl jsem zapomenout...
8: Proč o tom dnes začínáte?
9: Baron Gorc je na Karpatském hradě, Roko.
8: Cože?
9: Jsem o tom přesvědčen.
8: Baronův sluha Orfanik byl prý jakýsi zneuznaný vědec. Fyzik. Možná, že právě on je původce všech těch podivných úkazů, které děsí kraj.
9: Také jsem už na to myslel.

0: hlas, který jsem tak miloval. Ale odkud přichází?
1: Tuto záhadu se však v této chvíli rozluštit nepodařilo. Kníže Telek i jeho sluha byli silně rozrušeni. Pod dojmem této další podivné události se kníže rozhodl prozkoumat Karpatský hrad a odhalit jeho tajemství. Ale ještě před odchodem doporučil Richtáři, aby oznámil celý případ veliteli policie v Karlovském Bělehradu a jeho jménem ho požádal, aby vyslal k hradu oddíl četníků, který by v případě nutnosti na hrad zaútočil. Pak už se kníže se svým věrným sluhou vypravil na cestu. Po namáhavém celodenním putování divokou a zcela opuštěnou krajinou konečně stanuli na Orgalské planině pod mohutnými hradbami Karpatského hradu.
0: Pane, vy se chcete pokusit vniknout do hradu ještě teď večer?
2: Rozum mi velí, abych vyčkal rána, ale srdce mě žene dál.
0: Na kraj se snáší tma. Bezpečnější bude přečkat noc zde pod hradbami a proniknout do hradu až za úsvitu.
2: Máš pravdu, Roko. Musíme být opatrní. Nevíme, co na nás za těmi vysokými zdmi čeká.
0: Obávám se, že nic příjemného, pane.
2: Už zase slyším ten zpěv. Je to mámení smyslu nebo skutečnost?
0: Není to klam, pane. Slyším to také. A pohleďte na cimbuří.
1: Na rohové baště se objevuje mlhavá postava ženy s rozpuštěnými vlasy, oděná v bílé roucho. Vypadá jako tvá snoubenka, Teleku. Ale co když je to jen přízrak? Vztahuje k tobě ruce a upírá na tebe svůj pronikavý pohled.
0: Styla. To je přece Styla. Ona žije. Ano, pane, i já tu ženu vidím.
2: Zmizela. Stylo. Stylo.
0: Pane, jak si vysvětlujete něco takového?
2: Baron Gorc vězní Stylu v Karpatském hradu.
0: Ale to by znamenalo,
2: že tenkrát v Neapoli nezemřela. Její smrt byla jen zdánlivá.
0: Ne.
2: Baron Gorce Styly zmocnil a odvlekl ji sem.
0: Ne.
2: My jsme na pohřbu oplakávali prázdnou rakev. Musíme rychle za ní. Do hradu!
0: Ale kudy, pane?
2: Stylo! Stylo!
0: Pohleďte, pane, světlo u boční brány.
2: Slyšela mě. Dává nám znamení.
0: To světlo ukazuje cestu do hradu, pane. Rychle k boční bráně!
1: Kníže Telek se svým věrným sluhou spěchali ke světelnému zdroji. Záře, která vycházela z hradní věže, mohutněla, čím více se k ní přibližovali. Záhy stanuli u boční brány. Padací most přes hradní příkop byl spuštěný a za ním otevřená brána je lákala do hradu. Ani okamžik nezaváhali, přeběhli po kolísavé podlaze padacího mostu. Slyšíte? Padací most se zdvihá a přiléhá k boční bráně. Cesta ven je odříznuta. Kníže Telek a jeho sluha byli zajatci Karpatského hradu. Boční brána ústila do kryté, naprosto temné chodby.
0: Pane, nevidím ani na krok.
2: Opatrně postupuj za mnou a rukama se opírej o stěnu.
0: Ano, pane.
1: Dlouho bloudil kníže Telek se svým sluhou v podzemních chodbách hradu. byli už velmi unaveni. Mučila je žízeň i hlad. Náhle se před nimi objevil světelný bod. Když došli blíže, uviděli podzemní kryptu ozářenou žlutavým světlem žárovky.
3: Nechoďte dovnitř, pane. Ta krypta je past.
4: Vejdu a ty počkej zde.
3: Ano, pane. Otevřete! Pane! Otevřete!
5: Dveře nemají zevnitř. Kliku, Roko! Pokusil je otevřít zvenku.
3: Snažím se, pane. Ale nejde to!
5: Dveře zavřel jakýsi skrytý mechanismus. Musíš ho objevit.
3: To je těžká věc v téhle tmě.
5: Dveře se za mnou přibouchly, když jsem vstoupil na nějaký kámen. Zkus na ty kameny zatlačit.
3: Už na nich stojím, pane.
6: Díky bohu, jsem volný. Měl jsi pravdu. Byla to past. Doufejme, že nevědí, že se mi podařilo uniknout. Pokusíme se je překvapit.
1: Kníže Telek a Roko se vraceli temnou chodbou zpátky. Po několika metrech objevili skryté schodiště, které stoupalo kamsi vzhůru. Vydali se po jeho stupních a došli k zadním, zřejmě nepoužívaným dveřím rozlehlé hradní komnaty. Škvírou ve starých dubových dveřích pronikalo na schodiště několik paprsků elektrického světla a z komnaty byl slyšet šramot. Kníže přitiskl oko ke škvíře a spatřil barona Gorce. V druhém muži poznal kníže člověka, který seděl s baronem v loži onen osudný den, kdy Styla zpívala v divadle San Carlo naposledy. Byl to baronův sluha Orfanik.
7: Jsou všechny dynamitové nálože v hradních chodbách propojeny?
8: Právě jsem spojení dokončil. Elektrické vedení i dynamitové nálože jsou připraveny.
7: Budeme mít dost času utéct, až zapneme elektrický proud.
8: Odpálení náloží můžeme časovat podle libosti. Hrad vyletí do povětří v okamžiku, který předem stanovíte.
7: Prohlédl jsi, zda tunel pod Orgalskou planinou není zatarasený?
8: Tunelem spolehlivě unikneme do bezpečí.
7: A kníže Telek se svým sluhou?
8: Jsou uvězněni v kryptě. Slyšel jsem je volat a bušit do dveří. Zahynou pod troskami hradu.
7: Nic jiného si nezaslouží. Zaplatí za svoji troufalost. Vyslechl si, o čem se hovoří ve Verstu?
8: Před necelou hodinou jsem zachytil rozhovor z hostince u krále Matyáše.
7: A co jsi se dozvěděl?
8: Četnický oddíl je již pod hradem. Zaútočí ještě dnes v noci.
7: Dostane se jim patřičného přivítání. Měděný drát, který nám umožňoval spojení s hostincem, si zničil?
8: Ale telefonní přístroj, který vysílal váš hlas a přijímal všechno, co se v krčmě dělo, zůstal skryt v podkroví hostince.
7: Co se dá dělat? Stejně ti hlupáci nebudou vědět, k čemu sloužil. Dnes v noci se Karpatský hrad pomstí všem, kteří se odváží za jeho hradby.
8: Pokusím se četníky od útoku odradit. V příhodnou chvíli vzbudí magnetické pole ve vodní příkopu a nechám útočníky na čas přirůst k zemi jako doktora Patak. Po případě uvedu do chodu světelný ohňostroj. Vetřelci se možná leknou a dají se na útěk.
7: Přivedou vojáky, ti hrad nakonec dobudou. Bané příteli, hrad je odsouzen k zániku již dnes v noci. Spíše než hradu však lituji tvých geniálních vynálezů, které zůstanou pohřbeny pod troskami.
8: Dva z nich, které jsou vám nejmilejší, zachráníme. Fonograf na zachycení a přehrávání lidského hlasu a přístroj na zachycení a promítání obrazu. Není důvod k zármutku. Všechny ostatní přístroje, které budou zničeny, jsem schopen znovu vyrobit.
7: Nože, ač tedy nadejde chvíle zkázy. Ať hrad pod svými troskami pohřbí knížete Teleka a všechny ty, kteří mu přijdou na pomoc. Je čas nařídit přístroj, který odpálí nálože.
8: Přesně. Za 20 minut vyletí hrad do povětří.
7: A nyní již odejď. Naposledy zde chci vidět a slyšet zpívat.
8: Opravdu si přejete, bych vás nechal v radu samotného?
7: Počkáš na mě v tunelu pod Orgalskou planinou, tak jsme se domluvili.
8: Jak si přejete, ale nesmíte se opozdit. Přesně za 20 minut nastane výbuch.
1: Orfanik odešel z komnaty a kníže Telek s Rokem škvírou ve dveřích sledovali, jak baron Gortz usedl do křesla a zapnul jakýsi přístroj, který osvětlil pódium zahalené černou látkou. Posléze baron do malé drahokamy vykládané skřínky vsunul zvláštní kovový váleček. Náhle se na pódiu objevila Styla v bílém rouchu, taková, jak se knížeti zjevila na hradbách. Začala zpívat, ale její rty se nehýbaly.

0: Kníže vyběhl z úkrytu.
1: Stylo! Stylo! Tereku, jak jste se sem dostal?
2: Přišel jsem si pro ženu, kterou jste mi uloupil.
1: Tak si ji odveď, ty bloude. To, co vidíš, je jen její obraz, který zmizí, když stisknu tuto páku. Styla už je 5 let mrtva. Všechno se to stalo tvojí vinou. Kvůli tobě chtěla ukončit svoji kariéru a přestat zpívat. Kvůli tobě mě tenkrát odmítla a předčasně zemřela. Za to mi teď zaplatíš.
0: Teleku. V baronově ruce se zableskla dýka. Pozor! Baron napřahá ruku k smrtící ráně. V tom však... To promluvila Rokova pistole. Baron Gortz zavrávoral, strhl na zem onen geniální přístroj a padl mrtev. Obraz Styly na černém suknu se rozplynul.
2: Je mrtvá! Mrtvá. Já jsem uvěřil, že se s ní opět shledám. Tenhle prokletý přístroj mě oklamal.
3: Rychle, pane! Za několik okamžiků nastane výbuch.
2: Je mrtvá.
0: Prchej, kníže Teleku.
2: Mrtvá.
0: Ďábelský stroj odtikává poslední minuty Karpatského hradu.
2: Rychle pryč, Roko.
3: Ano, pane.
0: Prchejte. Podzemní chodba. Hradní nádvoří. Boční brána. Padací most. Teleku, četnický oddíl právě stéká hradby.
2: Utíkejte! Všichni zpátky! Utíkejte!
4: Zpátky!
2: Utíkejte!

Výbuch zastihl knížete Teleka a jeho věrného sluhu Roka mimo nebezpečí. Za zády jim dýmají rozvaliny Karpatského hradu. Pod jeho troskami je pohřben baron Gorc a geniální vynález jeho společníka Orfanika, kterého už nikdy nikdo v Sedmihradském kraji nespatřil. S dýmem, který stoupá z rozvalin, se vytrácí i můj příběh. Ale já se neloučím. Určitě se ještě setkáme u některé z mých dalších knížek, které vám budu vyprávět.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení. Žil Vern, zasloužilý umělec Vladimír Ráš, kníže Telek, František Němec, Roko, jeho sluha, František Husák, pastýř Firk, Oldřich Vlach, kramář, národní umělec František Filipovský, rychtář Kolc, zasloužilý umělec Josef Mixa, lesník Nick Deck, Martin Stropnický, doktor Patak, Vlastimil Bedrna, krčmář Jonáš, Svatopluk Skládal, učitel Bořivoj Procházka, baron Gorc, zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, orfanik, jeho společník Jan Přeučil, Styla Leontine Price, Miriota Klára Kubíková, sedlák Miroslav Krejča. Asistent režie Petr Brodský, zvukové efekty Artur Šviha, Josef Plechatý a Tomáš Jančařík, záznam a střih Zuzana Bartáčková, hudba Ladislav Tůma, zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
0: Činčarara, dej ho sem.
2: Nedám, je můj, to já ho sebral, když se Zlatobláska nedívala.
0: Je můj, protože já si jako první všiml, že zlatý vlas spadl na zem.
2: Činčarara, je můj, je
0: dej
2: můj.
0: Dej ho sem, je můj. Hele, vy ptáčkové jedni, přestaňte se nám tu hádat. Jste tady v Ušounově pohádkové školce a ne v nějakém hádavém rozlobeném království.
1: Ušoun má pravdu, takový krásní ptáčkové a tak ošklivě se hádají.
0: A proč se vlastně tak přetahujete o tu zlatou nitku?
2: To není žádná zlatá nitka, to je vlásek princezny Zlatovlásky.
1: Jasně, o té už jsem slyšela.
0: Já taky a o kuchaři Jiříkovi taky.
2: Toho jsme zrovna viděli, jak jede loďkou za princeznou.
3: Ale nevím, jak to s ním dopadne. Aby si Zlatovlásku vysloužil, musí splnit 3 hrozně moc těžké úkoly.
1: Jiřík má dobré srdce, takže to určitě dopadne dobře.
0: A co kdybychom se za ním na chvíli podívali, co?
1: Myslíš, že bychom jako nahlédli do křišťálové koule, co ji hlídáme pohádkovému dědečkovi?
0: No přesně. Hele, Jani, koukej, já už vidím Jiříka na loďce.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dnešní školka začala tím, že přiletěli dva ptáčkové a hádali se tu o zlatovláščin zlatý vlásek.
0: No a my se pak podívali na Jiříka, který za princeznou Zlatovláskou zrovna jede.
1: Vypadal smutně. My ale známe pohádky a tak dobře víme, že Jiříkovi s úkoly pomůžou ti, kterým zase pomohl on. Jestli pak víte, holky a kluci, kdo mu pomůže? A co ty, Jani, ty to taky víš?
0: No, mravenečkové, rybka a ptáčci.
1: No jo, ano. Ano, gratuluju, tram-ta-da-da, to byla fanfára, tedy ty jsi ale pohádkový znalec, Jani. Hele, a když bude plnit úkoly Jiřík, nesplníme si taky nějaký?
0: No samozřejmě, jdeme na to.
1: Ušounův úkol. Tak, holky a kluci, teď si vezměte nějaké vaše malé hračky.
0: Už on myslí takové ty, které nemáte ztrácet a rodiče nemají radost, když se někde povalují, protože jsou malé a snadno se na ně stoupne.
1: Použijte Lego nebo součástky z autíček. Holky můžou použít své prstýnky nebo sponky nebo tak něco, jo? Nebo takové ty prťavé panáčky, no prostě cokoliv.
0: Prostě úplně malilinkaté maličkosti. Teď je z vás Zlatovláska, která právě hračky, Lego nebo sponky ztrácí všude po vašem pokojíku nebo školce. Přesně tak.
1: Přesně tak. A teď jste Jiřík, jakože jste Jiřík a mravenečkové a máte za úkol všechny tyhle malé věci pozbírat, než skončí pohádka o zlobivém medvídkovi.
0: Tak, máte rozházeno. Jestli ano, můžete se pustit do sbírání.
1: Jo, tak se do toho pěkně pusťte. Ušounova pohádka.
2: V hlubokém lese žil medvěd s medvědicí a malým medvídkem. Staří medvědi milovali klid a rádi lehávali na travnaté stráni. Podřimovali tam od snídaně do oběda a po obědě lenošili znovu. Za to malý medvídek byl čipera. Lezl po stromech, cachtal se v potoce, honil po lese zajíce. Když už ho to přestalo bavit, přiběhl ke starým, kteří stále ještě leželi na travnaté stráni, strčil do nich a oni se kutáleli po stráni až do potoka. Medvídek se smál, ale starý medvěd se dopálil. Dej už jednou pokoj, kluku uličnická. Jestli budeš pořád takhle zlobit, tak tě vyženu do služby k tygrovi. Však on se polepší, zastala se medvídka medvědice. Vyď, synáčku, že už budeš hodný. Ale synáček hodný nebyl. Znovu a znovu kutálel staré po stráni a měl z toho legraci. Jednou se starý medvěd dopálil doopravdy a milého medvídka vyhnal do služby k tygrovi. Tygr se právě povaloval v trávě na stráni a náramně se nudil. Co umíš? Zeptal se. Umím zlobit, řekl medvídek. A umíš to aspoň pořádně? Zeptal se tygr. Táta říká, že to umím až moc dobře, řekl medvídek sebevědomně. Tak ukaž, přikázal tygr. Medvídek strčil do tygra, tygr se kutálel ze stráně a smál se a smál, až se stromy v lese kácery. Ale začas přestalo tohle zlobení medvídka bavit. Zkusil to jinak. Začal tygra lechtat a tygři lechtání vůbec nesnesou. Dáš pokoj, kluku uličnická, rozčilil se tygr. Jestli budeš takhle zlobit na mou duši, že tě poženu do služby ke gorile. Medvídek ale nedal a nedal pokoj. Tygra stále lechtal a tygr se konečně dopálil, vyhnal medvídka ze služby a poslal ho ke gorile. Gorila právě visela za zadní nohy na větvi a náramně se nudila. Co vlastně umíš, medvídku? Zeptala se. Umím jen zlobit, řekl medvídek. A umíš to aspoň pořádně? Zeptala se gorila a jak tak visela na větvi hlavou dolů, podívala se medvídkovi přímo do očí. Táta i tygr říkají, že to umím báječně. Tak ukaž, rozkázala gorila. Medvídek přiskočil ke gorile a začal jí lechtat. Gorila se smála, až spadla z větve. Ty kluku jeden medvědí, zlobit umíš pořádně, pochvalovala si gorila. Přijímám tě do služby. Od té doby medvídek gorilu lechtal, gorila si libovala a už se ani trochu nenudila. Jenže i tohle zlobení přestalo za čas medvídka bavit. Vymyslel si něco nového. Začal na gorilu cákat vodu. A to gorily nemilují. Dej pokoj, ty uličníku, rozkřikla se gorila. Jestli budeš takhle zlobit, vyženu tě do služby ke slonovi. Ale medvídek si nedal říct. Gorila se dopálila a milého medvídka vyhnala ke slonovi. Slon se právě povaloval u řeky, dusil se horkem, ale aby se šel osvěžit do vody, na to byl líný. Co umíš? Zeptal se slon. Umím jen zlobit, řekl medvídek. Tak ukáž, přikázal slon, který neměl rád dlouhé řeči. Medvídek skočil do řeky, začal na slona cákat a slon se smál, až se hory třásly a řeka se rozbouřila. Smál se tak mocně, že se na řece zvedly velikánské vlny, popadly milého medvídka a pohazovali si s ním jako s míčem. Ve chvíli byl uprostřed rozbouřené řeky a vlny ho nesly dál k moři. Když se slon konečně přestal smát, hory se přestaly třást, řeka se uklidnila, ale medvídek byl daleko. Škoda, že ho řeka odnesla, povzdechl si slon. Chtěl jsem ho přijmout do služby, je to docela milý kluk. Než se medvídek v dálce vyškrábal z řeky a než se vrátil ke své rodině, nebyl už medvídkem, ale dospělým medvědem a zlobení už ho vůbec nebavilo.

0: Šounova hádanka.
1: Tak, Jiříkův pomocník je tu. Kdo pak to je?
0: My to víme, že jo, holky a kluci, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, moucha!
1: Paráda, vy jste zase skvěle uhádli, že Jiříkovi pomohla Zlatovlásku poznat muška.
0: Jo, jo, jo, a teď už veze Jiřík Zlatovlásku. Ach jo, veze ji za ženu zlému králi, jenže má ji sám moc a moc rád.
1: Tak mu budeme společně držet palce a zatím si pustíme písničku o jedné, co sice neměla zlaté vlasy,
0: ale za to měla vlasy samou loknu neboli kudrdlinu. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska sledujeme napínavý příběh hodného kuchaře Jiříka a krásné princezny Zlatovlásky.
0: Jiřík už si Zlatovlásku vysloužil a právě přijeli zpátky ke zlému králi, který Jiříka pro Zlatovlásku poslal.
1: Jo, hele, Jani, ale ten zlý král Jiříka nechal popravit.
0: Nebreč, Ušoune, podívej, Zlatovláska mu právě vrátila život živou vodou.
1: No jo, já jsem zapomněl, jasně, takhle to správně dopadá. Ano, hurá, hurá, hurá.
0: A protože Jiřík je snad ještě mladší a krásnější než předtím, i zlý král to chce vyzkoušet. Chce být taky mladší a hezčí. Tak se polije mrtvou vodou. Jenže nikdo ho nemá rád, takže už ho nikdo živou vodou neprobudí.
1: No, to byla teda pohádka o zlounském královi. A pozor, moudrý a hodný Jiřík bude králem místo něj a budou se Zlatovláskou vládnout spravedlivě, laskavě a moudře. Až do smrti smrťoucí zazvonil zvonec pohádky konec. No tak, takhle to je.
0: Vidíš, jak to skvěle dopadlo.
1: No jo, jasně, to byla pěkná pohádka, to ano. Zlatovláska už nemá žádné starosti.
0: A tak se nemusí česat sama a klidně si může dojít ke kadeřníkovi.
1: Počkej, počkej, to jako ona se vůbec nečeše a jednou za čas si dojde ke kadeřníkovi. No to snad nemyslíš vážně, to je jako když já jsem se nechtěl mít. No ale počkej, počkej.
0: Ale
1: no,
0: to tak ví, že se češe, ale u kadeřníka si nechá udělat krásné vlásky.
1: Jo, kudrnky a lokny, no jo, to jsou holky, jen co se vyřeší problémy, už myslí na parádu, ale to myslí někdy i kluci. Já třeba myslím na parádu, že si nakroutím anténu. No tak dobře. No a co my si dáme? Dáme si písničkového kadeřníka, kdyby snad Zlatovláska potřebovala.
0: Přesně, to jsem měla na mysli.

0: Čfen, žehlička a kulma. V salonu Hejblad splný stůl mám. Bez nich by se mohl kadeřník šmik.
1: Holky a kluci, posloucháte mou tady Ušaunovu pohádkovou školku.
2: Zlatovláska a Jiřík jsou šťastní a spokojení.
1: A Jana je taky spokojená, protože tu s námi byl kadeřník.
2: Já jsem hlavně Ušaunku spokojená, že tu jsi se mnou ty.
1: Vždyť já vím, já bych pro tebe plnil úkoly pořád od rána do večera. Od večera do rána a jel bych kvůli tobě přes celičký, celilikánčkovatý svět.
2: Taky bych pro tebe jela snad i na konec světa.
1: Tak to bys měla dost těžké, protože, jak jistě sama výborně a velice správně víš, naše země je kulatá.
2: Ale už ho nevím, to se přeci jen tak říká.
1: Jo, jo, já si přeci jen z tebe dělám legraci.
2: Hele, Ušoune, ti ptáčci, co se nám tu prali o zlatovlásčin vlásek, nám ho tu nakonec nechali.
1: No to je dobře, aspoň máme na tuhle krásnou, zamilovanou Ušounovu pohádkovou školku, tak máme na ní památku.
2: Vlásek schovej a pojď se rozloučit s kamarády.
1: Ještě vás ale prosím, holky a kluci, zase teda prosím, prosím o obrázky.
2: Namalujte nám prosím zlatovlásku.
1: Nebo kuchaře Jiříka, nebo oba, a nebo i kamarády, co Jiříkovi pomáhali plnit úkoly.
2: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Dospěláci už to umějí.
1: Jo, přesně tak, už vědí, co mají dělat a my taky vědíme, co potom máme dělat. My totiž potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A jestli si chcete ještě jednou poslechnout příběh o zlatovlásce, ať vám rodiče pustí krásnou pohádku, co se takhle jmenuje.
1: No, anebo je poproste, ať vám pohádku o zlatovlásce přečtou. Tak ahoj, ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš milovaný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme zamilovanou písničku Zlatovlásky a Jiříka.
1: Jo, jo, jo, takže pozor, zazvonil zvonec, cililink, cililink, a pohádky je konec.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

Večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím. Tak se, lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit,

bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem ctí holčičí jméno vybírat.

0: vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrák od kosti.
1: Radio Junior.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

Tine jenom tvůj a psal jsem si dětský sny. S brachou jsme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval před spaním.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.
2: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 316.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. No a správně nám odpověděla Ilonka Matějů, že to je 23. září od 19 hodin. To už bylo a náš rozhovor si už brzy budeš moct prohlédnout i na YouTube kanálu Rádia Junior. A jaká bude postřehovka pro 316. díl hitparády Rádia Junior? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, který zpěvák nebo rovnou zpěváci vystudovali informatiku a jsou to ajťáci, takže který zpěvák nebo kteří zpěváci z našeho žebříčku vystudovali informatiku a jsou to ajťáci. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: A co bude první novinka pro tento týden? Hitovka od Chrise de Sarandiho, Good Old Days, tedy staré dobré časy. Chris vyrůstal v malé vesnici Buckham nedaleko Londýna a k hudbě se dostal už ve škole. Jeho učitel hudby ho dokonce přesvědčil, aby začal zpívat ve školním sboru. Kolem 14 let ale usoudil, že sbor není zrovna nejvíc cool, no a založil si vlastní kapelu. Naučil se také hrát na kytaru a saxofon a později studoval grafický design. Zajímavé je, že nějakou dobu žil v Berlíně, kde také začal svou hudbu nahrávat. A právě tam se postupně rozjela jeho sólová kariéra. Chris má za sebou i velký mezinárodní hit Cynical se skupinou Two Colors a duem Safri Duo. No a teď přichází s písní o vzpomínkách na staré dobré časy. Tady je Chris de Sarandi, Good Old Days.
0: Novinka.

0: Tak to byla první novinka hit parády Rádia Junior Good Old Days, za kterou stojí mladý britský zpěvák Chris de Sarandy. Líbí se ti? Tak pro ní a nebo pro dalších 11 písní hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hit parády Rádia Junior. A nebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na radiojunior.cz/hitparáda. A odkaz najdeš i ve storíčku na Instagramu Klára Nováková, moderátorka. No a teď už je tady
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Zorka Krejčí, která chce do našeho žebříčku dostat Perpetuum mobile od Evy Farné. Eva se na hudební scéně objevila už jako 11letá. Tehdy vyhrála festival dětské písně v Havířově a všiml si jí producent Lešek Vronka, který nabídl nahrání desky. O dva roky později, ve 13, vydala svůj první single Měl jsi mě vůbec rád a stejnojmenné album. Od té doby už uběhlo 20 let a Eva pořád zpívá a píše nové písničky. A právě její nejnovější single Perpetuum mobile je o věčném koloběhu práce, povinností a snaze všechno stihnout. O tom, když pořád někam spěcháme, pracujeme, máme toho moc a zapomínáme na odpočinek a na to, co je pro nás opravdu důležité. Navíc perpetuum mobile znamená věčný pohyb a Eva ho používá jako symbol nekonečného kolotoče povinností. V písni se zamýšlí i nad tím, jestli je takový životní koloběh vlastně zdravý. Eva Farna, Perpetuum mobile.
1: Novinka.

se ti líbí druhá novinka hit parády Rádia Junior? Jestli ano, tak hlasuj pro mega hit Perpetuum Mobile od Evy Farné. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů? Vypadává novinka z minule od německého DJa a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní nebo rovnou jako šťastlivci. Jenže tentokrát moc šťastní nejsou, protože se do našeho žebříčku nedostali. No tak třeba příště se na ně štěstíčko usměje.

0: ve 316. kole už neuslyšíme ani single Usínám od Davida Málka. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho po 10 úspěšných kolech v našem žebříčku dostali do síně slávy hit parády Rádia Junior. Gratulujeme! No a kdo neviděl náš rozhovor s tímhle klukem z vizáží Prince z pohádky, tak se k němu dostanete z hlasovací tabulky hit parády. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám jen tak z našeho žebříčku nevypadl? Je to minule 8. Pavel Čadek s písní Strach, který tentokrát balancuje na poslední postupové 10. příčce. A když už jsme tady probrali dětství zpěváků v novinkách, tak se pojďme podívat i na to Pavlovo. Na violončelo začal hrát už v 7 letech. Původně přitom jeho rodina počítala s tím, že bude hrát na klavír. Jenže violončelo už měl v rodině jeho dědeček, takže Pavel vlastně tak trošku symbolicky převzal jeho nástroj. Už v 8 letech začal vymýšlet vlastní písničky a se svou sestrou, která hrála na klavír, dokonce nahrávali první alba na kazety. A v dospívání pak hrál v kapele, která kombinovala vážnou hudbu s metalem. Takže docela pestré hudební dětství, co? No a co myslíš, že Pavel vystudoval na vysoké škole? Za A. Dějiny umění nebo za B. Teoretickou informatiku a nebo za C. Tělocvik.

strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která klesla z 8. místa na 10. A kdo se nám tentokrát šplhá žebříčkem nahoru? Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. Před týdnem byli 10. a teď si polepšili na 9. A když už jsme minule zjistili, že Vesna je slovanské označení pro jaro a také bohyně jara a mládí, tak mám pro vás další zajímavost. Vesna má totiž svůj protějšek v Moraně. Ta je naopak spojovaná se zimou a koncem zimního období. No a tak mi vrtalo hlavou, jestli náhodou už nějaká kapela s názvem Morana neexistuje. No a zjistila jsem, že jedna existuje, je na Slovensku, jmenuje se sice Morena, ale to je hodně blízko. Je to slovenský hudební projekt herečky a zpěvačky Dominiky Kavašové a hudebnice Andrej Bučko. Zajímavé je, že původně vznikl z divadelního představení pro Slovenské národní divadlo a písničky z představení měly takový úspěch, že z nich nakonec vzniklo i album. Takže v rámci Česka a Slovenska existuje jarní kapela Vesna i zimní Morena. No a já do příště zkusím zjistit, jestli je i nějaká kapela inspirovaná létem a podzimem. Ale teď už zpět k soutěžní hitovce. Já si tě brát nebudu, zpívá ženská skupina Vesna a Ben Kristoval.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byly 10., teď jsou na 9. příčce. No a k našemu rozhovoru s frontmankou skupiny Patricii Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak má taky jednopříčkový postup vzhůru? Taylor Swift s písní Applied. Před týdnem byla 9. a teď si polepšila na 8. místo. A pojďme se zase na chvíli vrátit do jejího dětství. Víš, kde Taylor Swift vyrůstala? Za A v jednom z největších mrakodrapů v New Yorku. Nebo za B v Los Angeles poblíž filmových ateliérů Hollywoodu. Nebo za C na farmě, kde se pěstovaly vánoční stromky. No a správně je za C. Taylor vyrůstala na farmě v Pensylvánii, kde její rodina pěstovala vánoční stromky. A nebyla to žádná malá zahrádka. Rodina měla celou farmu a Taylor jako dítě pomáhala s prací kolem stromků. Už tehdy ale bylo jasné, že jí víc než zemědělství přitahuje hudba. Jako malá zpívala na různých akcích a postupně začala psát vlastní písničky. V 16 letech vydala své první album a single Tim McGraw, který se dostal mezi 40 nejhranějších písní v USA. Velký průlom pak přišel v roce 2008 s albem Fearless a hitem Love Story. Taylor bylo tehdy teprve 18 let a od té doby její kariéra nabírala opravdu rychlé tempo a patří mezi největší hudební hvězdy současnosti. Taylor Swift, Applied.
1: Osmé místo. Aha.

0: Z 9. místa na 8. si polepšil Applied od Taylor Swift. A kdo nám tentokrát v hitparádě Rádia Junior trochu klesl? Pokáč s písní Ignore. Před týdnem byl 6., teď je na 8. místě. A pojďme se podívat, co dělal Pokáč ještě jako kluk. Víš o tom, že jako dítě chodil 7 let do hudebky na klavír a že tam dokonce hrával v kapele, kterou tvořil jeho táta, sestra a několik učitelů. Jenže Pokáče tehdy hudba zase tolik nebavila a ve 13. s hudebkou skončil. Místo muzikanta se chtěl stát profesionálním fotbalistou. Jenže tomu úplně nevyšlo a sám později přiznal, že na fotbal byl tak trošku kopyto. Ve škole mu ale šla matematika a to dokonce tak hodně, že vyhrával matematické olympiády. A tak se nakonec vydal úplně jiným směrem. Vystudoval softwarové inženýrství a stal se ajťákem. Na kytaru začal sám hrát až v 16 a o pár let později napsal svoje první písničky. No a teď je jedním z nejoblíbenějších českých písničkářů. Pokáč, Ignore.
1: 7. místo.

0: Anna.
1: Z 6. na 7. místo sklouznul Ignor od Pokáče.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: Dvakrát 5. a teď 6. Tak si u vás v hitparádě Rádia Junior vede 14-letý Jony s písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky a víš, čím je tohle město známé? Třeba s kamenělinami a drahými kameny. Nové Pace se dokonce přezdívá město drahých kamenů. V okolí se totiž našly zajímavé skameněliny a minerály a místní muzeum má jejich velkou sbírku. Takže zatímco se pod zemí ukrývají poklady staré miliony let, nad zemí vyrůstá jeden 14-letý hudební klenot. No a kdo ví? Možná se jednou bude říkat, že Nová Paka není známá jen svými kameny, ale taky Jonym. Teď ale zpátky k hitparádě. Dvakrát už byl 5., teď je 6. Podaří se mu příště znovu probojovat mezi první 5. Jony, Tanči.
2: 6. místo.

Benči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některý z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo pak nám otevírá první pětku hitparády Rádia Junior? Před týdnem čtvrtá Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. No a když už máme v názvu písničky Sokola, tak jsem si jistá, že víš, že Sokol není jen pták, ale také název velké české sportovní organizace. Sokol vznikl už v roce 1862 v Praze a jeho členové se scházeli v Sokolovnách, kde společně cvičili a sportovali. A Sokol není jen gymnastika, dnes nabízí spoustu různých sportů a pohybových aktivit pro děti i dospělé. Takže pokud tě baví pohyb a hledáš nějaký sport, který je cenově dostupný, můžeš se podívat, jestli máš někde poblíž Sokolovnu. No a teď už je tady Bára Ladrová a její Sokolík Pepík. Páté.

Sfortuna zdar, zdar. Sfortuna zdar.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, sklouznul ze 4. místa na 5.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám katapultoval z novinky na 4. příčku? Je to dívčí skupina Lollipops a to prosím nová generace, která má v hitparádě písničku Všechny barvy máme. A já doufám, že jste se dívali na náš rozhovor, který proběhl 23. září v 19 hodin. Byla to naprostá paráda a já mám velkou radost, že novými Lollipops jsou právě Gigi, která má růžovou paruku, Emča, co má zelenou paruku, Anička, která má žlutou a Jasmínka s modrou barvičkou vlasů. Holky byly naprosto úžasné, přirozené, probrali jsme toho děsně moc a hlavně jsme probrali jídlo. Takže pokud si poslechnete náš rozhovor nebo se na něj podíváte i na YouTube kanálu Rádia Junior, tak se dozvíte, které jídlo holky milujou, které nesnáší, co jí ve školní jídelně, ale co jim dělá třeba i babička, co mají fakt hodně rády. No a taky jsme probrali i spoustu jiných věcí, třeba jakou roli by chtěli získat, kdyby hráli ve filmu. No a představte si, že by docela si rádi zahráli ve filmu a byli dinosaury nebo dinosaurkami. Dokonce se i nazvali a vymysleli si jména pro svoje dinosauří role. Tak jestli chcete vědět, jaké, tak si určitě mrkněte na náš rozhovor. Dostanete se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior a já se těším už na nějakou další akci a další rozhovor, který s Lollipops uděláme, protože nová generace je naprosto stejně báječná jako ta předešlá. Takže zdravíme obě generace. Lollipops, Všechny barvy máme.
1: 4. místo.

0: všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka z minule, která se katapultovala na čtvrtou příčku a stává se skokanem týdne. A v nové generaci Lollipops je růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka a náš rozhovor si můžete pustit na YouTube kanálu Rádia Junior. A nyní se už dostáváme na medailové pozice. Kdo pak se opět probojoval na vítěznou bednu? Je to Adéla Křivánková, která byla minule zlatá a teď odnáší si z naší hitparády bronzovou medaili, ale i tak je to naprosto báječné skóre, protože posuďte sami, už má jednu zlatou, jednu bronzovou, opět zlatou, potom jeden bramborák, zase zlatou, stříbrnou, zlatou a teď bronzovou medaili. Takže Adélce moc gratulujeme a přejeme jí, aby se jí dařilo v tomto roce a aby přišla na to, na jakou vysokou školu chce jít, protože Adélka je ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. Tak Adélko, já vím, že přemýšlíš mezi právnickou fakultou, ekonomkou, nějakým kulturním managementem a taky mezi zpíváním, tak ať je tvá ruka a tvá volba šťastná, ještě na to pár měsíců máš a potom nám určitě pověz, pro co jsi se rozhodla. Teď už je tady ale Adéla Křivánková, konečně volná.
1: Třetí místo.

0: Minule vítězná a teď bronzová, tak si u vás vede Adéla Křivánková s písní Konečně volná.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A do medailových pozic se nám vrátila i dívčí skupina Rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonym Mativopem, Honzinou a Ariankou a jejich písní Tohle není love song, kterou si jen tak mimochodem během našeho živého vysílání na Rádiu Junior jen tak zpívali i Lollipops, protože tady byli chvilku předtím, než nám začal rozhovor a zrovna tahle písnička hrála. No a holky ji umí úplně z paměti. No a jak se vede Rebelkám? Já doufám, že skvěle a jsem zvědavá, jak bude vypadat seriál Role, protože v něm hrají a má to být seriál ze školního prostředí. Já když jsem byla malá, tak jsem zbožňovala třeba seriál Beverly Hills nebo Škola zlomených srdcí, to bylo taky o škole a líbilo se mi na to koukat, tak si myslím, že až vyjde seriál Role, tak se budu na Rebelky koukat taky a pevně věřím, že se seriál povede. Těšíte se na něj taky? Jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song.
1: Druhé místo.

0: Před týdnem 7. a teď 2. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka s hitovkou Tohle není Love Song, která v létě překonala 2 miliony shlédnutí na YouTube kanálu. A kdo pak vítězí ve 316. kole hitparády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písničkou My dva. Píseň My dva se věnuje domácím zvířátkům, protože právě to jsou ti parťáci, kteří nám zpříjemňují každý den, když je máme doma. No a mě by docela zajímalo, jakého zvířecího mazlíčka máte doma vy a jak se jmenuje. Klidně mi to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dejte hitparáda soutěž, protože i tohle může být jednou z našich soutěžních otázek, protože mě zajímá, jakého máte zvířecího mazlíčka a jestli s vámi poslouchá rád i nějaké písničky. No a teď už si užijte Botox a jejich hitovku My dva.
1: První místo.

0: první, druhá a teď opět první je hitovka My dva od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Tak moc gratulujeme. Je vidět, že zvířecí mazlíčci dostali botoxáky opět do čela. Hit parády Rádia Junior. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Zajímá mě, který zpěvák nebo dokonce zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. To znamená, že vystudovali informatiku. Opakuji ještě jednou, který zpěvák nebo dokonce i zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu rádia ještě jednou a až to zjistíš, tak mi to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky. No a teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum Mobile.
2: Je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Pavel Čadek a jeho strach.

0: Starlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.
2: Tak tanči.

0: První příčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo. A když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. A

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: proč se mnou vůbec nemluvíš?
1: Ale já s tebou přece mluvím, tati.
0: Zase se tváříš jako kakapus. Vždyť to na tobě vidím.
1: To se ti jenom zdá.
0: Kolikrát ti ještě budu říkat, že jsme tě k tetě stáně neposlali proto, abychom se tě zbavili.
1: Ale já nejsem naštvaná na tebe, tati. Já jsem se totiž pohádala...
2: Sabino! Kluci zase zvou! Sabino!
0: Tony, promiň. Kluci asi potřebují přebalit. Já ti brnknu zase pozejtří, jo?
1: Jo, to je v poho. Tak aspoň ode mě pozdravuj klu...
0: Ahoj.
1: Tak aspoň ode mě pozdravuj mýho otce z paralelního vesmíru, který se o svoji dceru doopravdy zajímá. Bože. Ve skutečnosti jsem ale nebyla naštvaná na tátu. Byla jsem smutná z toho, co se stalo mezi mnou a mojí kámoškou Kristy.

Kristy, pust mě dovnitř! Stála jsem před jejich barákem a snažila se dostat dovnitř a vysvětlit jí, proč jsem šla na rande s klukem, který se jí líbí. No tak, nebuď jak malá. Pojďme si o tom promluvit. Ti to vysvětlím. No konečně. Ježíš, to jsi ty. Nazdar, Ole. Přede mnou stál ten otravnej nerd, její starší brácha. Co potřebuješ? Vyštěkl na mě povýšeně. Kvůli tobě. Tady nejsem, ty bonzáku. Zavolej mi Kristy, odsekla jsem mu. Kristy ti vzkazuje, že s tebou už nikdy nepůjde ven, protože si jí podrazila. Cože? Tak to teda nechápu. Jo, prej si zrádkyně. A ty jsi zase šprt, co má divný zájmy a nikdo se s ním nechce kámošit. Opáčila jsem mu pěkně z ostra, abych mu ty jeho řeči oplatila. A ty jsi zase na všechny kolem sebe pěkně hnusná. Asi proto, že máš sama se sebou nějaký problémy. Tak, a stačilo. Tohle teda byla pěkná podpásovka. To jsem si nezasloužila. Otočila jsem se na podpatku a odešla pryč. Hloupá Kristy. Hloupej její brácha Ole a jeho křivý zuby. Hloupej jejich velký dům vybavený ve skandinávském stylu. Já je přece nepotřebuju. Nepotřebuju žádný kámoše. Poradím si úplně sama. Na večer jsem se vydala do skateparku a doufala, že tam zahlídnu Mikeyho. Včera jsem se vypařila jako pára nad hrncem. Bylo to trochu neslušný. Asi si o mě musí myslet, že jsem nějaká divná. Čau, Tony, řekl Mikey tím svým zajímavým, hlubokým hlasem. Čau, hele, sorry za ten včerejšek, že jsem tak zdrhla. Řekla jsem omluvně a sotva se na něho podívala. Už jsem si zvykl na to, že nejsi jako ostatní holky odsud. Uchychtnul se. Naštěstí nevypadal naštvaně. Ale někam bych teda šla, pokud to pořád ještě platí. No jasně, tak zítra v 10 dopoledne tě vyzvednu před vaším barákem. Paráda, tak zatím čus. Otočila jsem se a mířila zpátky k tetě, ale Mikey na mě ještě houknul. Jo, a ještě jedna věc. Nechceš vzít sebou to vaše prase? Myslíš Morfea? On se jmenuje Morpheus? Zeptal se překvapeně. No, jako z toho filmu Matrix. Jo, vem ho, jsem na něj zvědavej, řekl a znovu se pobaveně zasmál. Jenže teta mi zakázala, abych ho brala ven. On je pořád takovej divokej, nevycvičený a mohl by zdrhnout. Nějak se mi to celý moc nezdálo. Však teta doma nebude, no ne? Zamyslela jsem se. Vlastně měl pravdu, teta bude celý den v práci. Tak zítra v 10? OK, platí. Řekla jsem a usmála se, ale v duchu jsem si pomyslela, a sakra, je tohle opravdu dobrý nápad. Jenže jsem nechtěla před Mikem vypadat jako nudná káča.

0: Druhý den teta odešla do práce a já byla v baráku sama. Za čtvrt hodiny měl přijít Majky. Šla jsem hledat Morfea. Jako většinu dní, i tentokrát si hověl na gauči, zahrabanej v polštářích a chrápal. Chrápal opravdu doslova. Morfíčku, stávej. Morfí, půjdeme ven na procházku, co ty na to? Sakra, Morfé, tak vstaneš už? Jenže Morfeus jen naštvaně kvičel a nevypadal, že by chtěl jakkoliv spolupracovat. Tak jsem mu musela připnout obojek a násilím ho odtáhnout ke dveřím. Je, ahoj Majky. Čau Tony. Buď ticho, to prase jedno. Obořila jsem se na Morfea. Tak co, Majky, jdem? Jasnačka. A vyrazili jsme. Já, Majky a taky Morfeus na vodítku, který se neustále vzpouzel a nespokojeně kvičel. Majky mu to ale nevadilo. Pořád se mě na něj ptal. Co takový prase přes den dělá, co žere, kde spí, jak dlouho spí. Většinu věcí jsem vůbec nevěděla. Věděla jsem jen, že tohle konkrétní prase nesmí sejra, protože po něm pak hodně prdí a to bylo vlastně všechno. Víš, vy jste jediný tady, kdo má mini prase. Nikoho dalšího neznám. Je to fakt cool. Můj děda měl farmu a tam měl spoustu prasat. Jako malej jsem k němu jezdil skoro furt. Měl jsem tam jedno svoje prase, říkali jsme mu Cvalda. Měl jsem ho už od malýho čuňátka. Majky vyprávěl a vyprávěl, až byl skoro k nezastavení. Říkala jsem si, že tenhle kluk je asi vážně dost ukecanej a zjevně má hodně rád prasata. A pak mě napadlo, možná právě proto se mu líbím já. Nahlas jsem vyprskla smíchy, ale Majky vyprávěl dál. Čemu se směješ? Přerušil svoje vyprávění a obrátil se na mě. Ale to nic, nevšímej si toho. Jak myslíš? Ty jsi vážně zvláštní, řekl pobaveně a začal se smát. Došli jsme za město až k poli. Na okraji se tam tyčil dřevěnej posed. Nedůvěřivě jsem se na něj podívala. Nechceš na něj lézt, že ne? Procedila jsem nervózně mezi zuby. Hádej, řekl Majky a v ten moment mi to bylo naprosto jasný. Vždyť ten posed má dřevěnej vlhkej žebřík. Unese mě to? Je to vůbec bezpečný? Proč Majky vždycky vymýšlí takový nebezpečný rande? To si nemůžeme prostě kecnout někde na lavičku jako normální lidi. Najednou jsem si všimla, že už šplhá nahoru. Tak fajn, no, vzdávám se. A co mám dělat s Morfém? Křičela jsem nahoru za ním. Prostě ho tam někde uváž. Aha, dobře, no. Uvázala jsem Morfea k noze posedu. Vypadal naštvaně, ale i trochu smířeně. Jako kdyby konečně pochopil, že dneska se prostě venkovní vycházce nevyhne. A vydala jsem se za Majkem. Přísahám, že při šplhání nahoru se mi před očima odehrál celý můj dosavadní život. A závěr je hodně srandy, hodně snězených čipsů a taky zoufale málo znalostí z oblasti přírodovědy a vlastivědy. Celá bledá jsem se konečně vyšplhala nahoru a sedla si vedle Majkyho. Ten vypadal nadšeně. Nechápu. Hele, podívej, řekl a ukazoval mi někam do dálky. Zamžourala jsem do sluníčka. Nejdřív jsem nic neviděla. Až konečně, a hele, srna. Dívali jsme se a nic neříkali. Bylo to těsně romantický. Můj život se zdál konečně dokonalej. Pomyslela jsem si, že Majky by mohl být ten pravej. Ten pravej, se kterým prožiju svůj život a bude to hezký. A když se koukneš tamhle, dodal Majky. Ukázal do dálky a z trávy vyskočila dvě malá srnčata a běžela ke svojí mámě. Bylo to dojemný. Hezky se usmíváš, řekl mi a najednou se zase zatvářel tak hrozně vážně. Jeho tvář se přibližovala k té mojí.
1: Pomoc, pomoc, on mi chce dát pusu. První pusa v mém životě přichází. Tony, připrav se. Teď. Sakra. Hloupý prase.
0: Vyruší nás v tom úplně nejhorším okamžiku. Odvrátila jsem tvář a nahlas si povzdychla. Proč se nechceš líbat? Prostě si ho nevšímej, řekl Majky a rozpačitě zvednul obočí. Radši ho jdu dolů zkontrolovat. Možná sežral něco divného, řekla jsem otráveně a vydala se dolů po žebříku. Majky šel hned za mnou. Když jsme byli dole, najednou jakoby do mě uhodil blesk. Kde je? Co? Morfeus! Vždyť jsem ho přivázala tady k posedu, začala jsem panikařit. Fakt nevím, asi někam zdrhnul. Pojď, musíme ho najít, teta mě zabije. Sorry, Tony, pokrčil Majky rameny. Co jako sorry? Myslel jsem, že z toho něco bude, ale nebylo. A teď už musím domů na oběd, nemám čas, řekl a najednou nevypadal tak chápavě jako předtím. Ale ty jsi chytrá, určitě si nějak poradíš sama, že jo? Dodal a povzbudivě na mě mrknul. Jo, jasně. Jsi vážně nejlepší. Měj se, čus, nazdar. Tak je to oficiální. Majky není největší láska mýho života, se kterou prožiju celý svůj život. Není to ani romantický kluk s hlubokou duší a dobrodruh, který to válí na skejtu. Majky je normální blbec. Jenže co teď?

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, jste Mezi námi zvířaty. Krásné odpoledne přeje Veronika Hájková a můj host, pan Vladimír Hanzel, zoolog. Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Naše téma je dnes velké, i když si chceme povídat o malých zvířatech, ale zase je jich hodně, jo, je jich hodně. Určitě jste o prázdninách viděli aspoň myšku, když ne plšíka, rejska nebo myšici, tak si pojďte povídat s námi. Vladimíre, proč jsou malí savci nebo spíš malí hlodavci vaše oblíbené téma?
2: No tak nejsou to jenom malí hlodavci, ale v stejné velikosti jsou i hmyzožravci, netopíři a ten zájem můj se datuje vlastně od studentských let, kdy jsem začal jezdit se svými profesory, profesorem Hanákem, doktorem Anděrou do terénu a prostě už mi to nějak zůstalo až do dnešních dní.
1: Je zajímavé, že s panem doktorem Anděrou jsem se já seznámila skrz sisly, takže vlastně taky jako malý hlodavec.
2: Ano, je to ten větší druh jako hlodavce, ale řadíme ho mezi drobné zemní savce. Mimochodem, sisel je kriticky ohrožený druh. Jo, můžeme si o tom potom ještě říci něco podrobnějšího, proč je vlastně takhle ohrožený.
1: No určitě. A mluvit budeme taky o netopírech, protože to jsou vaše miláčkové, to samozřejmě víme. Takže, milí junioři, jak ještě, jak říkám, znovu jste zváni, pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tady pro jednoho z vás krásnou odměnu, je to knížka Okamžiky v přírodě, kde jsou nádherné fotky i malých hlodavců a malých savců. Takže k dnešnímu tématu se to báječně hodí. Takže připomenu, že mým hostem je zoolog Vladimír Hanzel. Téma zajímavosti z přírody a ze života malých hlodavců a netopíru. Produkce Daniela Vodrášková a písničky posílá David Janečka. A tady je první z nich.
3: Hello,

0: slečna.
1: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme s panem Vladimírem Hanzelem, doktorem věd přírodních. Do nebe nás vzal Tomáš Klus, ale my zůstaneme spíš na zemi, nebo možná tak trošku třeba někdy na stromě, protože si chceme povídat o malých hlodavcích. A já mám takový první dotaz, co vlastně určuje zvíře, že je hlodavcem, jsou to zuby?
2: No tak jsou to především znaky na lebce, kdy teda mají samozřejmě řezáky výrazné, na první pohled viditelné, mají mezeru mezi řezákama a stoličkou, kterou nazýváme diastema, no a tenhle znak je společný všem hlodavcům. Jako jo. Ale ne všichni naši savci jsou hlodavci. Máme tady těch hlodavců u nás v republice žije 24 druhů, včetně nepůvodních či invazních, no ale máme tady i další skupiny, jako jsou hmyzožravci, letouni, netopíři a vrápenci, šelmy, surokopitníci. Takže těch druhů je spousta.
1: Malý surokopitníček?
2: Malý surokopitníček, tak mě z těch malých surokopitníčků mě napadá teďka kamzík horský, který teda málo kdo to ví, ale na našem území je nepůvodní. Byl vysazen jak v Lužických horách, kde se dneska vyskytuje aktuálně, tak v Jeseníkách na začátku minulého století.
1: Mm-hmm. No a když si teda zmenšíme zase trošku naši optiku, tak tito malí hlodavci, kteří jsou teda nepůvodní a dělají tady binec nějaký, jako třeba raci. Ty nepůvodní američtí raci.
2: Tak nepůvodními druhy jsou třeba již historicky od 10. 11. století krysa a potkan. Nevím, jestli je obecně známo, že teda u nás žijí dva tyto druhy, že ne všechno je krysa a ne všechno je potkan. Potkan i krysa jsou původem z jihovýchodní Asie a liší se v tom, že teda jeden je, dostali se k nám lodní dopravou, aby bylo jasno, primárně. No a jeden teda je bažený druh, to je potkan, a proto má jít tendenci do kanalizace, a druhý krysa je stromový druh a proto se s ním můžeme setkat například na půdách teletníků, prasečáků, vepřínů, prostě zemědělských objektů.
1: Mm-hmm. No. Takže ta spíš šplhá.
2: Ano, má tendenci spíš nahoru.
1: Ano, má radši sucho.
2: Ano. No, tak dalším nepůvodním druhem, pardon, je například myš domácí. Taky ano, to se k nám dostala ještě dříve než tyto dva druhy.
1: Aha, potvůrka, no. To je ta nejoblíbenější, že jo? A zrovna teď je takové období, kdy vlastně děláme všechno pro to, aby se nám myši nenastěhovaly domů, že jo?
2: A právě podzimní období a především zimní období i díky potravě, kterou teda můžou v těch obytných budovách, na chatách, kdekoliv jako najít, tak mají tendenci hlodavci i hmyzožravci se do těch obytných objektů stahovat. Abychom nezapomněli ještě na dva teda nepůvodní druhy, invazní druhy v jejich případě, to je nutrie a ondatra, přičemž teda nutrie je obecně asi známá dneska širší veřejnosti, můžeme se s ní setkat kdekoliv podél vodního toku, například i v Praze. Je to trošku problémový druh epidemiologicky i tím, že likviduje břehové porosty, proto apeluji na veřejnost, budeme si s ním muset nějak poradit, nějakým způsobem eradikovat, ale apeluji na veřejnost i na děcka, aby je nepřikrmovala.
1: Mm-hmm. Jo, jasně, u těch řek třeba hodně lidí tam chodí krmit, že jo?
2: Ano, třeba v Praze na Střeleckém ostrově tady.
1: No, to jsem zvědavá, protože tohle to je taková atrakce, chodit krmit kačenky a chodit krmit, takže nevím, jestli vás poslechnu. Ale já vám zase dobrou radu. Nám funguje pískátko, které si zapneme, když odjíždíme z chalupy, a musím říct, že od té doby, co je používáme, tak jsme s myškama neměli problém. že se nám opravdu jako do toho nestěhujou.
2: To je zajímavá zkušenost, protože my máme obojí informace. Někdy rozporuplné, že některé teda ty pískátka, jak jste říkala, že ty vyluzují, že ty ultrazvukové signály jsou efektivní, působí odpudivě, ale řada z nich také ne. Mm-hmm. Čili asi záleží taky na výběru prostě, nebo a na druhu taky samozřejmě záleží.
1: Na právě, která ta myš to nemá ráda, že jo? A některé to třeba nevadí, těch myšek. No, musím říct, že mám radost, že už nám napsali první naši junioři, takže připomenu, že máme adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo telefonní číslo 800 199 199, a píše nám zvířecí Madlenka. Byli jsme o prázdninách v Anglii a potkali jsme jednu malou myšku v takovém zámku a myslím si, že to byl rejsek. A taky u maminčiných kamarádů doma a myslím, že to byla myšice. My máme doma 3 morčata a to mě zajímá, jestli jsou to taky menší hlodavci.
2: Morčata jsou hlodavci, samozřejmě.
1: A už nejsou tak menší, ale jsou to hlodavci.
2: Ano.
1: Mm-hmm. A tak, no.
2: Pokud jde o ty terénní zkušenosti z prázdnin, no tak nesmíme míchat dohromady právě ty rejsky a myši, protože každý tento druh je jiná taxonomická skupina, jiný řád. Ten rejsek je hmyzožravec a ta myška, myslím, že tam byla zmíněna, nebo myšice,
1: myšice.
2: Tak je hlodavec, ano. Mm-hmm.
1: No a já mám zkušenost s myšicí, kterou jsem měla na zahradě. Byla to myšice křoviná a ta teda musím říct, že mi způsobila jako hodně radosti, protože ona se nebála. Běhala tam, jo, skákala po větvích plazivce, jo, jako takového keře, jo, a vyloženě teda si to užívala. Takže chci říct, že a ještě jsem byla ujištěná, že tato myšice určitě nepůjde k nám domů, že to není typ, který by se stěhoval do domácnosti, takže jim jako nemám se na ní zlobit, takže jsem si to s ní krásně užívala, pak teda se někam asi odstěhovala nebo ztratila, ale co jsou to vlastně za ty myšice?
2: Myšice jsou takový drobní hlodavci zemní. Ono u nás žije, v republice žijí 4 druhy, nejenom myšice křoviná, kterou jste zmiňovala, a myšice lesní, o které jsme se bavili, ale vzácněji územně i myšice temnopásá a na severozápadě republiky i myšice malooká.
1: Takže u nás žije tolika myšic?
2: Tolik 4 druhy myšic. A pak další druhy hlodavců, hraboši, myška drobná například, myšivka horská, je jich, jak jsem říkal, 24.
1: No já než jsem potkala tuhletu moji myšici, jo, tak jsem o tom neměla tušení, že existují myšice, takže já jsem se, tady je zvířecí agentka Rádia Junior, jsem se na stará kolena vlastně seznámila s myšicí, která pravděpodobně žije všude okolo, ale já jsem prostě měla smůl, že jsem se s ní nikdy předtím nepotkala.
2: Ono to bude i tím, že ti drobní hlodavci jako žijí skrytým způsobem, že jo, jako jo, jednak jsou podzemí, no a jednak mají povětšinou noční aktivitu. Tudíž je zachytit ve dne je spíše náhoda, anebo teda je to možné v době, řekneme, přemnožení nebo územního přemnožení těchto druhů.
1: My si dneska povídáme o malých hlodavcích s panem doktorem Vladimírem Hanzelem. Můžete se k nám přidat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199 a my si teď pustíme další písničku.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte náš pořad, kde je dnes hostem pan Vladimír Hanzal, zoolog. A děkuji všem, kteří nám napsali na Radio Junior zavináč rozhlas.cz. Je tady dopis od Honzy, který se ptá, je bobr náš největší hlodavec? Neviděl jsem bobra, ale viděl jsem stromy, které okousal.
1: Bobr je nejenom náš největší hlodavec, ale je to největší evropský hlodavec. No a pobytové stopy typu bokusů jsou dneska primárním momentem jeho mapování. Vidíme spíše samozřejmě tyto okusy než samotné živé zvíře. Yes. Pro zajímavost, na začátku nebo v polovině minulého století u nás bobr nebyl. Byl pro své škody, tak byl likvidován, až u nás vyhynul. No, v druhé polovině 20. století jednak teda díky tlaku silnějších populací v sousedních zemích, v Rakousku, v Polsku, v Německu, tak k nám přirozeně migroval potocích Moravy, potocích Labe, potocích ze severu Odry. No a navíc jsme celkem úspěšně podpořili tyhle přirozené migrace reintrodukcí, to znamená vysazením toho druhu do míst, kde dříve již byl. A bylo to na lokalitách v Litovelském Pomoraví, v chráněné krajinné oblasti i v Oderských vrších.
0: Takže my jsme ho vyvraždili, protože nám vadilo, že kácel ty stromy, jo? A opravdu je to taková velká škoda? Dokáže ten bobr jako to zmasakrovat tak, že to někomu vadí, jako že to je, jak bych řekla, takový legální? Jakože.
1: Tak ty likvidace těch břehových porostů, tak ty jsou a může to být místy vážný problém i z důvodu jako pevnosti hrází. Ano, protože ty stromy zpevňují ty hráze. Máme i oblasti, jako je třeba Třeboňsko nebo Českobudějovicko, kde je v rámci takové platných mezinárodních regulí řadíme tyto oblasti do zóny C, kde je možný v určitých případech, když hrozí nebezpečí, třeba protožení provrtání hrází, tak se může přistoupit k jejich eradikací.
0: Čili zmasakrování.
1: No, takhle bych to neviděl, ale musím zároveň dodat, že je to druh vyskytující se téměř plošně po území České republiky podél všech větších, dnes již i menších vodních toků a časté jsou v poslední době nálezy i ve vyšších polohách nadmořské výšky, což dříve nebylo. Je to druh, který teda je v určité...
0: Je rozšířený. Vrátil se a zase to tady zabral. Ano. Takže je to života schopné zvěřátko takové. No ale my jsme tady vlastně mluvili i o těch nutriích. Vy jste říkal, aby jako lidi nekrmili. Já mám takovou vzpomínku, když jsem byla malá holka, tak vlastně tam u nás v Brdech byl potok, ve kterém pan vedoucí tam jednoho domova důchodců ty nutrie choval, protože zřejmě je v tom domově důchodců, jak bych to tak řekla, no prostě dělali je tam k jídlu těm, on je to dietní maso, o kterém se říkalo, že se dávalo do nemocnic a tak dále, že jo, že vlastně bylo zdravé pro ty starší lidi. No a najednou byla povodeň a prostě spláchlo to ty nutrie, ty se ztratily úplně. A já jsem si vždycky říkala, chudinky, jak oni někde skončili, umřeli a tohle se jak dopadly. Ale ono to vypadá, že i ty nutrie možná si takhle zachránili život spíš.
1: No ano, oni se do té přírody dostávali, tak úniky z těch farem, kde byly chované. Poté teda samozřejmě i díky nezodpovědnosti chovatelů se dostávali do přírody tím způsobem, že oni je vlastně jako prostě zlikvidovali farmu a nechali je žít vlastní život. No, situace ale byla taková ještě na konci minulého století, že ty nutrie nepřežívaly zimní období.

0: on jim promrzal ocas a ty nutrie hynuly na sepsi, na záněty, na infekce. Ano. A právě v posledních letech zcela evidentně s tou zimou si ty nutrie, které se tady aktuálně vyskytují, poradí. No, dáváme to i do souvislosti s oteplováním, s klimatickou změnou, která, řekněme, se nás dotýká.
1: Ale nebo se to, se ty nutrie trošku přizpůsobily. I to je možné, že jsou zvířátka, jsou teda velice šikovná, no. Takže jsou schopná se přizpůsobit.
0: Velice adaptibilní jsou.
1: Děkuji znova všem, kdo nám napsali. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tady píšete, že máte rádi netopíry, tak já se těším, že si budeme po písničce povídat taky o netopírech. Dnes je mým hostem velký milovník netopíru, pan doktor Vladimír Hanza, takže těšte se a my si dáme písničku.

0: followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty. Povídáme si o malých hlodavcích, o malých savcích a teď přišel na řadu křeček, protože křeček potřebuje, bych řekla, momentálně u nás zvláštní ohledy. Je to tak?
2: Ano, tak křeček nás v poslední době trošku zlobí, a to tím, že rapidně se snižuje jeho početnost a zmenšuje se jeho areál rozšíření, a to nejenom jako v rozměrech České republiky, ale v rámci celoevropském. Je to prostě druh, který v poslední době ze všech savců asi nejrapidněji nám ubývá. No, je to zajímavé, protože ještě v polovině minulého století to byl běžný polní škůdce, který obýval běžné bezlesní biotopy. No, v 70. 80. letech v důsledku změny hospodaření zemědělského, včetně rušení mezí, rozorávání a podobně, tak teda ten jeho výskyt šel jako hodně, hodně dolů početně, početnostně i rozšíření se zmenšilo a v 90. letech se ty populace, řekněme, stabilizovaly na určité úrovni, že neklesaly nadále, ale od této doby obýval již jen ty nejnižší polohy u nás v České republice, jako jsou Polabí a úvaly na střední a jižní Moravě.
1: Co myslíte, měli by teda junioři, když potkají křečka, byli junioři, je mezi vámi někdo, kdo někdy v přírodě viděl křečka, křečka polního? Já totiž jsem to nikdy neviděla, musím říct teda přijetého u silnice, jo, to jo. A byla jsem překvapená, jak je to velké zvíře.
2: Ano, je to...
1: Macek.
2: Je to rozhodně větší hlodavec. Podobně velcí jsou syslové nebo jiné druhy. Ale nález mrtvých jedinců, ať už teda přijetých na silnici, nebo v některých případech často nám nosejí domácí zvířata, nám je odchytávají, takže jako, máme takto získaných víceméně získáno většinu důkazů o jeho výskytu. Vzhledem k tomu jeho úbytku a k rapidním změnám početnosti, tak Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na jaře tohoto roku osvětovou akci s názvem Hledá se křeček polní.
1: Můžu vás teď přerušit? Hledáme křečka, ale máme telefon, takže můžete si vzít. Aha, tak už to asi náš telefonista nevydržel, tak zavolej znovu, prosím, tak vás nechám to dopovědět, co to je za ten projekt Hledá se křeček polní.
2: Je to teda mapovací projekt, který jsme vyhlásili i na základě zkušeností s předchozím projektem Mapujeme veverku, která se nám osvědčila. Získali jsme řadu údajů nových i o takovém běžném druhu, jako je veverka. Tak v rámci této akce Hledá se křeček polní, najít si ji můžou dětská nebo veřejnost po zadání do internetu, hned jim naskočí internetový odkaz a za jakýkoliv údaj o jeho výskytu budeme rádi. Na tom letáku nebo v té story mapě, ve které znázorňujeme výskyt křečka, tak je možný získat i kontakt, jako je můj telefon nebo mailová adresa, a všechny údaje budou použity k následnému vyhodnocení.
1: A teď mi řekněte, co jste zajímavého zjistili z toho veverčího výzkumu?
2: Tak ta akce se ještě vyhodnocuje, zatím nemáme, jako rozhodně se nám zaplnili i ta prázdná místa, kde se odkud veverka předtím nebyla udávána, ale jedním z cílů také bylo zjistit, jestli náhodou barevná variabilita není podmíněna jednotlivých kusů jedinců, není podmíněna tím, v jakých nadmořských výškách se vyskytují. předpokládá se, nebo se traduje, že černé tmavé veverky žijí ve vyšších polohách, v horských lesích, ve vrchovinách a ty rezavé, hnědé, světlejší žijí spíše v níže položených lokalitách. No, ale toto ještě vyhodnocujeme, prosím, pěkně. A mělo by to být známo, nebo výsledky budou známy na konci roku.
1: No já teď nevím, jestli město Bechyně by se řadilo k nějakým výše položeným, já myslím, že spíš ne. Ale my máme teda tmavé veverky, ale nemůžu říct, že úplně černé.
2: Ano, jsou tam i přechodové fáze, samozřejmě.
1: Jo, a ta, máme teda veverku, která každé ráno hodinu sedí u mě na krmítku, vyhodí všechny ptáky, sežere polovinu těch semínek slunečnicových, a to já jí tam ale nosím i oříšky a tak, jo. A když pak přijde její kamarádka, druhá veverka, tak tu teda strašným způsobem vyžene. A jako dokud nemá zřejmě plný bříško, tak na tom prostě krmítku. Až už můj muž chodí a říká, nemám tu veverku už jako vyhnat, jako to je v pořádku, že jim to tam takhle všechno sežere těm ptáčkům, jo. Tak jako musím říct, že já mám vlastně domácí veverku doma.
2: A jak jste říkala, není ani černá, ani rezavá. A jak jsem říkal já, jsou i přechodné formy a ty rozlišujeme v rámci té statistiky rovněž.
1: A víte, že tahle ta veverka vlastně, já už tam krmím ptáčky dlouho, ale je tam tak 2 roky, teprve tam chodí. Takže je možné, že se taky třeba ty veverušky nějak vrací do přírody, nebo když třeba jste říkal, že byly místa, kde nebyly vlastně vůbec k vidění.
2: To už se bavíme o změnách početnosti, o početnosti a tam teda nějaké celkové zhodnocení za celé území republiky nemáme zatím, aby jsme měli graf prostě, jestli ta početnost nám jde nahoru, je stabilní na stejné úrovni nebo nám klesá, tak to zatím nemáme k dispozici.
1: Ale já se vrátím k tomu, o co jsme prosili. Jakmile uvidíte někde... Jakmile uvidíte křečka polního, tak prosím tady panu doktoru Hanzelovi napište, ať má radost a ať dáme dohromady nějaký plán, jak to vlastně s těmi křečky vypadá. My si teď zase dáme písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s panem doktorem věd přírodních Vladimírem Hanzelem. Máme tu dotaz, děkujeme. Roman nám napsal na radiojunior@rozhlas.cz. Někdo nám rozebírá hmyzí hotel. Zajímalo by mě, jestli je to veverka nebo nějaká myška.
1: Tak, může to být veverka nebo nějaká myška, třeba myšice, ale těch zdrojů může být více, můžou to být i datlovití ptáci například, jako jo, straka povdí. Nejlepší by bylo, abychom zjistili přesně toho škůdce v úvozovkách, tak by bylo dát tam fotopast, která bude pravidelně, ano, zabírat aktivitu okolo toho domku hmyzího.
0: No tak, Romane, jsme ti úplně neporadili, tak zkusíme to teď, tady co nám píše Madlenka. Mám moc ráda netopíry a vždycky večer je pozorujeme, protože nám lítají nad domem, třeba jsme tam jednou viděli 12 netopírů, no tak to já musím říct, že já i víc teda, Madlenko, já i víc někdy, když ležím na houpačce a koukám do nebe. A protože netopíři jsou miláčci, tady je pana doktora Hanzela, tak si pojďme o nich něco říct. Ono je teď taky takový obdobíčko, kdy ti netopíři pokukujou, kam by se vrtli, že jo?
1: Teď je období, kdy je čas, kdy jsou časté v některých městech netopíři invaze do bytů, do obytných objektů, například v Liberci, v Brně, v Plzni, ale už máme invaze do bytů i v Praze. No tak samozřejmě není to úplně nejpříjemnější záležitost, ale v případě těchto z těch vletů, když jsou to jedinci, tak doporučuji nepanikařit, otevřít okno, zhasnout. On ten netopír si většinou poradí sám po té, co se zorientuje a najde si výlet. Pokud jsou nějaké problémy, že ten výlet si nenajde, tak anebo je jich teda více a může to být i trošku problematický, tak je vhodné zavolat na příslušnou územně, příslušnou záchrannou stanici. Ta síť Českého svazu ochránců přírody funguje po území celé republiky a když si zadají na internetu svou lokalizaci a záchrannou stanici, tak jim vyskočí, budou vědět, na koho se obrátit. Pokud se zmýlí, tak je daná záchranná stanice uvede na pravou míru a dá jim správný kontakt.
0: Prostě pomůžou. No teď jde o to, jestli už se tam ten netopír rozhodl zimovat, anebo jestli si tam jenom tak zaletěl, což se v létě stává běžně, že prostě máte přes den na zdi doma netopíra, že jo? No.
1: Ono většinou v tomto období na podzim, tak se jedná o mladé jedince, kteří ještě nemají úplně naučený takový ty tradiční cesty jako na to zimoviště a jim to vlastně supluje i jakýsi vhled na to zimoviště do podzemního prostoru nebo řekněme kam si, kde jako ty netopíři zimují nejenom v jeskyni, ve štole, ve sklepení, ale můžou zimovat i ve stromových dutinách, takže pro ně je to dutina, kterou otestovávají.
0: Jako, no a teď co? Jako teď teda je spousta lidí, kteří si řeknou, co mám dělat? Mám ho jako vzít rukavicí nebo do hadru, nebo co? Jako šahat na něj vůbec?
1: To je důležitá otázka. To je důležitá věc, protože ne vždycky teda ten netopír sám odlétne. Může být i handicapován, to znamená nějakým způsobem poraněn, tak základní pravidlo, nikdy na něj nešahat holýma rukama, vždy používat ochranné pomůcky, rukavice, anebo nějaký pevnější rukavice, anebo nějaký hadr, který máme k dispozici. Poté, co teda na něj v rukavici jako s ním budeme manipulovat, tak ho dáme, můžeme ho dát do krabice, třeba od bod, jestli je to někdy ještě ve dne. No, přikryjeme to, tu krabici, do té krabice mu dáme do misky pití a dáme mu tam hadr, až se může zamotat a večer tu krabici otevřeme. On by měl sám od sebe odlétnout. Pokud neodlétne, opět přichází fáze kontaktu záchranné stanice, která si pro toho netopíra přijede. Ale opakuji, nikdy nesahat na netopíra holýma rukama.
0: Když vy děláte takové ty osvětové přednášky o netopírech, co se vás lidi nejčastěji ptají?
1: Tak letos na těch akcích na kterých jsem byl, tak častým dotazem bylo jedna, která právě co dělat, když mi netopír vlítne do bytu, a pak díky určitým kauzám, které proběhly během prázdnin, tak i jak je to vlastně se vzteklinou u netopíru. Tady musíme říct, že vzteklina u netopíru je, ale jedná se o, může být, ale jedná se o extrémně vzácné případy. Podle studií se jedná o promoření v rámci určitého počtu o 0,5%, to znamená 1 kus ze 200, 5 kusů z 1000, ale ještě k tomu přistupují dva faktory, a to ten, že ne každý takto pozitivně testovaný netopír je infekční. Může mít jenom vytvořený protilátky, to znamená, že se s tou nemocí setkal. No a za druhé, jedná se o jiný typ vztekliny, než například byl u lišek, která teda tam, tadle ten typ vztekliny u nás byl eradikován. Tento serotyp nemusí být vždy přenosný na člověka. Přesto říkám,
0: tak
1: je třeba být preventivně opatrný.
0: Čili nenechat se od toho netopírka pokousat.
1: A když už tomu dojde, teda jestli mohou to dokončit pro jistotu, tak vyplachovat ranku, pokud došlo k pokousání, vyplachovat ranku 15 minut teplou vodou s mýdlem, vytvořit jakýsi mýdlový roztok, poté vydezinfikovat a volat doktora a navštívit ho. Ten už si s daným pacientem poradí.
0: Ale jak říkám, lepší je nenechat se kousnout.
1: Naprosto souhlasím.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s panem zoologem Vladimírem Hanzelem. Povídáme si o drobných savcích a teď bychom rádi věnovali někomu z vás, kdo nám napsal knížku Okamžiky v přírodě. Máme 8 e-mailů, takže pane doktore, jaké číslo byste zvolil, kdo dnes vyhraje?
1: Dovolím si říci 5, ať se na mě ostatní nezlobí.
0: Oblíbené číslo některých žáků, jak říkal náš pan učitel přírodovědy Pelikán. A je to Roman z Prahy 8. Takže Romane, posíláme knížku. A my teď máme tady takový trošičku, já bych řekla, že bychom měli udělat nějakou fanfáru, že jo? Protože si chceme říct něco důležitého a něco hezkého o netopírech.
1: Tak, děkuji. Já jsem si nechal úplně na závěr nejaktuálnější informaci o prvním odchytu netopíra obrovského na území České republiky. Je to náš největší netopír. Ne, že bychom o něm nevěděli. Ono u nás žije 27 druhů, mezi ně počítáme i tohoto netopíra obrovského, ale my jsme ho do dnešního dne nebo do dne odchytu, někdy minulý týden to bylo, tak jsme ho měli jenom z pozorování na obloze, protože dá se poznat, je to velký druh, který má v rozpětí až 45-50 cm. No a pak jsme ho měli také v detektorech, což jsou takové přístroje, které zjišťují výskyt netopíru podle frekvence, kterou ty netopíři vydávají v rámci echolokace. No ale minulý týden se kolegovi nebo týmu kolegy Radka Lučana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze podařilo odchytit v Jeseníkách prvního jedince netopíra obrovského na území České republiky, čili už máme i tento druh zdokladován přímo jako in natura v ruce.
0: No a jak se to teda udělá, když vy ho odchytíte, tak ho určíte a pak dáte mu nějak něco na nohu a pošlete ho dál, nebo jak se to dělá s těmi odchycenými netopíry?
1: Tak dříve jsme kroužkovali, mimo jiné jsme tím zjistili, že jsou to dlouhověká zvířata, žijí přes 40 let, jsou schopní některé druhy i migrací na dlouhé vzdálenosti. No dneska už se kroužkuje méně, nebo to kroužkování se omezuje i z ochranářských důvodů, ono ne vždycky to těm netopírům dělalo dobře, ale tento jedinec dostal telemetrickou vysílačku a kolegové jej budou sledovat, kam si to z těch jeseníků od nás namíří.
0: A co myslíte?
1: Já bych tipnul jižním směrem, směr Alpy.
0: Aha, že by se... A teď mi řekněte, když je tolik druhů těch netopírů, já myslím, že nemáme žádnou šanci, když se takhle dívám na té houpačce na to nebe, poznat, jaký ten netopír nade mnou lítá, že jo?
1: Podle typu letu a podle velikosti se dají některé druhy poznat, jako je netopír rezavý například. Stejně tak, pokud v té hejnu, které letí určitým směrem, jsou mezi těma netopírama rezavýma větší jedinci, tak to mohl být, takhle máme zdokladovan ten výskyt toho netopíra obrovského z dřívější doby. No, pak samozřejmě z těch 27 druhů poznáme z těch menších středních druhů případně jenom nějakou skupinu více druhů, ale aby jsme byli schopni říct jenom podle vidy, podle pohledu, to je tenhle druh, tak to nejsme schopní.
0: To nejsme schopní. No tak jsem ráda, že ani vy. Já určitě ne, že jo. Pane doktore, já vám moc děkuju za návštěvu tady dneska. Doufám, že teda ještě vás teď nějaké výlety za zvířaty čekají.
1: Ještě v plánu pár terénních akcí máme.
0: Tak až budete mít zase nějaký krásný zážitek, tak přijďte nám do Junioru popovídat.
1: Rád.
0: Mějte se krásně, ať se všechno daří.
1: Děkuju.
0: Mým hostem dnes byl pan Vladimír Hanzel, doktor věd přírodních. Poslouchali jste pořad Mezi námi zvířaty, loučí se s vámi Veronika Hajková.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. V hlubokém lese blízko hradu žil mlsný medvěd. Jednou v noci ho probudila ohromná chuť na med. Když se podíval na nebe plné hvězd, objevil tam mléčnou dráhu. A hned ho napadlo, že by někde mohla být i medová dráha. Kdyby tak věděl, kde ji hledat. Jenže cestu k takové dobrotě určitě bude chránit nějaké tajemství. Mám tu pro vás už šestou pohádku z letní zahrádky. Ta dnešní se jmenuje Tajemství hradu Květnice.

0: Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku. Květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? V hlubokém černém lese stojí hrad. Má jméno Květnice. Kdo tam žije? Pán Květin, kníže Hřebíček a jeho dvě dcery, princezny Kopretiny. Každou noc přesně hodinu před svítáním vystoupí na cimbuří hradu Květnice trubači a zatroubí veselou fanfáru. Tím budí ráno, které zatím spí daleko za horami. To je tajemství hradu Květnice. A ještě něco? Ale ano. Když trubači troubí tradá, hlas trubky se promění ve spršku voňavého koření hřebíčku. Za to, když troubí tydlitý, hlas trubky se promění ve spršku sněhobílých kopretin. A ještě něco? Jak by ne? Když sprška kopretin dopadne dolů na zem, plní se nesplnitelná přání. Za to, když dopadne na zem sprška voňavého hřebíčku, v tu chvilku se všem na zemi začne zdát voňavý sladký sen. To jsou tři velká tajemství hradu Květnice. Nikdo je nezná, jenom já a teď také vy. Ptáte se, proč je prozrazuji? Jenom proto, že chci, abyste dobře rozuměli všemu, co budu vyprávět dál. V hlubokém lese blízko hradu Květnice žil mlsný medvěd. Jednou v noci se probudil s ukrutánskou chutí na med. Snažil se zase honem usnout, aby tu chutě zaspal, ale bylo to marné. Nenechala ho spát, neodbytně ho šimrala na jazyku a on jen vzdychal a převaloval se z boku na bok a ta chuť špitala. Všímej si mě a nespi. Nakonec medvěd otevřel oči, nešťastně zamžoural k nočnímu nebi plnému hvězd a začal přemýšlet. Když je na nebi mléčná dráha, nemohla by tam být i medová dráha. Vždyť všechny hvězdy jsou zlaté docela jako med. To víš, že tam je? Ozvali se Meduňka a Šípková Růže, které to medvědí vzdychání a broukání vzbudilo ze spánku. Vymýšleli si, to se ví. Chtěli medvěda potrestat za to, že je probudil. Ale důvěřivého medvěda jejich odpověď potěšila. Vždyť jsem to tušil, zaradoval se. Prosím, honem mi řekněte, kde je ta medová dráha. Vezmu si největší hrnec a zaběhnu si pro med. Víš, není to vlastně medová dráha, je to trošku jinak, špitla Šípková Růžička a začervenala se. Medvěd posmutněl. Tak se mi zdá, že jste mi lhali.
1: Kde pak, řekla Meduňka, která si uměla vymýšlet mnohem líp než Růže a rychle vysvětlovala. Je to tak, že na nebi žije velká medvědice a ta prý má velké pochopení pro medvědí starosti a pro jejich mesné chutě. Meduňka mrkla na Šípkovou Růžičku a obě květiny se rozesmály.
2: Vám se to směje, zakabonil se medvěd. Vy obě máte květinové kalíšky plné medu, ale co já? Nemůžu lítat jako včela z květu na květ a sbírat med do hrnce.
1: O ne, to nedělej, vždyť to by byla hrozná podívaná, vyprskly květiny. Zkus poprosit velkou medvědici a uvidíš.
2: Hned to udělám, vyhrkl medvěd. Jenom mi řekněte, kde ji najdu. Nebe je tak velké.
1: Tady ne. Musíš jít dál, volali květiny. Musíš dojít až na mítinu, kde roste kapradí. Tam se natáhni, nastav svůj prázdný hrnec a odříkej své přání.
0: Medvěd se poslušně vydal na mítinu.
1: Tak, Mítina je dost daleko, aby nás nebudilo jeho broukání, až bude marně prosit velkou medvědici o med. Zahyhňali se růžička s meduňkou a spali dál. Zatím už medvěd došel na mítinu. Ulehl do kapradí, nastavil hrnec, zvedl smutné oči k nebi a úpěnlivě zaprosil. Velká medvědice, ty jistě rozumíš mým starostem, ty jistě víš, jak je to těžké, když na medvěda přijdou mlsné chutě. Prosím, splň mi mé přání, dej mi med. Chvíli se nedělo nic, ale jen chvíli. Protože za minutku odbyla jedna hodina před svítáním, ta hodina, kdy na cimbuří hradu květnice vycházejí trubači. A už se ozývá veselá fanfára. Hlas trubky zní tydlidý a mění se ve spršku kopretin. Kopretiny padají na zem a z velké medvědice kape na zem do medvědova hrnce vonavý med. Vy a já víme proč. Za to květiny ráno kulí očka a diví se. Velká medvědice opravdu splnila medvědovi jeho přání? Dala mu med? Nevědí nic. Ani medvěd nic neví. Neví, proč někdy v noci má hrnec plný medu a jindy se mu o medu zdá jenom sladký sen. Ne, neví, že záleží na tom, zda trubači na cimbuří hradu květnice zatroubí tradadá anebo tydlidý. Tohle opravdu ví jen ten, kdo dnes večer poslouchal s otevřenýma ušima. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Panu králi neschází nic, ale šťastný stejně není. A to i přesto, že je zdravý, má krásnou ženu a fůru peněz. Čím to je? A jsou vůbec na světě šťastní lidé? Král se svým šaškem se rozhodli vyrazit do světa, najít alespoň jednoho šťastlivce. Podaří se jim to? To se dozvíme v pohádce Košile štěstí, kterou napsala Věra Provazníková. Režie Karel Weinlich, účinkují Jiří Klem, Jan Kaniza, Gabriela Vránová a další. Natočeno v roce 1975.

0: Spíš. Blázne.
1: Já? No tohle. Já a spát. Přemýšlím zrovna, čím krále rozesmát.
2: Smích, to je užitečná věc. Smíchem se všechna starost z hlavy vytřepe, je potom lehčí a s nás usne.
0: Tak jsem s ním, Šašku.
2: Čím začnem, pane? Zpěvem? Zpívám tak dojemně, že sama paní noc to nemůže poslouchat a raději mi hodí měsíc jako peníze do klína, jen abych dal pokoj. Či raději tancem. Tančím tak obratně, že ani blecha nevyskakuje výš na šedém špeku stoletého osla. A když skládám verše, začne i havraní brko v mé ruce zpívat jak slavík.
0: Vyprávěj raději něco.
2: To je nápad. Příběhy nosím vždycky po kapsách, jak šňupací tabák. Co třeba o tom, jak se pes pohádal s vlastním ocasem a pak se dokola honili po dvoře, zatímco kostým utekla zpátky do kurníku. A nebo co takhle, jak se dešti nechtělo pršet dolů, a takže to zkusí kap, kap, pršet nahoru.
0: Slyšel? Zas je má nuda starší o hodinu.
2: Ach, ach, ach, bídná nespavosti, mé umění je v koncích.
0: Šťastlivec, kdo teď spí?
2: Šťastlivec, říkáš? Počkej, pane, právě si naťuk malé vajíčko a vydá. Něco se z něj klube, co pak to asi bude? Vida, pohádka. Prabába mi četla u kolíbky prý jen tak ze vzduchu, tak já to zkusím po ní. Posloucháš, pane? Byl jednou jeden král.
0: Tak jen dál.
2: A tomu králi nescházelo docela nic. Peněz měl fůry, ženu, jako růži. A vidíš, pane, přece nebyl šťastný. Čert ví proč.
0: A co je vůbec štěstí?
2: Právě tak se ptal každou noc ten král sám sebe, svého spánku, snů, zaklínal svoje štěstí, prosil je, přivolával, dal by mu nevím co, snad i svou korunu, jen aby se s ním zpřátelilo. Štěstí se mu však pořád vyhýbalo a pan král chřadl. Navštívil proto mudrce a ten, víš, co mu řekl? Teď se podrž trůnu. Že musí nosit na svém těle košili ze šťastlivce. Jinakže šťastný nikdy nebudu.
0: Co pak to asi bylo za krále, že se mu štěstí vešlo do košile?
2: No, od těch dob pan král bloudil světem a hledal toho šťastlivce. Počkej, myslíš, že je lehké najít na světě šťastného člověka?
0: Co já vím, pravda, o tom jsem nepřemýšlel.
2: Tak chodil celé dny, zpovídal svět a strkal nos k bohatým stejně jak do pastoušek. Nikdo se ale k štěstí nepřiznal. Každému vždycky do štěstí maličko chybělo nebo zas přebývalo.
0: Pravda? O tom jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Potkal já vůbec když šťastného člověka?
2: Až jednou takhle připad na uhlíře. Jářku, chalupku měl ten dobrák, jen jak když vítr načechrá hrstičku došek, v chlívku pár kozích chloupků a děti jako svatojánských mušek. No vidíš, a byl šťastný. To se ví, král mu hned začal sypat do ohýnku do opravdické dukáty, honem se scháněl po košili.
0: A co ten uhlíř? Dal mu ji?
2: A v tom to právě je. Ryba spolkla háček. Ten uhlíř totiž žádnou neměl. že prej ani ke svýmu řemeslu košili nepotřebuje. Že prej uhlířům od jak živa stačí kožená zástěra. Jen tak naholo. Tak ten král možná, že ještě pořád bloudí svět.
0: Jen tak naholo.
2: A pořád ještě hledá šťastného člověka.
0: Poslouchej, blázne, už to mám. Víš, co je štěstí? Mít prabábu jak ty. Pobavil jsem se v skutku královsky.
2: To jsem rád, pane.
0: Jakže to bylo v té tvé pohádce, že ten král možná ještě bloudí světem? Chtěl bych ho potkat, toho pošetilce, toho nahého košiláče.
2: Poslyš, pane,
1: A co kdyby toho pošetilce náhodou napadlo zeptat se tebe? Jsi šťasten? Co bys mu odpověděl?
0: Že budu šťastný, až...
1: Až. Co?
0: Až budu...
1: Co ještě není král, že teprv bude?
0: Až budu konečně ležet ve své posteli a dost už kejklí, zasni svou svíčku. No tak, hajdy na kutě.

0: Kuku, kuku, kuku.
1: To jsi ty?
0: Vy jste mě poznala, má paní? Myslel jsem, že můj hlas v tom kuku zakuklení nerozeznáte od kukačky. Dobré jitro. Právě se vracím ze své ranní toulky a nesu vám. To byste neuhádla.
1: Ukaž. Víš, že jsem zvědavá.
0: Nesu vám sasankové psaní.
1: Opravdu. Lesní sasanky.
0: A jestli pak víte, co v tom psaní stojí?
1: To nevím, Šašku.
0: Něco pro vaše fialkové oči. No přece, že je jaro, královno. No ano, vy má bledulinko, jaro a jaké, až se točí hlava. Dovádí venku jako kluk, jásá a vříská, leze po stromech a vplétá do nich nové ratolístky. Pomezí jich honí housátka, tu z hlíny kvítek povytáhne, tam strčí do semínka. Ale co vidím? Má paní zesmutněla?
1: Tak venku je už opravdové jaro.
0: Pláčete, královno. Mou vinou.
1: Mlč, nemluv mi v téhle chvíli o královně. Královna přece nikdy nesmí plakat.
0: Ach, paní.
1: Komu už, když ne tobě, smím ukázat svou duši tak, jak je? Vidíš to smutné vězení? Tam mezi zdí a stínem klečí moje radost a hořce pláče.
0: Já pláču s ní.
1: Tam ve tmě marně touží po slunci, po trávě, v které běhla by bosa a dělala si to, co právě chce.
0: Blázen vám rozumí. A jiní ne.
1: Nejraději bych odtud utekla. Otevřu oči, chci uvítat den. A už mi pohled zacláněj broušeným zrcadlem. Už moje vlasy komorná zaplétá do uzlů a balí do závojů.
0: Aby k ním větřík cestu nenašel.
1: Už moje tělo nutí nést tíhu všech krajek, sametů a vleček a na čelo mi sází korunu.
0: Pouto všech skrytých myšlenek.
1: Alespoň chvilku nebýt královna.
0: A já mít v moci plnit tajná přání. Ach, paní, paní, kdybych aspoň svet udělat tajná dvířka z paláce.
1: Jsi hodný blázne. Ještě, že tě mám. Dík tobě mohu vonět k sasankám.
0: Ale já vás chci vidět smát. Ještě dnes všechno řeknu králi.
1: Co tě to napadá? Král nesmí ani tušit. Víš, jak mě miluje. A jak bys ho zleranil. Vždyť právě jeho láska způsobila, že jsem teď královna. On věří, že jsem šťastná, rozumíš? Nic mu nesmíš říct. Přísahej. Ani slůvko.
0: Zase to po mně žádá. Mám vás rád, paní. Snad bych mohl nějak šikovně vysvětlit králi.
1: Zapřísahám tě. Pusť to z hlavy. Slyšíš? Pán zrovna jde. Ne, abys mluvil. Na všechno, co jsi tu slyšel, zapomeň.
2: Pojď sem, Šašku. No tak rychle.
3: K službám, pane.
2: Všechno jsem slyšel. Rozumíš?
3: Ojojojojojojojojoj, nerozumím, králi.
2: Jen nezapírej však, ty víš. Slyšel jsem, co ti říkala má paní.
0: Pro pána.
2: Ano. Stál jsem za dveřmi a všechno slyšel. Všechno. Teď to vím. Královna není šťastná. Není šťastná. A právě proto, že je královna. Já, hlupák, co jsem si vlastně myslel o štěstí? Od včera mi vězí v hlavě ta tvoje pohádka. Je vůbec někde na světě alespoň jeden šťastný člověk?
0: Výborně.
3: Tomu říkám otázka. Svět je tu jenom proto, aby ti odpověděl. Jinými slovy, jde se do světa. Tak, pane králi, korunu pověs pěkně na hřebík a královské jablko hoď na strom, ať si tam zatím zraje.
0: Však mi to štěstí spolu najdeme.

0: Hopsa, pane králi, to byl nápad jít do světa. To se má hned má hlava jinak.
1: Za to ta moje, teď bez královské koruny, je ještě těžší. Co je to štěstí? Kde ho má král hledat? Jak asi štěstí vůbec vypadá?
0: Štěstí, pane, to je taková divná osoba. Hlavu to nemá, patu taky ne. Říká se za to, že má křídla. Mihne se v tobě krátká zlatá nitka. Srdíčkem cukne, hned se přetrhne. Pápěrka to je, mžitka čarodějek, taková nicka. A přitom v ní všechno je.
1: Pst, slyšíš? Tady se někdo směje.
0: Že se tu někdo směje?
1: Nevidíš? No přece tamhle u chalupy.
0: Já bych spíš řekl, že ten chalupník hejká jak mezek, co si pích bodlák, kam neměl.
1: Ty toho zase víš. Poslouchej přece, jak se rozléhá. Takový smích, jak jarní bouřka. Takhle se přece nemůže smát nikdo jiný než šťastný člověk.
0: Myslíš?
1: Dost řečí, pojďme k němu blíž.
2: Lidičky! Lidičky! Kde jste, kdo? No ne! Mě to snad břicho utrhne!
0: Spíš mi utrhnem smích tobě. Káč, káč, káč! Co tady rachotíš, ty stará neplecho? Bubnuješ nebo házíš kroupy na pekáč?
2: Pojďte sem! Onem! To stojí za to! Podívejte se na něj! Vidíte ho?
0: A koho, ty hudrlante?
2: Našeho sousedíčka. Kubu přece. Řečí měl, hejna, co pak o to. Člověka, že žasnul, co se z něho líhlo, jenomže jak si sednul na vajíčka.
1: Nerozumím mu ani slovo.
0: Hej, ty, huba ti jede jako na řechtačce, víš co? Zkus to říct ještě jednou, ale rozumně.
2: Teďka sám nevím, odkud.

0: A povídá, tu kopu vajec prodám na trhu a koupím si malé selátko. Selátko vykrmím, že neprojde dveřma, prodám a koupím za něj telátko.
1: Telátko?
0: Kuba jeden, prej mladou jalovičku. A takhle plácal pořád dál. Za krávu, že prej si koupí klisnu, kobylka mu dá hříbátko, ty koně prodá, bude kupa peněz a za penízky nová chalupa. Na mou duši. Už ji tam viděl sedět jak hříbek. A jak tak rozkládal a ukazoval, co se mu věcko do chalupy vejde. Rukama mával jako Turek žavlí. Najednou se s ním Plůtek zvyklal. A soused Kuba mát do toho koše vajec mu plác jak lívané.
1: Tak proto se tolik smál? A já myslel...
0: Na plotě skákal jako kohout. Ještě ho vidím. Pořád se musím smát. Ale jak sletěl, hřebínek mu schlad. Hned seděl na košíku tiše jako holubička. Zkrátka a dobře, Kuba jeden. Rozsed si to svý štěstí.
1: Poslyš, a to jako chceš říct, že ty na tom svým můžeš rajtovat od jara do zimy a ono nic. Nepukne, nepraskne, nezláme se.
0: Co?
1: To tvoje štěstí, přece.
0: Moje štěstí?
1: No, jsi přece šťastný, nebo ne?
0: Co? Já? Šťastný? Co je to za hlouposti? To bych musel být králem, abych měl nějaký štěstí.
1: Slyšel jsi? Co tomu říkáš? Králem by musel být.
0: Vidíte Kubu? Tamhle zrovna jde, koukněte se mu na kaloty. Zaprlote. To stojí za to. Ještě má na zadku to svoje zlato.
1: Tak králem bys chtěl být, co chceš. Vždyť už vlastně jsi králem. Škodolivosti. Ach, nalít jsem na smích jako na vějíčku. Pojďme odtud. Jenomže kudy se teď dáme?
2: Jú, pozor! Uskoč, pane, nebo tě nabere.
1: Co? Co to je? Jakživ jsem toho zvíře neviděl? Co tady dělá? Rohy má jak ďábel?
2: To je, prosím, kozel, pane. Zpravidla dělá to, co teď. Trkne a zas dál přežvikuje.
1: Tváří se skoro rozumně?
2: A to snad ne. To by ho přece rozum trknul, že nemá trkat pana krále. Tak co, ty bílý čerte? Ustoupíš nám z cesty? Tak půjdeš nebo ne?
1: Co to jsem?
2: Peklo a dudy. Já to čekal. Já to čekal, že přivolá hned ty své anděly. Au! Koza, na! Koza, na! Pane! Jsme ztraceni! Ojojojojo. Pane králi, ten mě hnal. Prosím tě, spočítej mi boule. Ne. Ticho. Umírám. Ty si tu klidně foukáš do píšťaly? Povídám, chyť si toho kozla, nebo?
3: Tak už se nezlob, strejdo. On nic neudělá.
1: Hej, ty, pasáčku, nechceš se s námi chvilku posadit? Na mezi ve třech nám bude chutnat líp?
3: Hrom do píšťaly, jéminku, tohle ti, Jiro, ještě nikdo neřek. Snad, že se ještě dějou zázraky. To se ví, že chci.
1: Tak ať už tě vidím sedět. A tebe, Šašku, taky.

0: Já nechci.
1: To jsou mi věci. Proč pak? Takových dobrot?
0: Tady. Ten. Víra.
2: Nerad bych si stýskal.
1: To jako? Já?
2: Možná, kdyby mi půjčil tu svou hůl, co píská.
1: To jako myslí píšťalu?
2: To by hned všechno vypadalo líp. To bych si možná líz i trochu vína.
1: I beze všeho, strejdo. Tady je.
0: Toho strejdu si můžeš nechat.
1: Pro pána krále, to jsou hody. Od jak živa jsem držel půst. A najednou tohle. Jíra pase kozy a tu na něj kejvne masopust.
3: A stejně si, Jíro, myslím, nežiješ si špatně. Jak o tobě tak přemýšlím, nemáš nic než to stádo na starosti, od rána do večera jen foukáš do píšťaly. Jistě máš radost, jak umíš pěkně hrát. Pak sníš svůj chleba, jdeš spát. Žiješ si skromně jako polní kvítek, prostince, pravda, ale řekni sám, chybí ti něco?
1: To se ví, to hlavní mi schází.
3: Tak? A co pak asi?
1: No přece štěstí. Štěstí, dobrý pane.
3: Co povídáš, Jíro? Počkej, jak to myslíš?
1: Inu tak. Docela prostě. Že má Jíra smůlu. Zkrátka mi štěstí v ničem nepřeje. Jsem sirotek, nikoho v světě nemám. Žiju, jak se říká, z nebe rovnou na dlaň. A nemám nic, krom té píšťaly. Kdyby aspoň to stádo bylo moje.
3: A čí jsou ty kozy?
1: Přece chalupníka. Vidíte, tamhle zrovna stojí a něčemu se od plic směje. Být v jeho kůži, taky bych se smál. Tomu se štěstí jistě nevyhejbá. Jeho se ptejte, jak štěstí vypadá, ne Jíry.
0: Poslyš, pane, nepůjdem. Ještě nás čeká dlouhá cesta.
1: Jeminku, a já bych měl hnat kozy zase někam, kde je lepší tráva. Jen jestli se zatím žádná nezaběhla. Linda, Linda, Linda! Tak pambu zaplať, pane, za všechno to dobrý. A ty si kup strej do píšťalu a uč se na ní.
0: Aby tě kozel vzal.
3: Poslyš, ne ty, to svět. Svět je blázen. A já jeho král. Vraťme se domů, nemám chuť jít dál.
0: Cože? Asi, že jsem z té Jírovy píšťaličky docela ohluch. Cože? Chceš se vrátit? To brzy.
3: Mrzí mě vůbec, že jsem dostal tak hloupý nápad hledat štěstí.
0: Hloupý nápad? A proč pak hloupý?
3: Protože zkrátka žádné štěstí není.
4: Pověra je to.
3: A nic víc. Pojď domů, je to komedie.
0: Už asi jo. Mně například začalo v hlavě z ničeho nic dunět.
3: Ať zčernám jako maur, já slyším bubny. A tamhle vidíš? Velbloud. A za ním hned druhý.
0: Co si to sebou nesou na zádech? To nejsou hrby. To jsou velehory. Tak. A teď omdlím, pane. Sloni.
3: Co to má znamenat? Všechna ta nádhera, ten průvod vznešenosti. Táhne se jako zlatý had. Však komu slouží?
0: Kdo ví?
3: Všimni si. Muži mají obarvené vousy červenou hlinkou.
0: To bych mohl taky zkusit.
3: Otroci troubí na lastury. A tam vpředu ti ušlechtilí muži jsou zřejmě mudrci.
0: Mágové, už to mám, králi. Ruku do ohně, že ten had bude z Babylonu. Mají tam mágů jako máku.
3: Poslouchej, jestli máš pravdu, pak ten had dozajista střeží převzácný poklad. Pravý div. Tu nejbohatší a nejkrásnější ženu, kterou zem vůbec pamatuje. Královnu Babylonu.
5: vidí? Tam. Právě ji otroci zdvihli na nosítkách.
6: Mé oči nechtějí už víc.
2: A moje už tkla její krása.
6: Ach, její krása je trůn. Mistrovské dílo blaženosti. Všechno jí klečí u nohou. A její zlatou kůži zdobí perly všech moří. Roucha všech králů světa. Všechno jí patří. Vše jí musí sloužit. Vsadím se s tebou, o co chceš, že sama bohyně štěstí se od ní musí učit.
2: Pane, jak živ ses ještě takhle nerozhanil, tak vysoký plamen ti může škodit. Mám strach, že schoříš.
6: Zkusím promluvit s někým z karavany. Nejlíp bude zeptat se některého z mágů.
2: To já zatím, abych se honem zkamarádil s nějakým meskařem. Tihle hoši mívají fíky. A nebo, že bych trochu pošpásoval s osly? Ti zase vědí, co jsou datle v koši.
3: Dej pokoj s fíky. Hleděj, poraď, jak se má král co nejchytřeji zeptat na to, co chce. Nerad bych před těmi mágy vypadal
6: jako tulpas.
7: Nač, lidský synu, obtěžkáváš své čelo marnou starostí. Vím, co chceš říci, že naše paní je nejblaženější bytostí, tou nejšťastnější duší světa.
6: Kdo jsi, starče?
7: Ten, koho hledáš, velký mák. Čtu z lidské mysli jako z knihy, ale neboj se mne. A ty teď myslíš na to, jak jsem stár, viď, bratře?
2: To je svatá pravda.
7: Kamenné srdce Babylonu je mladší, než má tvář a má krev. Je stará, jako pramen trysklý ze skály dávno věku.
6: Jsi tedy
7: věčný? A to ne. Mágie mi však dala klíč k tomu, jak se stát nesmrtelným.
6: A ty s tím klíčem dokázal navždycky zamknout brány smrti. Jsi nesmrtelný, šťastný mágu.
7: Blahový. Nevěř mágii, v nesmrtelnosti není štěstí.
6: Být nesmrtelný, to, že není štěstí, co to mluvíš?
2: Věř mu. Představ si třeba jenom to, že bys už nikdy nemohl spát, po celý život nezamouřit oka, to bude asi něco podobného.
7: Běda tomu, kdo se odvážil překročit to, co smí člověk. Podobně naši královnu stih pád. Pád nejjasnější hvězdy do temnoty.
8: Mlč! Jdi pryč, kouzelníku. Dvakrát si zabil moji naději.
2: Nezoufí si, pane.
7: Však jeho naděje zas brzy vstane.
8: Nech si své věštby. Všechno lže. Co chceš mi namluvit, že královna světa není šťastná? Že nikdy šťastná nebyla? To nemůže být pravda.
7: Zbytečně smáčíš jazyk v ohni. Což pak jsem vyslovil, to tvoje nikdy.
8: Jak je to tedy? Zaklínám tě, mágu, tak přece mluv.
7: Královna Babylonu byla kdysi šťastná, dokonce tak, že nikdo ještě nebyl a nebude tak šťastný jako ona.
8: Tak přece.
7: Však ona chtěla víc.
8: Víc? Což pak je ještě něco víc než štěstí?
7: Oh, ne. Jenomže ona ráda tančívala na samém vrcholku té svojí šťastné hory s pýchou a ta jí v tanci jednou našeptala, aby si přála nemožné.
8: Nemožné? Tomu nerozumím.
7: Náhle jí bylo zlato světa málo a ona zatoužila po zlatě slunce.
2: Divné. Štěstí jí nestačilo ke štěstí?
7: Usmyslela si prostě, že všechno zlato slunce bude pouze její a přikázala všem svým babylonským, aby jí do 7 dnů postavili schody a měly to být schody vysoké až po samou hloubku hvězdné klenby.
8: Šílený nápad.
7: To věděli všichni. od nejprostších až po nás, mágy. Celý Babylon si tehdy klekl před svou paní. Ona však stála nepohnutě jako věž z diamantu. Co byly naše slzy? A tak s přispěním divu mágie a ovšem krvavého potu do 7 dnů ty schody stály.
0: Z tak dokonalého díla musel jít strach.
7: Všichni jsme se jich báli. Když potom po nich vynášeli královnu v nosítkách, stoupala naše úzkost za ní vzhůru. Chtěli jsme naspět přivolat tu píchu Babylonu.
0: A pak, co bylo s královnou?
7: Když ji otroci vynesli až na samý práh vězné svatyně, chtěla být sama.
0: Sama?
7: Sama se svým sluncem. Strhla si šátek, aby roznítila své oči jeho ryzím ohněm, když tu ji přes tvář udeřil zlatistý blesk a ona v jediném mžiku oslepla.
0: Hrůza. Ubohá královna.
6: Strašný příběh.
0: Chtěla být šťastnější než štěstí.
7: Tak krutě trestána je pýcha. Ach, běda, babi.

0: pane můj. No tak, pane králi, alespoň půl slovíčka promluv.
1: Ach, to babylonské slunce pálí, pořád pálí.
0: Ale jdi, tohle jarní sluníčko, co tvamu narostlo pár prvních zlatých vlásků, není větší než pampeliška, kterou tě luční skřítek šimrá pod bradou.
1: Mám asi úpal, sežehnuté čelo a v ústech zlatý babylonský prach.
0: Blouzníš, pane. Pojď. Posaď se tady pod meruňku. Vidíš? Už kvete. A jak voní? Je toho stromu celá kytice.
1: Chci domů. Nevěřím už světu nic.
0: Opravdu. Snad si nemocný.
1: Pusť, blázne. Nic mi není. Jen svět mě omrzel. Ta jeho marná krása. Prázdné štěstí. Snad tahle úzká cestička povede zpátky. Dejme se po ní.

0: taková pěšinka?
1: No řekni.
0: Nevypadá jak pomláska? A podívej, všechny mašle postrácela v louce. Támhle je žlutá, červená a bílá. A támhle zas modrá. A támhle krinda pána. Vždyť to jsou sukně. Nějaká paní máma.
2: Hola, matko.
3: Ikuš, to jsem se lekla. Čerte zubatá. Srdce mi lítá jako holubice.
0: Taky tu skáčeš po trávě jak luční kobylka. Co to tam na té louce hledáš? Zaběhla se ti kuřata?
3: Řáde jeden hubata, jenom si pěkně dupej cestičku a hlej si svýho.
0: K čemu pak tolik šťovíku? Slyšel jsem, že zlost křiví záda.
3: Set smazec, že tě učaruju.
0: Tak už se nezlob, tetičko.
3: Jášku, ten druhý panáček, ten se mi líbí. Tichonký je jako pěna na mlíce. Z takovýho si vezmi rozum.
0: To je tak rada zrovna pro mě. Co říkáš, pane? Co, ale čipera si? To se musí nechat.
3: I meč, ty kašpare. Bývaly časy, pravda. Co chvíle kapka medu. To jsem se k světu jinak mívala. Holka jsem byla jako mák. Jak někde břinkla muzika, už jsem tam byla. Na mou věru. A jak jsem v kole vychrovala. Jak by mi sukní bouřka točila. Inu, bejvávala se mladice. Na místo krve v žilách horký víno. Koření lásky jsem trhat nemusela. Jenomže teď jsem stará křížala.
0: Ale no tak, tetičko.
3: I toto, mládenečku. Jak se tak říká, s pravdou ven, čertý vem.
0: Jenom mi nejde do hlavy, co to tam na té louce děláš? Pořád se do té trávy koukáš.
3: Kucmaria, kluku safraportska, zvihni tu nohu. Vždyť si málem šlápnul na palec 9 cilů. Taková vzácná bylina. Uteč pryč, jenom se tu motáš.
0: Jú, ukáž. Vydá tajnou stkářku. Tak ona má v trávě schovaný košík jak kukaň plný bylinek a chrání si ho jako kvočna.
3: Panenko kozlovata, tohle je ale drzej kluk. Oči mu zrovna rostou jako po rulíku.
0: Tak ty jsi baba kořenářka, he? A nemáš něco na bolehlav?
3: Secmazec, že tě zaříkám. Budeš tu sedět jako bradavice, dokud tě čerti z louky nevypálí.
0: Co pak je tahle kytička?
3: Nepoznáš podběl.
0: A tohle?
3: Podléška.
0: A babičko?
3: Dej už pokoj.
0: Jak pak mám říkat téhle? To je krasavička.
3: Pustíš ji, rorochu, vždyť je to violka. Dechneš na ní a zvadne.
0: Ale, leda, že bys mě naučila jména všech těch tvých kytiček. Mám hlavu bystrou jako potůček.
3: To tak. Ještě tě budu zasvěcovat do tajů bylin na stará kolena.
0: Šlo by to rychle. Jak když mrskáš káču?
3: Mlčíš, nezna bohu. Rozumět mluvě rostlin, to je věda a posvátná.
4: Jak dlouho ses jí asi učila ty, bylinářko?
3: Věř nebo nevěř, panáčku. Celičký život je k tomu tak akorát. A někdy říkám, že i ten je krátký. To, aby člověk začal zrovna od kolíbky. No, pročetla jsem si louky hodně dopodrobna. Co mi neřekli meze, pošeptali lesy. Leda, co znám. A mám na půdě doma snad všechno, co jen roste. Tak, tak. Až na jedinou bylinku. Božínku, co já jsem se jí už nahledala. Vždyť by v ní byla všechna moje spása.
4: Spása, říkáš?
0: Když mi řekneš, jak se jmenuje...
1: Já ti najdu.
3: Koš, nepleť se mi pod jazyk, když mluvím tuhle s panáčkem. Tak vidíš, přetrh si mi nit.
5: Já totiž, synáčku můj, hledám bylinku mladosti.
0: Pro pána Jána.
4: Tak ty bys chtěla být zas mladá, matičko zlatá.
3: Inu, to víš, jsem baba požetila. Jenomže mě příroda jednou ukázala hotový div. A od těch dob si nedám vymluvit, že...
0: Co? Byla jsi při zázraku?
3: Představ si, synku, starý strom. Už skoro uschlý. Řekl bys na umření. A tu takhle přes noc, do rána ze suchých větví vyrazily kvítky. Já byla u toho. A zase rozzelenal celý do mladosti. Na mou duši. Ze staříka byl zas mládenec.
4: Tak proto ty teď věříš?
0: Proč ne? Nakonec?
3: Ach, z stáří, to je bídná chalupa. Komu se chce do jejich prázdných koutů?
5: I kdyby člověk byl už jenom kůstka, ještě se brání, když ho tam osud mete. No, vás tam zima ještě nezahání.
4: A matičko, jak je to tedy s tou bylinou mládí?
5: Jinu, pořád si myslím, třeba i tady někde pámbu zapomněl. Na tyhle louce, nebo jinde. No a já budu mít to štěstí. Panáčku, kam pak tak najednou?
4: Začalo se stmívat, musíme se vrátit.
3: Já vím, jenom se přiznej. Nechce se ti tu s bábou starou pít odvar z blínu, tak je to. A kam pak vlastně máte namířeno?
4: Kam jinam nežli domů, matičko.
3: Jářku, a zrovna tudy? To jste si měli vybrat lepší cestu. Tady je konec světa, panáčci.
1: I pro pána. To jsme tomu dali.
4: Že bychom zabloudili?
3: To se ví. Před vámi leží už jen pustina. A tamhle ten střep, co vypadá jak starý vykažený zub, to je zřícení na hradu. Jo, býval tam kdysi jeden, jak to říct, jenu pořád si svítil tím svým rozumem do knih a nic toho. Na moutě byl to ale divous.
4: Jenom dej pokoj s učencem, zatím nás neposílej.
3: I kdež, ten jistě dávno zarost mechem. Pravda, byl za mnou jednou, že je to ale dávno. A zatímco já mu vařila nějaký lektvar na bolavou nohu, povídal mi ten děda pohádku. Jasku, jenomže já mu moc na vousy nekoukala. Poslouchala jsem spíš, jak zpívá pára v hrnku. Moc jsem z té jeho pohádky chytrosti nepobrala. No snad, že tam byl nějaký král, hledal po světě štěstí. No a taky tam bylo něco o košili. Ech, jsem to já, ale hlava. Ani nevím, jak to s tím králem potom dopadlo.
1: Minku, to je divadlo.
4: Už zase mi svět směje.
6: Pojď, pane, radši utečeme.
3: Hlavní, že se pak tomu Morousovi potom jim čají noha zahojila. Kde pak, panáčci, tady je pustina. Hleďte se odtud klidit, dokud je krapec světla. Tady vám žádný štěstí nepokvete.

0: Ach, blázne, blázne. Víš, co bych teď chtěl?
1: Co?
0: Potkat konečně to štěstí.
1: No to je nadělení. To jsou mi zvěsti. A proč pak?
0: Vyplakal bych se tomu štěstí na rameni.
1: A pak?
0: Už nic. Pak bych šel spát.
1: Tak už se z králi doopravdy vzdal.
0: Podívej, začíná být tma. Jsem na smrt unavený.
1: A les je černočerný.
2: Hej! Je tu někdo?
0: Nikdo. Jen tma tu chodí mezi stromy, nazdař Bůh, stejně jak my.
1: Hola! Pane králi, tamhle něco bliklo. A zas? A teď znovu.
0: Snad nemáš vlčí mlhu.
1: Mžiká tu nějaké světýlko.
0: Nevěřím tomu. Bude to nejspíš nějaká bludička.
1: Jen pojď, pane, pojď a neměj fokusejčka. Necítíš kouř?
0: Ještě tak, aby lesní duch nám začal podkuřovat.
1: Kde pak duch, pane? Ohýnek. Ohýnek je to. Bodejď. Teď jenom nevím, jestli brečím z kouře nebo od radosti.
3: Dej pámu dobrý večer. No to jsou k nám hosti. Že vás ale ten kouř nemoc pěkně vítá, dareba jeden. Není o čím krotit.
1: Věru, líp kuckat, než dál takhle bloudit.
3: Je to div, že vás tahle houština pustila vůbec ze svých spárů. Dovede poškrábat jak kočka.
0: Už to vypadalo, že se chce s námi prát až do rána.
3: Měli jste štěstí. V tomhle kraji široko daleko není střecha, kde by se dalo přespat. No pojďte blíž, kohni. A líp bude jít hned dovnitř. Žena už jistě uchystala nějakou večeři. Však s tou mou uhlířinou nechodí jenom bída. No, hostina to asi nebude. Ale na něco si tu host přece přijde. Anuško! Uspává si děti, půjdu se podívat.
4: Slyšel jsi? Šašku. On je to snad.
1: To se ví. Uhlíř. Uhlíř, jak má být. Jakoby zrovna vypad z té mé pohádky.
0: Zas už svět čaruje.
1: Iba ne. Ten chlapík je víc skutečný, nežli mi oba dohromady. A všim jsi jeho zástěry.
0: Ty. Ještě zkus ceknout o košili a uvidíš.
1: Já už to viděl. Nemá jí. Nemá a nemá.
0: Tak ty nedáš pokoje. Přiznej se, snad si nemyslíš, co je mi k čertu po košili.
1: Já jsem nic neřekl. Já jen, že v té mé pohádce ji uhlíř taky neměl.
0: Co je mi potom? Co si vlastně myslíš? Proč se po celou tu dobu domlouvám, trápím, mučím a handrkuju s pantátou světem pro košili? Abych si oblík svoje štěstí, šité jenom mě na míru. Já hledal štěstí, věru, že ne svoje. Já chtěl jen vědět, jestli vůbec je. Proto jsem se ptal po šťastlivci. Ať si je třeba nahý, jen když vůbec žije.
1: Jen jsem tě škádlil. Znám tě přece, pane. Pst. Uhlíř, už ho tu zase máme.
3: Žena se omlouvá, že nepřijde, musela zůstat s dětmi. Dneska nějak zlobí. Tady je ale něco na odškodnou.
1: Jú, mazance.
3: A s rozinkami.
1: To budou, pane hody.
3: Tak na co čekáte, zakrojte si.
1: Jen člověk kousne, už nakřoupne mandly. Panečku, to se pozná, hospodyně.
0: Kolik máš vlastně dětí, uhlíři?
3: Akorát 12. Jako apoštolů.
0: Tak to si táta král.
3: Nejstarší, Martin, ten je celý po mně. Kukadlavá jak uhlíky a taky se točí pořád kolem ohně. Zkrátka je tímhle černým řemeslem docela uhranutý. V tom si už rozumíme.
1: A co takhle pro mě? Panenka, neříkej, že máš samé kluky.
3: A víš, že máš na mále? No ale abys neřekl, jedna by se tam přece našla. Handulinka. Jenomže ta je ještě malinká. To by se, pane, načekal.
0: Je nám tu s tebou pěkně, Uhlí.
3: I však mě taky, nemyslete. S vámi by mi noc ulítla, jen jak když se vzduchem mihne vrána. Pro pána bych nezapomněl, v komoře máte ustláno. To víte, jedna duchna pro dva. No co, nějak se vyspíte.
0: U tebe jistě dobře.
3: Jo, a kdyby prej v noci přišla zima, máte si zavřít okýnko.
0: Uhlíři, počkej ještě. Chtěl jsem ti poděkovat za tenhle večer s tebou a vůbec...
1: Za všecičko.
3: Jenom neděkujte. Takové věci přece přijdou sami.
0: Víš, chodil jsem chvíli světem a svět mi připadal jak klubko nití pořádně zamotané.
3: Co pak svět? Ten se vždycky rád tváří tak důležitě.
0: Jenomže tady, Uhlíři, u tebe je to jiné. Všechno se mi zdá na duché.
3: Ono snad i je. Víte, já už si dlouho myslím, život sám prostý nechce po nás víc, než aby jsme pro něj měli v srdci vždycky prostřeno. Čistě a bíle. Na věru málo záleží, zde to hrubé plátno nebo hedvábí. On vejde tiše a sám tam položí chleba a mléko. Pro každého.
0: Jsi moudrý, Uhlíři. Chtěl jsem ti vlastně říct, že jsem tu s tebou...
1: Tiše. Nevidíš? Usnul. Usnul jako dítě.
0: Ach, milý blázne. Ten člověk je šťastný. Opravdu šťastný. A snad o tom ani neví.
1: No a proč taky? Má to zapotřebí vědět své štěstí? Hlavně, že ho žije.
0: A rozdává. Vždyť od té chvíle, co jsme tady, jsem i já šťastný. Slyšíš? I já, král.
1: Ach, ich pane. Takovou pohádku si nechám líbit. Co pak, když teďka začnu brečet, kouř už je fuč, kdyby mi k tomu chtěli aspoň ovce bečet.

0: Spíš? Blázne.
1: Já?
0: Poslyš. A co ty?
1: Já? A co?
0: Ty jsi šťastný?
1: A ty to nevíš?
0: Vím, že jsi šašek a ti se živí smíchem. Jenomže teď mluv vážně.
1: Buď si jist, pane. V takové chvíli, kdy se mluví o štěstí, je i králův šašek smrtelně vážný. Zvláště uprostřed noci.
0: Tak dost. Jsi šťastný nebo ne?
1: Jsem, můj králi.
0: Co? Asi jsem špatně slyšel. A to jsi nevěděl dřív?
1: Jak by ne? Vždyť to je moje štěstí.
0: No tohle...
1: Psst, nekřič. Vzbudíš děti.
0: No tohle se povedlo. Já tady bloudím světem, po štěstí se pídím, div z toho duši nevypustím a šťastlivec mě provází. Kdo z nás je vlastně šašek? Řekni.
1: Teď honem nevím. Jedno je ale jisté, že já nejsem králem. Ale co vidím, pane? Třeseš se jako rolnička.
0: Zuřím.
1: Jak prosím?
0: Začli mi z tebe cvakat zuby.
1: Já myslím spíš, že je ti zima.
0: Zkus zavřít okno. Šťastlivče.
1: Výborný nápad, ale já mám lepší. Obleč to, rychle.
0: Co to je?
1: No přece králi. Moje košile.

0: nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: pokud možno z vlasy.
1: Nevíde-li to, bude konec. Z vešky se stane bezdomovec.
2: Rádio Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: proč se mnou vůbec nemluvíš?
1: Ale já s tebou přece mluvím, tati.
0: Zase se tváříš jako kakapus. Vždyť to na tobě vidím.
1: To se ti jenom zdá.
0: Kolikrát ti ještě budu říkat, že jsme tě k tetě stáně neposlali proto, abychom se tě zbavili.
1: Ale já nejsem naštvaná na tebe, tati. Já jsem se totiž pohádala...
0: Sabino! Kluci zase zvou! Sabino! Tony, promiň. Kluci asi potřebují přebalit. Já ti brnknu zase pozejtří, jo?
1: Jo, to je v poho. Tak aspoň ode mě pozdravuj klu...
0: Ahoj.
1: Tak aspoň ode mě pozdravuj mýho otce z paralelního vesmíru, který se o svoji dceru doopravdy zajímá. Bože. Ve skutečnosti jsem ale nebyla naštvaná na tátu. Byla jsem smutná z toho, co se stalo mezi mnou a mojí kámoškou Kristy.

Kristi, pust mě dovnitř! Stála jsem před jejich barákem a snažila se dostat dovnitř a vysvětlit jí, proč jsem šla na rande s klukem, který se jí líbí. No tak, nebuď jak malá. Pojďme si o tom promluvit. Ti to vysvětlím. No konečně. Ježíš, to jsi ty. Nazdar, Ole. Přede mnou stál ten otravnej nerd, její starší brácha. Co potřebuješ? Vyštěkl na mě povýšeně. Kvůli tobě tady nejsem, ty bonzáku. Zavolej mi Kristy, odsekla jsem mu. Kristy ti vzkazuje, že s tebou už nikdy nepůjde ven, protože si jí podrazila. Cože? Tak to teda nechápu. Jo, prej si zrádkyně. A ty jsi zase šprt, co má divný zájmy a nikdo se s ním nechce kámošit. Opáčila jsem mu pěkně z ostra, abych mu ty jeho řeči oplatila. A ty jsi zase na všechny kolem sebe pěkně hnusná. Asi proto, že máš sama se sebou nějaký problémy. Tak, a stačilo. Tohle teda byla pěkná podpásovka. To jsem si nezasloužila. Otočila jsem se na podpatku a odešla pryč. Hloupá Kristy. Hloupej její brácha Ole a jeho křivý zuby. Hloupej jejich velký dům vybavený ve skandinávském stylu. Já je přece nepotřebuju. Nepotřebuju žádný kámoše. Poradím si úplně sama. Na večer jsem se vydala do skateparku a doufala, že tam zahlídnu Mikeyho. Včera jsem se vypařila jako pára nad hrncem. Bylo to trochu neslušný. Asi si o mě musí myslet, že jsem nějaká divná. Čau, Tony, řekl Mikey tím svým zajímavým, hlubokým hlasem. Čau, hele, sorry za ten včerejšek, že jsem tak zdrhla. Řekla jsem omluvně a sotva se na něho podívala. Už jsem si zvykl na to, že nejsi jako ostatní holky odsud. Uchychtnul se. Naštěstí nevypadal naštvaně. Ale někam bych teda šla, pokud to pořád ještě platí. No jasně. Tak zítra v 10 dopoledne tě vyzvednu před vaším barákem? Paráda, tak zatím čus. Otočila jsem se a mířila zpátky k tetě, ale Mikey na mě ještě houknul. Jo, a ještě jedna věc. Nechceš vzít s sebou to vaše prase? Myslíš Morfea? On se jmenuje Morpheus? Zeptal se překvapeně. No, jako z toho filmu Matrix. Jo, vem ho, jsem na něj zvědavej, řekl a znovu se pobaveně zasmál. Jenže teta mi zakázala, abych ho brala ven. On je pořád takovej divokej, nevycvičenej a mohl by zdrhnout. Nějak se mi to celý moc nezdálo. Však teta doma nebude, no ne? Zamyslela jsem se. Vlastně měl pravdu, teta bude celý den v práci. Tak zítra v 10? OK, platí. Řekla jsem a usmála se, ale v duchu jsem si pomyslela, a sakra, je tohle opravdu dobrý nápad. Jenže jsem nechtěla před Mikem vypadat jako nudná káča.

0: Druhý den teta odešla do práce a já byla v baráku sama. Za čtvrt hodiny měl přijít Mikey. Šla jsem hledat Morfea. Jako většinu dní, i tentokrát si hověl na gauči, zahrabaný v polštářích a chrápal. Chrápal opravdu doslova. Morfíčku, vstávej. Morfí, půjdeme ven na procházku, co ty na to? Sakra, Morfé, tak vstaneš už? Jenže Morfeus jen naštvaně kvičel a nevypadal, že by chtěl jakkoliv spolupracovat. Tak jsem mu musela připnout obojek a násilím ho odtáhnout ke dveřím. Je, ahoj Mikey. Čau Tony. Buď ticho, to prase jedno. Obořila jsem se na Morfea. Tak co, Mikey, jdem? Jasnačka. A vyrazili jsme. Já, Mikey a taky Morfeus na vodítku, který se neustále vzpouzel a nespokojeně kvičel. Mikey mu to ale nevadilo. Pořád se mě na něj ptal. Co takový prase přes den dělá, co žere, kde spí, jak dlouho spí. Většinu věcí jsem vůbec nevěděla. Věděla jsem jen, že tohle konkrétní prase nesmí sejra, protože po něm pak hodně prdí a to bylo vlastně všechno. Víš, vy jste jediný tady, kdo má mini prase. Nikoho dalšího neznám. Je to fakt cool. Můj děda měl farmu a tam měl spoustu prasat. Jako malej jsem k němu jezdil skoro furt. Měl jsem tam jedno svoje prase, říkali jsme mu Cvalda. Měl jsem ho už od malýho čuňátka. Mikey vyprávěl a vyprávěl, až byl skoro k nezastavení. Říkala jsem si, že tenhle kluk je asi vážně dost ukecanej a zjevně má hodně rád prasata. A pak mě napadlo, možná právě proto se mu líbím já. Nahlas jsem vyprskla smíchy, ale Mikey vyprávěl dál. Čemu se směješ? Přerušil svoje vyprávění a obrátil se na mě. Ale to nic, nevšímej si toho. Jak myslíš? Ty jsi vážně zvláštní, řekl pobaveně a začal se smát. Došli jsme za město až k poli. Na okraji se tam tyčil dřevěnej posed. Nedůvěřivě jsem se na něj podívala. Nechceš na něj lézt, že ne? Procedila jsem nervózně mezi zuby. Hádej, řekl Mikey a v ten moment mi to bylo naprosto jasný. Vždyť ten posed má dřevěnej vlhkej žebřík. Unese mě to? Je to vůbec bezpečný? Proč Mikey vždycky vymýšlí takový nebezpečný rande? To si nemůžeme prostě kecnout někde na lavičku jako normální lidi. Najednou jsem si všimla, že už šplhá nahoru. Tak fajn. No, vzdávám se. A co mám dělat s Morfém? Křičela jsem nahoru za ním. Prostě ho tam někde uváž. Aha, dobře, no. Uvázala jsem Morfea k noze posedu. Vypadal naštvaně, ale i trochu smířeně. Jako kdyby konečně pochopil, že dneska se prostě venkovní vycházce nevyhne. A vydala jsem se za Mikeym. Přísahám, že při šplhání nahoru se mi před očima odehrál celý můj dosavadní život. A závěr je hodně srandy, hodně snězených čipsů a taky zoufale málo znalostí z oblasti přírodovědy a vlastivědy. Celá bledá jsem se konečně vyšplhala nahoru a sedla si vedle Mikeyho. Ten vypadal nadšeně. Nechápu. Hele, podívej, řekl a ukazoval mi někam do dálky. Zamžourala jsem do sluníčka. Nejdřív jsem nic neviděla. Až konečně, a hele, srna. Dívali jsme se a nic neříkali. Bylo to těsně romantický. Můj život se zdál konečně dokonalej. Pomyslela jsem si, že Mikey by mohl být ten pravej. Ten pravej, se kterým prožiju svůj život a bude to hezký. A když se koukneš tamhle, dodal Majky. Ukázal do dálky a z trávy vyskočila dvě malá srnčata a běžela ke svojí mámě. Bylo to dojemný.
1: Hezky se usmíváš,
0: řekl mi a najednou se zase zatvářel tak hrozně vážně. Jeho tvář se přibližovala k té mojí.
2: Pomoc, pomoc, on mi chce dát pusu. První pusa v mém životě přichází. Tony, připrav se. Teď.
0: Sakra. Hloupý prase. Vyruší nás v tom úplně nejhorším okamžiku. Odvrátila jsem tvář a nahlas si povzdychla.
1: Proč se nechceš líbat? Prostě si ho nevšímej,
0: řekl Majky a rozpačitě zvednul obočí.
1: Radši ho jdu dolů zkontrolovat. Možná sežral něco divného, řekla jsem otráveně a vydala se dolů po žebříku. Majky šel hned za mnou.
0: Když jsme byli dole, najednou jakoby do mě uhodil blesk.
1: Kde je?
0: Co?
1: Morfeus! Vždyť jsem ho přivázala tady k posedu,
0: začala jsem panikařit.
1: Fakt nevím, asi někam zdrhnul.
0: Pojď, musíme ho najít, teta mě zabije.
1: Sorry, Tony, pokrčil Majky rameny.
0: Co jako sorry?
1: No, myslel jsem, že z toho něco bude, ale nebylo. A teď už musím domů na oběd, nemám čas,
0: řekl a najednou nevypadal tak chápavě jako předtím.
1: Ale ty jsi chytrá, určitě si nějak poradíš sama, že jo?
0: Dodal a povzbudivě na mě mrknul.
1: Jo, jasně. Jsi vážně nejlepší. Měj se, čus.
0: Nazdar. Tak je to oficiální. Majky není největší láska mýho života, se kterou prožiju celý svůj život. Není to ani romantický kluk s hlubokou duší a dobrodruh, který to válí na skejtu. Majky je normální blbec.
1: Jenže co teď?

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhá!

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám, přitom jedí. Náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a stvořivé erupce zralý banán ve slupce.

se truhlařinou, zakázky se mu jen dřinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje, co vykrojí CNC stroje. Duše dřeva se v ní ztrácí, oceň.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte, jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor!

tento pán si zlomil nohu. Dávejte na něj všichni do

velbloudví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si ká.

celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

tři, dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Pozdravěj. Pozdravěj. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.